0: odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na rádiu B.
3: No vidíte, a už jsme v další hodince, 21 hodin a 3 minuty, tak já to rozjedu polem Simonem, to určitě udělá všem radost, jak mě, tak i tady Honzovi Musilovi, tedy Janu Musilovi, který je přejmenovaný. No, jdeme do toho.

0: Rocková spovědnice.
1: Po tom poslechu Paula Simona a písničky Graceland jsme se tak trošku odchýlili od coachingu do Afriky, ale zpátky k tomu filmu a Jan to chce už ukončit, protože ten...
2: to už bylo.
1: Nechce totiž prozrazovat obsah filmu, což samozřejmě chápu, že jo. To je ptákovina, jako prozradit film, že jo. Smysl. Ale přesto bych chtěl od tebe, Jane, aby si takový sižet určitě tak trošku načrtl. Já začnu a ty mě budeš říkat, dobře, tohle volené říkej, jo? Jo? To znamená, je to film, teď takovýma základníma bodama. Aha. Je to satira, je to satirická komedie, dá se říct. Trošku jiná, než jsme zvyklí na ty komedie. Je hořká ta komedie, tak trošku. Ano. A, no počkej, pak mě opravíš. A film je o tom, jak nešťastný chlapík, který je zhrzený láskou, hledá zpátky svoji partnerku, aby našel zpátky tu svoji lásku.
2: Je to, že se nic nemá, je to jednoduchý, nic se nemá brát moc, jako jo, jakýkoliv fanatismus je špatný, že jo, nic se nemá přánět.
1: No, ty to právě jako obaluješ do těch symbolik.
2: No,
1: to je ono.
2: Já nejsem teoretik, ne, já jsem to praktik.
1: No, teď jo. No a já jsem ještě větší praktik. To znamená, on vyhledá nějakýho kauče, což je taková ta rychlokvaška. No, to jsou lidi, přátelé.
2: A vezme to moc vážně.
1: A bere to moc vážně.
2: Tak, a tam bych to ukončil. A to stačí, No,
1: o tom coachingu, aby ty lidi to pochopili.
2: Ano.
1: Coaching je v podstatě, jak to známe ze starých dob, my staří, pardálové a tygřice, když mám oslovit ty dámy, známe tenhle ten pojem slovem psycholog. Mm-hmm. Vždycky, když nám bylo zle, nevěděli jsme si rady, byli jsme nešťastní, nevěděli jsme jak dál, vlastní síly psychický nám na to nestačily, tak jsme vyhledali psychologa. V dnešní době je trend takzvaného coachingu. Ano, já to jenom vysvětlím ten termín. Co jsou lidi, jak tady Jan potvrdil, lidi, kteří v dnešní době se rozhodnou, že budou dělat coaching, tedy že budou dělat vlastně takového psychologa.
2: Já ti doplním.
1: Počkej, nech mě doma. A jdou na nějaký tříměsíční kurz,
2: no,
1: kde jsou instruováni jinými kauči zřejmě, jestli to správně chápu.
2: No.
1: A za 3 měsíce je z nich kauč na mysl, jo, poraněnou, což je vlastně psycholog. Mně to přijde jako neskutečná ptákovina. Co ty na to?
2: Já to řeknu ještě líp. Mě se ptali.
1: Já vím, že to řekneš líp. No.
2: Mě se ptali, jak tě napadl námět toho filmu? A já jsem říkal, úplně jednoduše.

0: nebo ne, v tu chvíli jsem měl na jazyku jí říct, ale neřekl jsem to, že, ale vlastně jsem měl říct, takže počkej, takže ty máš problémy sama se sebou a budeš ostatním lidem radit. A měli jsme hodně předpremiér, jakoby po republice asi 9 a na každé z nich byli takhle nějací jako psychologové, psychiatři z toho oboru se takhle jako myhli a vlastně jeden pár byl bezvadný, ty jsem to ocitl úplně náhodou, oni říkají, my jsme vůbec nevěděli, na co jdeme a jsme z toho úplně nadšení, protože o tom víc nemluví, to je tak strašně aktuální a říkali, my tady těch lidí máme plné ordinace.
1: A?
0: Tady těch jako, protože, no a já nechci už prozrazovat, protože tam to pak jako je tam ten twist a poenta vlastně to.
1: Nebudem prozrazovat.
0: Takže vlastně jakoby mám z těchto řad mám velice pozitivní ohlasy na náš film, protože prej jsme dost aktuální a to téma se tady podle mě málo ještě zpracovalo v České republice. Třeba v Polsku už je to, v Polsku vyšla dokonce nějaká velice populární knížka, teď nevím, jak se jmenuje, a už se o tom hodně mluví. Já jsem dokonce mluvil s jednou profesorkou z Karlovy univerzity a ona mi řekla, no to je téma, které jste docela zvedl jako ze země, které tady pořád se ještě moc jako neprobírá. Vy jste docela tady jako... Takže jenom říkám, jako, že možná jsme to...
1: Ty jsi avantgardista, ty jsi průkopník v podstatě.
0: Já jsem velký průkopník. Ne, já jsem si řekl, že když udělám jako debit, já jsem si řekl, že jestli někdy udělám svůj celovečerní debit, tak do toho říznu a to jsem dodržel, takže jsem do toho říznul a jsem na to strašně pyšný, protože si myslím, že vznikl fakt jako kompletně nezávislý jako snímek, a který nakonec měl celou republikou distribuci, takže a teď se nám podařilo to prodat na Amazon, do Japonska a do Ameriky a do Německa a do Nizozemska, tak s toho mám jako velkou radost.
1: Já to teď řeknu trošku jako o tom filmu, ale tak to není, přátelé, to jsou moje slova. Kohouta, víte, že jsem tak trošku magor. Takže tento film je mimo jiné, zdůrazňuju,
0: ano.
1: I o tom, aby to nebylo tak absolutní,
0: ano.
1: O tom, že když jste, přátelé, psychicky v prdeli, tak si udělejte 3měsíční kurz na coaching, poznáte lidi, kteří jsou ještě víc prdeli a to vás rozesměje. Aspoň nebo roztančí, jak si říkal ty svý kamarádce. Ne, o tom to není. Honza to nechce prozrazovat, ten film. Ono je to jasný. On chce totiž říct to, a to chci říct i já, a to je účelem, abyste ten film viděli.
0: Tak, ano. Jo?
1: A ten film, a teď jdu tvrdě do toho. Kde je možný ho zhlédnout?
0: U nás zatím je ho možné zhlédnout, když si ho zaplatíte na YouTube normálně, legálně dáte YouTube, tak tam si můžete půjčit.
1: Kolik to stojí?
0: Já nevím, asi 100 korun. 8,
2: to jako, je dobrý.
0: No, jakože v
1: pohodě. To jsou dvě piva.
0: No. A zatím...
1: Vidíš, jak jsem ekonomicky, ne, dokážu porovnávat.
0: Chválím, ano. A potom samozřejmě, když navštívíte jako Japonsko, teď mi psal bratranec, který žije v Japonsku.
1: To je nápad, tam ho máte za korunu.
0: V originále se, nebo ne, překládá se to sheep eat first, jako ovce žerou první. Sheep eat first, no, dobře to říkám. To je jako dobrý název.
1: To je v Japonsku, jo, se to takhle.
0: No, tak oni mají ten, tak jakoby v Americe je to takhle, no, v Japonsku asi to mají ten svůj název, asi jako zahraniční název je takhle, no, tak jo, asi to je přeloží slovo slovo.
1: V každém případě.
0: Nevím, jak v Německu, nevím,
1: tak
0: jak.
1: Tak budeme jezdit do Japonska.
0: Ano.
1: To, ale v každém případě se to dá tady najít
0: zatím,
1: na YouTube.
0: Zatím tady na YouTube legálně si dá půjčit.
1: V kinech to ještě jde nebo ne?
0: V kinech to ještě někde, teď nevím, jestli to ještě někde jde, ale teď bych kecal, teď nevím. Měli jsme nějaký letní kina, to mě potěšili, protože mi psali, že to dokonce si tam odhlasovali, že měli tam na výběr z několika filmů a teď nevím kde, ale někde mi psali, odhlasovali jsme si, pane režisére, váš film, tak mi psali, jako, tak jsem jim to lajkoval na Instagramu a že jim zdravím.
1: Ten film měl premiéru letos v Dubnu.
0: V Dubnu, ano, v Dubnu. No.
1: Vidíš, jak to vím?
0: No, to já tě chválím.
1: Jo? No, jsem potřeboval, mě nikdo nechválí. Tak jako...
0: Jsi vynikající moderátor. musíš se každé ráno postavit před to zrcadlo a říct si.
1: Jasně. Nadmu hroď. Jasně, a mě to vždycky zničí, když se vidím.
0: Ale je pravda zase, aby jsme nebyli jako extremisti, tak je pravda, že zase my Češi

0: máme takovou tu povahu, že my jako se zase jako hodně haníme, jo? Jako to si zase pojďme říct, že my jako, co se říká srážení sebevědomí, my Češi jsme mistři.
1: Tomu jako, se říká přizdi sráče. Jako,
0: my jako opravdu tady jako my zase v tomhle jsme takový trošku jako druhý extrém, jo? Že se, jako říká Američani jsou nejlepší ve všem, ale a Češi jsou zase jako...
1: Třeba Trump, ty vole, ten všechno ví, všechno zná, to je jasný.
0: Takže něco, najít, tak ta rovnováha, že najít tu zlatou střední cestu, že jo, tak to je vždycky nejtěžší. No.
1: Tak přátelé, ještě nám zbývá spoustu času. My budeme s Janem Musilem přejmenovaným hledat po zbytek večera tu zlatou střední cestu. A teď už si vybral Maneskin Cool Kids. Proč? To, protože se ti to líbí.
0: Je to dobrá pecka, to jsem teď nedávno objevil a to mě baví hodně. No.
1: Tak jdem do toho.

0: my shit.
1: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
2: Teď jsme se s Honzíkem tady zapovídali, co budeme, protože to, já mám ještě dalších spoustu otázek. Takže film Ovce žerou první s mým dodatkem, pokud mezi nimi není vlk. Ale to je inspirace, já se furt snažím vnutit Janovi, aby natočil ještě další jakoby linii, kde...
3: Ne, ne, teď připravuju něco jiného.
2: No tak povídej, no, tak jsem neuspěl. No.
3: No, já o tom vlastně teď jako teď fakt v, jako v počátcích, no, ale...
2: Počkej, já jenom než já bych chtěl říct jednu takovou věc. Fakta, říkám jenom fakta, jo. Aha. To je tvůj, to je tvoje prvotina, ten film. První, pozor, prvotina filmová. První tvůj celovečerní film. Tak, předtím něco bylo?
3: No, předtím byly krátké filmy a to je vlastně... krásné setkání, protože v jednom mém krátkém filmu, který jsem natočil a režíroval, tak hrála tvoje dcera.
2: Fakt, jo? No, princeznu nebo co?
3: Ne, ne, ne, Berenika, je to krátký film, jmenuje se Nejlepší kamarádky a někdo to je na YouTube, to je pořád pustit. A tam, tak já jsem s Berenikou právě se takhle potkal a ona mi hrála v mém krátkém filmu, takže to je takové docela hezké setkání. No, no, vidíš to?
2: Já jsem pyšný otec.
3: Ano. A teď, a jak se ten kruh uzavřel, tak teď jsem pouze jako scénárista byl najat a napsal jsem komedii komedii k filmu, taková uleťácká komedie.
2: To je taky celovečerák.
3: To je celovečerák. Režíruje ho Jirka Matoušek, produkuje ho produkce Bratři, Pavel Vácha, Eva Váchová. A je to, jmenuje se to Nejlepší, je to pod Sněžkou, je to takový ten, jako my jsme se inspirovali jako Šílenci na Prknech a tak, je to jako byla taková zimní, na horách prostě jako punkovina.
2: Něco jako snowboardiáci?
3: V podstatě jo, ale, jo. Ale takový trošku drsnější. Jo. Já se tam dokonce myhnu v malé roli, v malinkaté roličce se tam myhnu a musím teda říct, že když jsem viděl ten cestřík, tak zase trošku vylekal. No, máte se na co těšit, diváci.
2: Protože byl jsi tam nahý nebo něco, ne?
3: No skoro, nejsi daleko od pravdy, jako je to fakt... Jako,
2: a s děvčetem nějakým?
3: Nech se překvapit, jde to na dřeň a fakt je to jako... myslím, že to je 15+, no. Určitě to nebude pod 15, jako... To
2: no podle toho, jak to říkáš, ne. Tak asi ne, no.
3: A teď jsem viděl, teď mi právě posílal režisér, mi poslal verzi střihu, ať se na to podívám, ať na to okomentuju, co a jak. No a jsou tam teda některé fóry jako hodně vtipný. Jako
2: okay, a to musí psal scénář?
3: Pouze jako scénář, ano. Já se nechávám najímat, já se nechávám, s tím nemám problém, naopak mě to vlastně baví, protože...
2: Takže ty jsi taková nájemná děvka, nebo...
3: Já bych řekl síla, děvka je takový, jako, no, dobře.
2: Dělám si srandu, samozřejmě.
3: Když to řekneš takhle, no. A vlastně, protože Pavel Vácha, producent, mě znal, my jsme spolu, on vlastně se mnou chtěl dělat Ovce a pak k tomu nějak nedošlo, protože jsme to každý chtěli a trošku jinak a pak mi volá, hele, já tady mám to, nechceš s tomu napsat scénář, říkám, no jasně, to mě baví, no a vzniklo tohleto a mám z toho strašnou radost a teď je to tak, že s Pavlem Váchou, producentem, který mimochodem je producentem Řezníka, hitu minulého roku Na plech, takže je to velice, dal by se říct, úspěšný producent, tak my se s Pavlem známe hrozně dlouho a on mi pořád posílal jako recenze na Ovce, jakože pozitivní recenze, jak je to dobrý debit a jak jsme se nebáli do toho říznout a tak mi furt, a já jsem mi napsal, ty vole, tak ty mi furt píšeš, tak pojď udělat film a on mi napsal, no tak jo, ale musíme vymyslet něco, co nás bude bavit, no a vymysleli jsme, že budeme dělat takovou trošku jako divočejší pohádku.
2: Ano, a ten film se jmenuje?
3: To ještě vůbec není název, zatím pouze...
2: To je jak tam hraješ malou roli.
3: Ne,
2: teď, to už je zase něco jiného.
3: To se bavím o tom, co teď připravuji další celovečerní film.
2: A ten film, který jsi říkal, že je tak trošku na ostříno, že?
3: Tak to se jmenuje Nejlepší je to pod Sněžkou.
2: Nejlepší je to pod Sněžkou.
3: A já jsem to neřekl.
2: Ale řekl.
3: Jo, já právě ty, už teď, jak skáču, já skáču.
2: No ty skáčeš, já skáču. A to já skáču taky. Jo, to,
3: takže
2: jako
3: skáčeme, jsme takový hopsíci.
2: Ale, no, my jsme takový hopsíci, ale musíš říkat několikrát ten je název to, toho filmu.
3: A proto mám tebe, abys mě na to upozornil.
2: No právě, tak jsem upozornil. Tak, takže
3: to je dobře, že jdeš zrovna kolem. To mám štěstí, že jdeš zrovna kolem.
2: No,
3: to je nesmrtelný.
2: Tak, ještě jednou.
3: Ano, takže ještě jednou. Teď se dokončuje film, nejlepší je to Pod sněžkou, ke kterému jsem napsal pouze scénář a bude to super komedie, totálně uleťácká. Jestli máte rádi nekorektní humor, tak jděte do kina.
2: Já mám, miluju nekorektní humor.
3: Tak jděte do kina. A teď vůbec. Současnosti a...
2: Počkej.
3: A to si necháme na další vstup. Já už to tebe vidím, ty už... Ty.
2: Ne, počkej.
3: Čekám.
2: Pod sněžkou. Kdy to jde do kin? Kdy to můžeme vidět? Už to můžeme vidět?
3: Ne. Teď se to dokončuje, ale bude to za... bude to...
2: Zítra. Ne, to ne.
3: Ne, ale myslím, že v zim... Já bych, no, to jsem si měl připravit.
2: Na zimu by se... Počkej, je to ale zimní to, prostředí?
3: Myslím si, no jasně, no, na horách to je všechno.
2: To
3: že?
2: Bude na Vánoce,
3: no, to bude nějak tak, no. To bude nějak
2: krásný.
3: To bude nějak tak kolem...
2: Tenkrát Pod sněžkou.
3: Ne, nejlepší je to Pod sněžkou.
2: No nejlepší je to Pod sněžkou.
3: Ježišmarja.
2: Já to tenkrát na západě, ty vole, tam se mi to nějak, jo. Nejlepší je to Pod sněžkou.
3: Tenkrát na západě.
2: Ale to je dvojsmysl. Nejlepší
3: já
2: bych
3: do toho nešťoural.
2: Co je nejlepší Pod sněžkou?
3: No tak asi co?
2: No a co asi? A
3: co
2: no.
3: Asi ten název evokuje?
2: Tak na tenhle film teda, ti můžu slíbit určitě do teda.
3: Ten nejlepší mimochodem vždycky, jak se vymýšlí názvy filmu, tak já jsem na to úplně expert, protože to vůbec neumím, že jo? Protože přemýšlím, já jak přemýšlím strašně jako v náznacích a v metaforách, tak vždycky ten distributor nebo ten producent řekne, ne. Musí to jít přímo na komoru, ten název nesmí nikdo, přesně musíš
2: pochopit. Nesmí zavádět, nesmí, žádná metafora.
3: Vůbec vykašli se na to. Jasně. V dnešní době těch filmů je tolik, že ty musíš hned vědět, aha, jasně, komedie, jasně, ať ten název přesně tě pošle tam, kam má.
2: Ano, ten král Pod sněžkou, přátelé, tak víme, o co jde.
3: Ne!
2: Nejlepší je to Pod sněžkou, víme, o co. Proč mě se tam furt smetu tenkrát?
3: Tenkrát na západě, tenkrát, protože to je slavný film. Tenkrát na západě. To byste si mohli pustit. To si pak pustí.
2: Nějakou pecku?
3: No to, tu harmoniku. Nebo ne, je. Tu. Nebo tu špinarovou? Jak to
2: něco dáme, něco dáme. Něco myslíme. Teď si v každém případě...
3: To musíme.
2: Dáme dalšího mistra.
3: Jo, to se
2: kterýho, těším. Pozor, kterýho hrajou spíš tady na našem bratrském rádiu. Nebudu říkat, jak, když je bratrský, nebudu říkat jeho název, ale býťáci pochopějí, o co jde.
3: Ale já si myslím, že on se může hrát kdekoliv.
2: Kdekoliv. A dokonce řada slavných rockerů udělali covery jeho písní. Jo. To jenom tak mimochodem. A já už mám připravenou další otázku na Jana. To se zdraví, co mi odpoví. V každém případě teď už Johnny Cash. Co jsi to vybral?
3: Heart.
2: Tak já tady zmačknu čudlík, doufám, že se trefím. Trefím se.

Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková spovědnice na rádiu Beat.
1: Jan Musil přejmenovaný. Takhle to musí být v pořadí, protože kdybych řekl přejmenovaný Jan Musil, tak
2: to nemá rytmus, to nemá rytmus.
1: Nemá to rytmus a hlavně smysl to ztrácí. To je můj host. Herec, scenárista, režisér. Jak divadelní, tak filmový. O jeho debutu už jsme mluvili. Předtím ještě natočil krátký filmy. A já mám teď na něj otázku. On chtěl vědět, jakou otázku mu...
2: Jsem chtěl vědět, jakou otázku, abych se připravil odpověď. Takže teď jsem na tom jako vy, vážení posluchači.
1: Tak, no. Vlastně i jako já, že jo. Jene, která profese je ti nejbližší? Herec, scenarista, režisér? Prozrať.
2: Já to rád jako střídám a každá má něco, jo?
1: Gabrielo, prosím vás, teď neposlouchejte nebo neposlouchej. Je to jenom o těch profesích, není to o ženách. Pojde, dá.
2: Každá ta profese má prostě svoje kouzlo. Když jste herec, tak já přijdu na plac, někde točím a mám jenom tu svoji roli a nemusím řešit nic organizace, nic, protože mě se týká pouze, abych uměl text a věnoval se jenom té svoji roli, tomu svému vstupu.
1: To je taky tvůrčí, ne? Tam
2: je to tvůrčí, ale je to strašně, je to samozřejmě mnohem méně stresující, protože jako režisér ty řešíš prostě miliardu věcí, které se můžou pokazit a které jsou jinak, než jsi naplánoval, a máš obrovskou zodpovědnost. Když to jako herec se věnuješ pouze svojí roli.
1: Konkrétně ty svý roli.
2: A je to tak správně a ty vlastně ani nemůžeš řešit cokoliv jiného, protože bys nebyl dobrý v tom svém jakoby výkonu, že jo? Nebo někteří to dokážou, obdivuju. Takže to si užívám, ale kdybych dělal jenom toho herce, tak já jsem zase na to moc jako kreativní a moc často můj mozek generuje různé blbosti na to, abych jako byl jenom ten řadový herec.
1: Výkonný umělec.
2: V hodně velkých uvozovkách řadový herec, jo, jako samozřejmě obdivu. A takže vlastně mi to nedá a jsem tam občas prostě musím tvořit i já sám své dílo, takže něco napíšu a to je zase úplně jiná disciplína, protože jako scenárista, ať už píšu divadelní hru anebo píšu filmové scénáře, tak jsem prostě sám zavřený v depresi, zmaru, nejde to, na hovno, všechno špatně a nikým se nebavím a mám pocit a tak... Pokaždé to je tak stejně, napíšu třeba, já nevím, kolem 50. stránky, už to nemůžu vůbec po sobě číst, protože mám pocit, že jsem napsal totální nesmysl, který nedává vůbec smysl, protože vy jste s tím textem zavřený, s těma postavama, které vám mluví v hlavě, tak jste s tím zavřený sám.
1: Nekonzultuje ještě třeba s kolegou nějakým nebo...
2: Téhle té části to ani jakoby...
1: Nejde.
2: To se u divadelní hry... vůbec v podstatě, protože tam je to takový hodně jako intimní. U filmové scénáře je to samozřejmě jiné, protože tam je to mnohem, když jde o film, tak to musí, je to mnohem dražší, že jo, všechno kolem, takže tam to...
1: Větší zodpovědnost?
2: No...
1: Vůli těm prachům třeba?
2: Tam spíš víc do toho kecaj.
1: Producenti.
2: No, všichni. Když...
1: Právě si, přátelé, Jan si skléká sako, protože se dostal do velice citlivé oblasti.
2: Mikinu, která vypadá toho, jako sako.
1: Že se z toho spotil. No, tak
2: ne, mikinu. Já vlastně, když tam je taky rozdíl v tom, jestli píšu sám pro sebe, anebo jestli píšu pro někoho na zakázku. Když píšu pro někoho na zakázku, tak je to strašně pohodlné v tom, protože ten člověk většinou ví, co přesně chce. Takže já, když nevím, tak mu zavolám a řeknu, hele, teď tady řeším tuhle tu věc, co se ti líbí víc. A ten režisér mi řekne, tohle se mi
1: teď
2: líbí.
1: Máš na mysli scénář.
2: teď mám na mysli filmový scénář. A on mi řekne, tady to se mi líbí víc, protože to, a říkám, super, a můžu pokračovat dál. Jo. Takže vlastně, vlastně ten scénář vzniká velice rychle.
1: Počkej, a vyhovuje ti to tohle?
2: No,
1: když to není tvoje myšlenka, tvoje idea.
2: Když jsem na, no ale já si v tom hraju.
1: Najatej, to zní jako strašně.
2: No, ale je
1: tak
2: to pravda,
1: jako...
2: ale já si, je to prostě takhle, ale já si v tom jako hraju. Já dostanu mantinely a stejně tam musím, ono to působí strašně jako dělnicky, jo, ale já stejně musím vymyslet, jako jak ten Ford tam dostat, jo. Ono se vždycky ptají jako...
1: Takže je to vlastně taky turčičina.
2: No, to je obrov, protože u komedie, ty musíš totiž, u komedie se ani se říká, že není tak důležité proč, ale jak. Jo? Ty víš, že ta postava pak spadne z toho mostu, ale musíš vymyslet, jako jak spadne z toho mostu, jak se dostane do té situace, proč spadne z toho mostu. Aby to bylo logické, aby měla ta
1: aby
2: postava
1: to mělo myšlenku logiku,
2: motivaci, ano. Proč tam došla k tomu mostu. A už se u tomu dostáváme a to všechno musí vymyslet ten scénář. Takže takový to odkud kam, proč, jak, to se vymyslí jako během nějakého námětu, no ale pak si musí sednout ten scénárista, který vlastně, no a když to začne, to vždycky se vymyslí, že během námětu se vymyslí jako odkud, kam, proč, jak, tam se stane to a to. A to vždycky se tak jako nahodí, že jo, všichni to schválí, producent, teď se to konzultuje s distributorem, všichni se k tomu vyjádří, no a říkají, jo, tak takhle nějak to můžeš začít psát. A ty to začneš psát a je to jinak.
1: Počkej, technická. Pomůže ti, když si představíš, kdo by tu roli, kterou píšeš, tu humornou, tedy,
2: ano.
1: Kdo by jí hrál, pomůže to, inspiruje to při psaní.
2: No, oni se mě na to vždycky...
1: Jako třeba Petr
2: rozumím,
1: Nárožný,
2: já ti
1: výborný.
2: Úplně ti rozumím, vždycky se mě na to ptají, strašně se o to snažím, ale ne.
1: Ne.
2: ne, mě to... Protože ono to totiž... Já jsem totiž začal dělat něco, co jsem si pak dozvěděl zpětně ze scenaristických knížek z Ameriky, že vlastně dělají hollywoodští scenáristé. A to je to, že ty vlastně musíš prožívat to, co ta postava dělá. Ty musíš prožívat to, co ta postava dělá, když chceš napsat ten dobrý dialog nebo to chování. A ty nemůžeš, jako, ty to, ono to zní, já se to pokusím, jako, jakým způsobem to funguje. Jo. Já se omlouvám divákům, jestli to je nudný, ale...
1: Oni jsou z posluchače.
2: ty to nepíšeš ten dialog způsobem, co by teď asi ten je... Jirka třeba řekl, jo, ty to takhle nepíšeš, ty v tu chvíli jsi ten Jirka. Já tady bouchám do mikrofonu, já jsem se rozvášnil.
1: Koukám,
2: ty v tu chvíli, ty v tu chvíli jsi ten Jirka, když to píšeš. A když
1: takže taková jejich forma v podstatě.
2: No jasně, ty v tu chvíli, oni radí, když to přeženu, američtí scénáristi radí, jestliže chcete psát o zloději, tak musíte jít do krámu a něco ukrást, abyste věděl, co ten zloděj prožívá uvnitř, protože jinak nejsi schopný napsat jeho vnitřní pochody a nevíš, co on vlastně, čím on si prochází. To je úplně, oni k tomu přistupují úplně stejně jako herectví. Ty, abys dobře zahrál zloděje, tak musíš zažít to, co, to je Stanislavský, že jo, v podstatě, herectví Stanislavského. Já když jsem kdysi dávno v Olomouci hrál Mrzáka Nešmanského, McDonagh, tak jsem týden kulhal po náměstí Olomouckém a lidi se po mně otáčeli a já jsem zjistil, aha, takže když jsi postižený, tak se po tobě lidi tak jako koukají.
1: Cítil ses do týhle. Připomíná
2: mi to. To stejný musíš dělat jako scenárista, správně bys to měl dělat.
1: Připomíná mi to Dustina Hoffmana, tu jeho autistickou
2: roli. Ano, chodil běhat, no, maratonec.
1: Ne, maratonec ne, já teď myslím...
2: Rayman. Ano, no. Tak v podstatě takhle to funguje i se scénářem. Ty jakoby nemůžeš to... Takže v podstatě asi tak, jak říká Tarantino, Bůh Tarantino říká, po nějaké 30. stránce postavy přebírají příběh a dokončují ho, tak v podstatě takhle to funguje. Jo? U mě, oni mi začnou mluvit v hlavě, po nějakých 20 už se jako nacítím, už se jako rozžijou v hlavě a v podstatě od 30. stránky už to ovládají a už mi jenom mluví v hlavě a já to jenom sepisuju. A je to strašně jako ale vyčerpávající, protože já se u toho strašně potím, píšu až 6 hodin.
1: To už jste teď udělal. No.
2: A vlastně, když ta postava jako trpí, tak já taky trpím. Jo, jakože to není jako...
1: Tak se to dá takhle do toho vžít, jo?
2: No ty musíš, jako jestliže chceš napsat jako... A u divadelní hry, jako to je úplně alfa omega. U divadelní hry ty musíš, protože jinak ta divadelní... Či divadelní hru divadelní hru nezamaskuješ do krásného obrazu, záběru.
1: Prostě neokecáš,
2: tam prostě, co tam není uvnitř té postavy, ta bohatost ty vrstvy té postavy, tak to tam prostě není. Takže když tam, a ten herec si to nebude na tom divadle hrát, když to nebude jako pestrý, když to nebude šťavnatý, když to nebude ten koktejl těch emocí a těch zážitků.
1: Tam musí být jako taková...
2: Schizofrenie, ne.
1: Já teď myslím, že tam... Ne, že tam mezi tím scenáristou na tom divadle,
2: no, ano.
1: Ale tou postavou, třeba tou hlavní, kterou píšeš, která je zásadní, tak tam musí být nějaký dialog jakoby toho scenaristy s tím hercem. Protože když píšeš pro divadlo, pro tu hlavní postavu, scénář, mluvíš tady o tom vžít se do toho, do té role, potažmo do toho herce, ale ten herec musí tou svou duší a pochopením odpovídat tedy tvýmu pocitu, ne, toho scenáristy. To mě zajímá.
2: Ježišmarjo, teď, hele, já se snažím u toho tak jako nefilozofovat, jo. Mně se líbí ten přístup toho Miloše Formana, ten vždycky, to je mimochodem krásná knížka, rozhovor Bohdan Sláma, režisér, jel do Ameriky a udělal rozhovor s Milošem Formanem. Nádherná knížka a tam je výborně vidět, jak ten Bohdan Sláma má právě tu tendenci to jako filozoficky rozebírat a ta knížka je napsána formou dialogu a vždycky tady jeho odstavec toho Bohdana Slámy je jako třeba přes celou stránku a tady Miloš vždycky. No já nevím, já to vždycky řeknu, řekni to ještě jednou třeba.
1: Já to rozumím.
2: Prostě úplně jednoduše, ano, přesně. Ano. Vždycky herci se mají dávat připomínky tak, aby se mohl křičet z 20. řady.
1: Ano, to je hezky řečeno. Teď se ze mě udělal filozofického blba.
2: Ne, to jsem takhle opravdu nevyslel. Já strašně nerad, jako vždycky zapředávám do tady těch teoretických, jako já to nemám rád, protože já chci, aby za mě mluvila jako moje práce a moje texty a já nejsem jako, já to dělám strašně instinktivně spoustu těch věcí, jo. Já to vlastně neumím moc, mě prostě ty postavy mluví, mě to prostě musí bavit a ta hra se mnou musí hádat, jo, jakoby ona se mnou hádá, ono se to, já ty budu působit nějaký magor, jo, ale pro mě scénář nebo divadelní hra je jako živý tvar a ona si prostě řekne, co jako funguje a co nefunguje, jo. To je stejný jako, ty tady máš ty muzikanty, tak oni ti přece taky musí říkat, ta písnička, někdy jsem jí napsal během pěti minut a někdy jsem se s tím trápil, protože prostě on uvnitř cítil, že to není ono.
1: Tak.
2: A to je úplně stejný.
1: No a já jsem se za tě ptal právě, protože oni píšou písničku pro sebe, ten píšou pro někoho jiného. A cítí to tak, jak to cítí a jak si to pak zaspívají nebo zahrají. Ale tebe se ptám právě na to, protože píšeš...
2: I pro jiné.
1: Pro jiné.
2: Ale já to píšu pro jiné, ale s tím, že já se tím chci taky bavit.
1: Ale to chápu.
2: No.
1: A to znamená, jde o to. Píšeš pro nějaký divadlo.
2: Ano, ano.
1: Tam je nějaký herec, který má nějaký charisma, jo?
2: Ano.
1: Znáš ho třeba, jo?
2: Ano.
1: Určitě.
2: Ano.
1: Víš, jak hraje. Víš, jaký role hraje.
2: To nemůžeš vůbec takhle. To by se zbázil.
1: To by se posral.
2: To by se zbázil. Ale hlavně to, ono to...
1: Ale počkej, tak...
2: Jako, takhle. Ono to začne... To začne narážet, víš, to už jako, nebo takhle, já ještě jsem to nezažil, tenhle úplně konkrétní příklad, kdy vyloženě si divadlo objednalo, plácnu teď, jo, pozor, teď to jenom říkám, protože paní je třeba, tady paní Janžurová by si přála jakoby myslím si, že to málo kdy se jakoby potká, protože je to ten výběr těch her a dostat tu hru jako, aby se divadelní hra líbila i hercům, i dramaturgům, i vedení, to je strašně zdlouhý proces, který tady vůbec nechci se dojet, není to vůbec jako jednoduché, jo, a proto Molière, Čechov a Shakespeare měli svoje divadlo, jo, by the way.
1: Protože znali ty herce.
2: No, protože měli své divadlo a mohli se to nasazovat,
1: no,
2: ty
1: přesně,
2: hry.
1: No,
2: no to je jako...
1: Tomu jsem se chtěl dostat.
2: Ale teď třeba, proč jsem zmínil paní Janžurovou, jo? Protože jsem, paní Janžurová mi měla hrát, teď se jako pochlubím, paní Janžurová mi měla hrát v mém filmu. Já jsem jim poslal, já tam mám takovou roli, takovou bláznivou sousedku, vynikající roli, mám hrozně rád tu roli.
1: To ona paní Janžurová je na trošku.
2: To se nechtěl. A hraje to mimochodem skvěle, to hraje Lída Vlášková, takže to dopadlo úplně úžasně, ale a paní Janžurová v tom mi napsala, že se jí ta role líbí a že v tom chce hrát. A já teď tady, já jsem odmítl paní Janžurovou, protože jsem jí napsal, já se moc omlouvám, paní Janžurová, já jsem nad tím přemýšlel a vy byste byla skvělá, ale já tam potřebuji jakoby méně známější herečku, aby to bylo autentický, protože ono, až ten film uvidíš, tak to pochopíš. A, tak jsem se jí hrozně omlouval v maile a, to, a ona byla úplně, to je v pohodě, to vůbec to nevadí, a to, tak mi příště, až něco bude, tak mi napište, a byla kouzelná. Ale, odmítl jsem, jako vlastně jsem si dovolil tuhle tu geniální herečku.
1: Přátelé, právě jste byli svědky, jak strašný. Si Jan Musil posral svoji kariéru.
2: Tak, tak, lépe bych to, ne, řekl jsi to velice.
1: A ještě mě zaujalo tohle, jak se scénarista pere se svou hrou.
2: My jsme to pochopili.
1: No, ona se... Já chci jenom upozornit, až prosím vás, Jana Musila večer potkáte na pusté
2: ulice, jak si povídá sám se
1: jak
2: sebou.
1: Boxuje do tmy, ale... tak to se zrovna pere se svou hrou.
2: Ne, to se mi přesně stalo, jak jsem jel tady, že jo? Tak, protože jsem začal jsem probírat nějaký nápad a věděl jsem, že mám vystoupit z tramvaje u nějakých neboštíků, že jo? No, a ozvali se Olšanské hřbitově, já jsem vystoupil a to bylo špatně, protože jsem měl vystoupit u Strašnice.
1: Ne, ty jsi nevystoupil na Olšanské hřbitově, já to upřesním. Ty jsi vystoupil na Vinohradském hřbitově krematorium.
2: Řekni ty tři zastávky, jak byste tady v obležení neboštíků.
1: Olšanské hřbitovy.
2: Ano.
1: Vinohradské hřbitovy.
2: Ano.
1: Krematorium Strašnice.
2: A tady prosím vás je rádio Beat. Ano. A teď to trefte.
1: Rádio Beat, který nás Honza soudil, že už taky půjdem brzo do Kopru snad, nebo jak to bude. Ne, tak pojďme k nějaký
2: tečce. Vybrali jsme mého oblíbeného.
1: Ty jsi vybral.
2: Protože jsme si tady notovali, že oba dva milujeme Pearl Jam.
1: Ano, přesně tak.
2: A já jsem vybral Eddieho Vedra pouze, protože složil soundtrack, nebo vytvořil soundtrack k filmu Útěk do divočiny, a to je písnička, která teda není jeho, jsem pak zjistil, ale je
1: skavroval.
2: Ano, a on ji zpívá a je to úžasný. A je to nádherný film, jmenuje se to Útěk do divočiny, pokud jste ten film neviděli, režíroval ho herec Sean Penn. A je to jeden z mých nejoblíbenějších filmů, takže pokud si chcete dát fakt nádherný film podle inspirovaný skutečnou událostí, tak si ho dejte. Je to opravdu nádherný film.
1: A tam uslyšíte i tuhle pecku. Když

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: No, přátelé, jsme v třetí, poslední hodině rokové zpovědnice. Mým hostem je Jan Musil přejmenovaný. Já už jsem se na to zvyknul, na tohleto divný přízvisko. A chtěl jsem, počkej, teď ještě nemáš, počkej, já tě pak pustím, jo? Teď mluvím já, jo? A co je důležitý, přátelé, na co jsem málem zapomněl, ale nakonec nezapomněl. Pokud se chcete jen na něco zeptat, pište své dotazy na SMSky nebo maily, nebo můžete i zatelefonovat na číslo 210 32 33 34. Ano, to je celý, co jsem chtěl říct. A teď si dáme trošku jedu do žil. Alice Cooper, Poison.

0: Rádio B. Roková spovědnice.
1: Jene, mluvil jsi o tom, můžeš říkat Jene.
2: Říkej mi Jene, Dane.
1: Máš rád, když ti někdo říká Honzo, nebo máš radši, když ti říká Jene?
2: Asi je mi to jedno, ale Jene je v pohodě.
1: Jene je v pohodě. Tak Honzo, mluvili jsme o tom, že scénář k filmu píšeš, tvá režijní ambice do dalšího filmu je jaká? Možná už jsi o tom mluvil, ale ty toho děláš tolik, že už z toho mám normálně galimatyáš, tak jenom to připomeň. A já se dostanu k dalšímu tématu. Okay.
2: No, ono to působí, že toho dělám jako hodně, ale ono je to vlastně tak jako, že vlastně v Čechách, jak je ten trh malý, tak člověk a ty projekty, než vzniknou, tak se na to dlouho čeká, že? Než vznikne celoroční film, než se na to seženou finance, než, tak se třeba čeká dva roky a do té doby se člověk musí nějak živit, že? Takže vlastně ty projekty dělá někdy různě mezi nima skáče, protože oni se třeba zastaví, pak zase pokračují a proto člověk vlastně to tak jako diverzifikuje. A já mám teda asi to štěstí, nebo že dokážu přepínat mezi filmovými scénáři a mezi jako divadelními hrami, nevím, jestli to správně sklonil. Takže vlastně to tak jako přepínám a mě to vlastně i baví to přepínání mezi jako, no, protože já když píšu, to je stejné, jako když jsem mládí hodně lyžoval, jezdil na snowboardu, tak když jsem byl na lyžích, tak jsem chtěl být na snowboardu, a když jsem byl na snowboardu, tak jsem chtěl být na lyžích, takže to tak je podobný. Ale mám pocit, že jsem ti vůbec neodpověděl na tvoji otázku.
1: Ale mě zaujalo, když jsi byl na snowboardu, tak si chtěl bych na lyžích.
2: Víš, jakože když máš něco, to užíš potom.
1: Ne, no, protože to připomíná moje mládí. Když jsem měl jednu ženskou, tak jsem chtěl mít jinou. A když jsem měl tu jinou, tak jsem chtěl mít tak jinou. To je to něco jiného.
2: To je to.
1: Ale je to. Ale
2: když každý máme svoji vlastní metafory.
1: Ano, každý máme svůj sport, jo.
2: Ano.
1: Ale týkalo se to až mé dávné historie. No,
2: dobře. No chceš si o to víc promluvit?
1: Ne, už ne. Já bych tohle nechal bejt. A šel. Já jsem se chtěl vlastně zeptat, že tvoje tvůrčí činnost, tedy scénáře, režie, jsou, teď jsi to vysvětlil, tak, jak to přijde, a když je příležitost, když jsou prachy, což je strašně důležitý, ale tak to je. Ale tvoje herecké působení, v jakých hrách teď hraješ, kde hraješ a vůbec, o tom jsme prostě ještě nemluvili.
2: Ještě jsme o tom nemluvili. No, já to mám tak, že teď jsem vlastně fakt po 16 letech, kdy jsem byl v Pardubickém divadle, kde jsem měl prostě stálý plát a teplé místečko v uvozovkách, tak jsem odešel, protože jsem si řekl, že jestli neodejdu teď, tak už jako neodejdu. A říkal jsem to řediteli Petrovi Dohnalovi. Jsem říkal, Petře, já to prostě musím zkusit, i kdybych se měl jako potřebu si jako to vyzkoušet na té volné noze, tak on říkal.
1: A když jsi tam hrál, promiň, že ti skáču do řeči.
2: Jo, já jsem si fakt nemohl stěžovat, já jsem tam hrál opravdu jako krásné velké role, ale myslím si, že je to dobrý, jako po 16 letech pořád je dobrý jako změnit působení a člověk si trošku jako otrká se. A,
1: no v tvém věku vlastně.
2: No, prostě říkal jsem si, že když to neudělám, mě bylo čerstvě, v době, kdy jsem odcházel vlastně, tak mi bylo čerstvě 40 a říkal jsem si tak, a to je taková to, ten věk, kdy prostě buď odejdu teď, anebo už tam zůstanu jako do důchodu. Protože pak už nebudu mít odvahu, že jo. Pak už člověk jako, protože přece jenom hypotéka se neptá, že jo, nebo jako nájem se neptá, prostě měsíčně to musí udělat.
1: To mi povědej.
2: No a takže jsem
1: počkej,
2: to udělal.
1: Počkej, no a tady to je důležitý. Taková ekonomická vsuvka.
2: Ano, ekonomická vsuvka.
1: Měl jsi jistotu, že ano. Máš jiný plac v té době, když jsi rozhodl skončit v Pardubicích?
2: Jediné, co jsem měl, tak bylo, že jsem právě dopisoval ten scénář pro tu komedii, pro tu Nejlepší je to pod Sněžkou. A jinak jsem...
1: Že filmový scénář?
2: Filmový scénář, ano. Což už dneska není, bohužel, jak celý ten filmový průmysl vlastně už tam není, jak to celý šlo jako trošku, jak tam výrazně ubylo peněz a je to no, celý vlastně takový...
1: Šlo to prostě celý do kopru.
2: Tak,
1: jako to,
2: ano, tak pokud, no. Explicitně ano, v podstatě to šlo celý trošku do kopru. Takže vlastně to nebylo moc a to bylo jediné, co jsem vlastně měl. No. S tím, že vím, že jsem ještě dohrávám v Pardubickém divadle, ještě dohrávám tři představení.
1: Ty jsi neměl žádný lano z jiného divadla v té době.
2: Já jsem vlastně, abych se přiznal, tak já jsem si potřeboval od divadla i trošku odpočinout. Já jsem vlastně jakoby věděl, že chci hlavně psát a režírovat. Teď a potřeboval jsem si jako na chvíli dát rok, dva od divadla a nechtěl jsem zkoušet nic nového. Teď už to mám jinak, teď už jsem si to pro sebe definoval s tím způsobem, že se jako, teď už tak něco tak jako zkoušíme, něco takhle jako různě se něco vymýšlíme, že bych něco udělal, nebo někde si zahrál, někde hostoval v Pražském divadle, ale já jsem hlavně si potřeboval od divadla odpočinout a hlavně už jsem potřeboval si taky jako jiné působiště změnit. To bylo důležité, jo? Že
1: nějaký jiný působiště?
2: Já teď o tom nechci jako vymluvit.
1: Jasně.
2: Protože teď je pro mě primární, já jsem tady, vlastně už jsme se o tom bavili, že příští rok se bude hrát moje divadelní hra v divadle Radka Brzobohatého.
1: V Praze,
2: takže to je pro mě takový jako divadelní debut, protože moje divadelní hry už se hrály, ale ne ještě v Praze. Už hrály se v Pardubicích, v divadle, tam se mi vlastně hrála hra Svět v parku a Útulek, ale v Praze jsem ještě divadelní hra nehrála a měl jsem obrovskou radost, když mi právě ředitelka divadla Romana Koščičová, Janáková, manželka Karla Janáka, režisér, tak mi vlastně...
1: Režisér slavnej český, přátelé.
2: A my se s Romanou a to je na tom hrozně hezký, protože Romana studovala Ostravskou konzervatoř, než přešla na Pražskou konzervatoř, ona pak přešla, tak ona byla rok nade mnou. To je jako neuvěřitelný, jak se to potkává. Tak my jsme se tak jako po letech zase jako potkali, já jsem jí volal a říkám, to mám tady takovou jako hru a přijde mi takový dobrý téma. No jo, jo, super, tak já si to přečtu. No a pak mi najednou jako volal, hele, to je fakt dobrý, jako my to chceme dělat. A vlastně umělecký šéf Lukáš Buran mi volal, jako oni mi volali spolu, že to vlastně chce režírovat, že se mu to strašně líbí, tak já jsem z toho docela nadšený, protože si myslím, že by to, je to komedie a myslím si, že by to mohlo být jako fakt vtipný a hlavně já jako herec, jo, tak já vždycky jsem kolikrát stál na těch prknech a teď jsem viděl, že ten divák se úplně jako ne tak baví, jak by si zasloužil. Ty to bude znít tak jako, ale trošku jak. Protože ne všechny komedie jsou napsané tak, aby to úplně bavilo i třeba manželku a manžela. A já jsem si vždycky říkal...
1: A to je největší pruser.
2: No.
1: Když jdou manželé na komedii...
2: A tam kolikrát...
1: Manželku to nebaví, manžela,
2: no,
1: jo?
2: Nebo obráceně. A většinou je to... No,
1: to je riziko scenáristy,
2: no,
1: ochu.
2: No, a protože spousta těch her jsou samozřejmě takový trošku, jako co si budeme, jako spousta těch komedií oni vždycky říkají, chybí komedie, chybí jako současné komedie, že vždycky mi všude to člověk slyší, ale vlastně najít tu, najít tu jako v tom přehršle textu, tak najít tu jako komedii je jako docela oříšek a o to mám větší radost, že ta Romana s tím Lukášem našli tu moji a já jsem to právě psal s tím, aby se v tom divadle bavili oba. Aby se bavil i ten manžel,
1: i ta manželka.
2: Aby to prostě bylo chytrý. Aby
1: po
2: to bylo,
1: případě milenec s milenkou.
2: Po případě milenec s milenkou, prostě celá rodina.
1: A to zní hezky.
2: Protože jsem tam jako, aby se něco nového dozvěděl, že to je fakt téma, které ještě jako nikde na světě není.
1: Budeš
2: jako
1: prozrazovat jaký?
2: Prosím?
1: Prozradíš nám, jaký téma je
2: ne,

0: jestli ti takhle Honza odpovídá jako mě, o čem bude hrát teda v tomto případě, a jestli ti odpovídá na tvoji otázku, co bude dnes k večeři, tak teď asi víš, že on umí jenom špagety, tak to víš. Ale teda tady ty jeho prostě tajemný odpovědi,
1: jo,
0: to je na hlavu.
1: Já jsem
0: prostě
1: chvíli přemýšlel, a kam bude směřovat, no, kam, jo, takhle.
0: No já jsem taky chvíli přemýšlel, kam bude směřovat.
1: No, protože já to ještě říct, já můžu říct jako, rozumíš, já to ještě nechci, to nemůžeš
0: otevírat,
1: takhle.
0: Otevírat, já to chápu.
1: Nemůžeš to prozrazovat, protože oni to mají, ale bude se to hrát, ale příští sezonu to budou nasazovat, už
0: tak,
1: to, a teď to, proto jsme se o tom bavili, a teď to budeme, teď to právě dolaďujeme, protože samozřejmě teď mi píšou připomínky, které budu ještě upravovat. Takže s tím mám jakoby hodně práce a do toho samozřejmě připravuju ten film, takže s tím mám taky práci. Jo? Takže, vlastně,
0: takže máš co dělat.
1: Takže mám co dělat a já ještě mám takový, jako jsem si vlastně pro sebe, a to tě bude zajímat, protože jak jsem v tom divadle byl od svých 20 let, tak jsem trošku si říkal, že jako scenárista, dramatik, že potřebuji trochu nasát jako jiné prostředí, než je to divadelní. Jak už jsem v tom divadle dlouho a to umělecké prostě, že to znám, už jsem v tomto. Tak jsem si říkal, že by bylo dobré pro ty moje texty, pro ty moje hry, nějaká inspirace nějakým jiným prostředím. A tak jsem schválně začal vyhledávat jako prostředí práci, které jsou úplně mimo ten obor. Jo. Takže jsem třeba dělal zahradu, rozvážel
0: jako
1: jídlo.
0: Jako zahradníka.
1: No, rozvážel jídlo, jakože vypomáhal. Samozřejmě mi to hned nesvěřili, ale jako rozvážel jídlo, dělal sítě naproti holubům na pumpě a takhle, no. A to je studírka charakteru. A to já jenom takhle jako dělám, teď mi nadávají u toho. A protože samozřejmě jsem úplně jiná sorta jako lidí a to mě hrozně baví, protože
0: inspiroval tě to?
1: No neuvěřitelně. No to je prostě, protože to je, že jo, tak když člověk chce, aby se pořád někam jako vyvíjel, aby neustrnul, tak je dobrý jako nasávat nové a nové prostředí, že jo, a tady to prostředí vlastně jako, tak jsem dostal jako facku a to.
0: Já mám jenom zkušenost, že jsem ne kvůli inspiraci, ale jakož jsem neměl prachy, není to tak dávno, tak dělal Whisky Centru a můžu
1: ti
0: říct,
1: že to... Já to taky dělám.
0: No, a, vůbec, a vůbec mě to k ničemu neinspirovalo.
1: Neinspirovalo.
0: Ne, vůbec se. A dělal jsem, a to už je zase na další večer. V každém případě super, hele, běží nám čas. My si teď pustíme skladbu instrumentálku. Mm-hmm. To je klasická filmová muzika.
1: Jo.
0: My máme tady na rádiu Beat vždycky jeden víkend filmové melodie, ale máme to spíš tak, že pouštíme rockový pecky, které se objevily na soundtracku různých filmů, ale zároveň jednou za hodinu pouštíme filmovou melodii nebo muziku takovou, jak ten název zní přesně tak, jak to sedí. Filmová melodie. George Martin třeba pro Žlutou ponorku na jedné straně jsou písničky, že jo, když LPčko, a na druhé straně je George Martin, filmová muzika k tomutohle animovanému nebo kreslenému filmu. Tak, pouštíme taky. Takže nám to tady vůbec nebude vadit, když pustíme skladbu
1: budeme to říkat? Nebo nenecháme na divácích, ať to poznají, z jakého filmu to je?
0: Já jsem to skoro prozradil,
1: zavčasu skočil do řeči.
0: Všichni, kteří to teď poslouchali, ví hovno, protože to nemohli vyslyšet. Takže, jo?
1: Necháme hádat.
0: Necháme hádat, jasně. Soutěž, vole, soutěž, jdeme do toho.

0: Tak přátelé, my máme výherce, ale nemáme pro něj žádnou cenu. Pavle, slyšíme se, halo?
1: Slyšíme.
0: Nazdar, tak poznal jsi, z kterého filmu je tato skladba Going the Distance od Billyho Contiho?
1: Z Rockyho.
0: Z Rockyho, přesně tak. Vem si sluchátka. Hej, Honzi, kde má sluchátka, tak on si tam počkej, píchni se tady, takový ty džuzny tady. Vidíš džuznu?
2: Jo.
0: Tady a tohle si zesil. Promiň, Pavle, já tady teď instruuju svého hosta.
2: My tady hledáme dík.
0: Už se ano. Slyšíme, jo?
2: Už se slyšíme.
0: Tak,
2: dobrý den,
0: tak,
2: večer.
1: Dobrý.
0: Tak Jene, co dáš Pavlovi za dárek?
2: No to jsme ještě nepromýšleli, no. Ale to jste dobrý, že jste to poznal. To je...
1: Jo.
0: A mu třeba pošleš strudl, nebo já nevím.
2: A odkud voláte?
1: Z Lokte.
0: Nad Ohří.
1: Ano.
0: Pavel Loket nad Ohří. Dějiště velkých beatových akcí, tedy Rádia a Beat. Aha. Jako třeba beatová síň slávy, viď, Pavle?
1: Byl jsem tam, ale ty jsi tam nebyl, ty tam nechodíš.
2: No, tady je Vítka, Pavle, pozor.
0: Víš, a teď ti řeknu jednu věc, jo. Kdy je beatová síň slávy? Kdy se odehrávají tyhle akce?
1: Červen.
0: Ale to já vím, že v červen, ale který dny?
1: No, pátek, sobota.
0: No, vidíš to. A co dělá Kohout v sobotu?
1: Moderuje rádio. No,
0: vidíš,
1: jednou tak. By to mohl vyměnit s Pejčou nebo s Otou.
0: No, tak já to někdy zkusím, Pavle, a dáme si spolu pivko. Hele,
2: to je ale hezký. Že tak po tobě touží v Lokte. Toho máte hodně rád.
1: Jo, tak to je nejlepší moderátor tady na ty keci.
0: Nejlepší moderátor v Lokti na to hří, takhle bych to trošku to. Hele, Pavle, moc děkujeme.
2: Děkujeme.
0: Zdravíme do tvýho krásného města. A zase někdy příště. A třeba na to pivo někdy zajdem tam až. Já se uvolním, kvůli tobě to zkusím. Jo?
1: To jsem zvědavý.
2: Mějte se moc krásně.
0: Hele, měj se. Čau, a díky. Tak vidíš, jak máme chytrý posluchače, poznaj i filmovou muziku, to je skvělý. Tak a my si teď pustíme Kenneth Heath, Going Up the Country, a pak už zkusíme se podívat, jestli přišly nějaký dotazy, jo?
2: Schválně. Dobře.
0: Kolik máme? Tyjo, nám to letí, dívej na to.
3: Classic rock non-stop.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Jen výběr z tady dotazů nebo respektive komentářů. Ahoj Dané, vypadá to, že jsi na ten rozhovor našel sobě rovného, skvělý výběr hudby, hlavně ten Johnny Cash, jeho verze Heart je lepší než originál. Musím se podívat, jestli je ten ovčí film dostupný u nás.
2: To je skvělý, ovčí trailer, film je skvělý.
1: Trailer byl dost dobrý, ty vole, já to nemůžu říkat. Zdraví vás, Radim z Sheffieldu.
2: Zdravíme.
1: Je pozdrávek takový.
2: Děkujem.
1: No, ovčí film, to je
2: ovčí film je super. Ovčí film je strašně vtipný.
1: Příběhy ovčí babičky, prosím vás. To není ono.
2: To
1: jo,
2: není ten... ono. Hned vedle.
1: Hned vedle, tak jako.
2: Jak jsi u těch zvířat, tak znáš ten vtip o těch jednorožcích? Strašně krásný vtip. Jsou dva jednorožci, můžou se to říkat vtipy?
1: A se může říkat úplně všechno.
2: Jsou dva jednorožci na pláži a vzadu odjíždí Noémova archa, jo. A ten je, tak na to chvíli koukej a ten jeden jednorožec říká, to bylo dneska, jo. Nádherný, ten byl.
1: Tak počkej, ještě tady mám další. Ahoj Honzo, tvůj strejda Martin z Opavy tě zdraví. Tomáš Milich z Ostravy, který pořádá koncerty v Parníku, tě taky zdraví.
2: Děkuju, zdravím, děkuju. To je strejda.
1: Jo.
2: tak to je super.
1: Dobře.
2: Zdravím do Opavy.
1: No, tak zdravíme do Opavy. Kde se... tady jsem to neposlal. Všechno to jsou energeticky místa po tisíciletí. To nevím, jestli to týká našeho rozhovoru, ale v každém případě tyhle dva pozdravy nás potěšily, ale já už musím konstatovat, přátelé, že se nám ta zpovědnice fakt chýlí ke konci, protože už je 10:30 a...
2: Ale letí to.
1: Letí to jako svině a hlavně...
2: To jsem si říkal, co tady budeme 3 hodiny.
1: No, viď?
2: No.
1: No, ono to uteče, no.
2: Že za tolik historik nemám a vtip s nám jenom pár a...
1: Příště, až tady zase přijdeš, tak si dáme... Koupíme nějaký vinko ještě a to, že jo?
2: Dobře.
1: Ty jdeš městskou,
2: já jdu městskou. Já ji neřídím, takže můžu.
1: Jo, můžeš. Prosím tě, nastupuješ na stanici Krematorium Strašnice, nevystupuji na stanici Vinohradské hřbitovy, ani na Olšanské hřbitovy a jeď za Gábinou domů. Jo?
2: Dobře, dobře. No,
1: tak. A teď si vybral skvělou věc. A to jsme se shodli. Mm-hmm. Protože s Honzou milujeme kapelu, mm-hmm, arménskou vlastně by se
2: ano,
1: mohlo
2: jsou
1: říct.
2: To Arménci hrající v Londýně, ne? Mám pocit, že?
1: V Americe, oni jsou Američané. Oni se narodili v Americe, všichni, ale jsou to Arméni, po rodičích, kteří tam emigrovali. Mm-hmm. Kapela se jmenuje, už asi mnozí z vás tušíte, System of a Down. No a já jsem vybral, oni hrajou různou tu muziku, tam jsou prvky takového toho orientálního orientální muziky, jak ty židovský, tak i ty arabský. Ale vůbec ty skladby jsou poskládány, kde mají takový dynamický, kde se střídají tvrdý části s takovýma lehkýma akustickýma.
2: Já si pamatuju, pro mě tohle bylo třeba, já jsem to začal poslouchat v Ostravě, když jsem studoval, a pro mě to bylo úplně zjevení tady ta kapela. To bylo něco, jak když jsem poprvé slyšel Pearl Jam, přesně, tak to bylo, to byla jedna z takových těch kapel, úplně wow, ta energie, ten nářez, že to je taková, a vlastně mám pocit, že to zreje jako víno, že to vůbec nestárne. Jako, a přiznám si, že to jsme se spolu vlastně bavili, že jsem se pak snažil poslouchat tu solovou dráhu toho jejich frontmana, zpěváka.
1: Sestegen.
2: No, a to už mě vlastně, už tam není zatím, už tam, jak dohromady oni fungovali jako to takové to monstrum, které tě tou energií úplně ubylo k židli, jako přibylo k židli, tak najednou, jak už je sám, tak mi to přijde, že už to nemá tu energii. Ale je to můj názor.
1: Jo, jasně.
2: Nějak by to vlastně...
1: Na každýho to... já ti to řeknu takhle. Jen. člověk, který je osobnost, a teď se nedělám prdel, teda, to myslím vážně, tak dokáže vnímat muziku všemi směry a může se líbit, nemusí se líbit, ale tak je to i u ostatních lidí, tak každý vlastně svým způsobem osobnost. Takže někomu se může líbit tahle písnička od té samé kapely a někomu ne. Že?
2: Víte, to, hlavně, to je jak s filmem, to je tak hlavně subjektivní, neuvěřitelně subjektivní. Vy se díváte na film v nějakém rozpoložení, nějak, tak je důležité, jestli se na něho díváte jako v kině, anebo jestli se na něho díváte doma, u toho si zajdete na záchod, nebo skrolujete na telefonu. Že? To,
1: přesně jsem si
2: a
1: říkal.
2: To je takovej rozdíl.
1: Počkej, a to je právě, chci slyšet tvůj názor. Já jsem línej člověk.
2: No.
1: Jo, takže já si pustím na velký, teď už máme možnosti velký obrazovky, což tak jakoby není to ono, jako to plátno v tom kině. No. Ale jsou velký, takže to dokáže svým způsobem jakoby ne kopírovat, ale zastupovat ten vjem trošku.
2: No,
1: a jsem
2: trošku
1: rád doma, že počkej, a tam si zapálím cigáro, koukám na film, jo. Na dobrý film, ten je nějaký i když ty mám taky rád, že, takový ty tráky, kdy se odpočineš v podstatě.
2: No jasně.
1: Je ti uprdele, co se tam vlastně děje, hlavně, že tam, ale ty úžasný filmy taky a dáš si prostě to vínko, zmínil si ten hajzl, ne toho hajzla, ale ten hajzl.
2: Toaletu.
1: No, toaletu.
2: Myslíš ano, toaletu.
1: To myslím toaletu, já, promiň, já jsem nemohl přijít na toho sofistikovaný
2: slovo. To je v pořádku, tady jsem, abych tě právě korigoval.
1: Ano, tak, ano. Já si sem Honzíka budu brát častěji.
2: Ano.
1: On mě bude kultivovat.
2: Ano.
1: A teď jako uznej, že koukáš na film,
2: no,
1: třeba na televizi, že ho, který dávají, a chce se ti čurat, že ho, tak
2: to pauzneš.
1: Ten hajzl je tam kousek, že ta toaleta, jak to říkáš. Tak tohle a o nic nepřijdeš zrovna, jo? Když to v tom kině, ty vole, Honzo, když se ti chce v tom chvíli,
2: jo,
1: kdy tam...
2: No počkej,
1: kdy
2: počkej,
1: se tam,
2: počkej,
1: a teď musíš
2: tak
1: si...
2: Takže
1: si máš říct bažanta sebou nebo
2: co? Moment, zaprvé, když jdeš do kina, tak přece počítáš tady s touhletou možností, že si prostě nezajdeš, neodskočíš si, takže si nedáváš pivo, ale víno, protože pivo je močopudné, takže si dáš místo toho víno, pokud si chceš dát předtím nějaký alkohol, že jo, tak proto v divadlech se víc pije víno, než pivo, že jo.
1: A já si dávám vždycky víno, stejně se mi chce chcát.
2: V tom případě ty bys vůbec neměl konzumovat před filmem, ale je to fakt, já jsem třeba... Náš film je, my jsme si s tím zvukem třeba dali jako fakt velkou práci, Indra Kravařík ze studia Sai prostě udělali a potom...
1: Mluvíš o ovčím filmu.
2: O našem ovčím filmu. A prostě fakt jsme si s tím zvukem dali neuvěřitelnou práci a já jsem to slyšel v několika kinech a je to teda, to je fakt jiný film. To je jako opravdu, já jsem nevěřil tomu, já jsem si vždycky říkal, jo, tak jako v kině, to musíš vidět v kině a to. Tak jsem, já jako miluju kina, jo, a moje babička dělala šatnářku v kině, takže já jsem,
1: ale, taky něco řeknu.
2: To mi taky něco řekne, ale vždycky jsem si říkal, jo, tak jsou samozřejmě taky, jsou jako filmy, které se pro kina hodí víc, jo, takový ty velkofilmy, Odysa, teď běží v kina, že a všichni to máme rádi, ty velká plátna, a je to logicky, ale vlastně i to nějaké jako komorní drama v tom kině na tebe prostě funguje jinak. A je to opravdu jako rozdíl a myslím si, že i funguje taková ta věc, co se podceňuje. A to je to, že ty tu emoci z toho filmu sdílíš s lidma okolo. My jsme prostě, my jsme v tlupách od pravěku fungujeme v tlupách a my potřebujeme se společensky jakoby vnímat stejné věc. Proto se říká, že vlastně komedie a horor nikdy nevymizí z kin, protože ty se budeš vždycky chtít smát kolektivně a bát se kolektivně.
1: Jo, to je hezky řečeno.
2: A i třeba se dojmout, ty vlastně, když jsi v tom prostoru, ten film tě jakoby v tom, já třeba miluji v kině, když sedím sám, jo, ale já jsem jako extrém, jo, já nestáším, když vedle mě někdo...
1: Tady mluvíš o kolektivním prožívání.
2: Já jsem jako mimo, jo, já jsem jako geek.
1: A pak si vlastně protiřečíš.
2: Ano, já bych chtěl mít doma soukromé kino, jak děl Elvis, jo, tak mě by to bylo. Ale opravdu to, v jakém rozpoložení na ten film koukáš a hlavně to v tom kině, jak ti celý ten film tě jakoby pohltí tou velikostí, to prostě doma nikdy nemůžeš nasimulovat. Prostě nemůžeš, to mě jako, a já jsem si to uvědomil fakt u toho našeho filmu, jak jsem to znal přes ten malý monitor, kde jsem to na tom place natáčel, pak jsme to stříhali prostě ve střížně, kde jsme měli prostě monitor se střížně a pak to vidíš na tom velkým plátně a to, jak se říká na velkém divadle, tak všechny chyby ve velkém divadle jsou ještě větší a všechny plusy jsou ještě lepší, tak v tom kině to platí taky. Prostě
1: jakýkoliv extrém vždycky vzroste.
2: Zvětší. Takže když je něco lepšího, tak v tom kině to je ještě lepší a hlavně čas běží úplně jinak. To je strašně důležitý, to jsem ti neřekl. V tom kině mě došlo, jak vlastně, jak je to všechno větší, tak ty ten čas toho, tak ty vlastně nepotřebuješ tak spěchat, protože na tom malém monitoru, na tom telefonu, jak dneska lidi sledují, tak to je úplně jiný film, to je úplně jako jiný zážitek a nikdo mi to jako nevymluví opak, jo, to nejde vůbec hodnotit.
1: Jiný průběh času prostě.
2: Je to tak a ještě teda děsivá je jedna věc a to možná, nevím, jestli to vaši posluchači ví, tak třeba Netflix už scenáristům jako přímo dává zadání, aby spoustu informací opakovali několikrát, protože počítají s tím, že lidi u toho scrollují na telefonu a nejsou pozorní. A to je smutný.
1: Jo.
2: A to je smutný. Že už se počítá, že už ti lidi sedí u té televize a koukají na ten film a vlastně to dřív stačilo říct jednou tomu divákovi tu informaci, přece to viděl, že jo? Tak dneska už to tomu divákovi musíš zopakovat aspoň a ještě ukázat, tady ten byl ten zlej, pamatuješ, jak jsem ti před hodinou ukázal, tak znovu ti toto, protože se počítá s tím, že on byl nepozorný a že scrolloval na telefonu.
1: Hele, to mě...
2: Tam jsme dospěli.
1: Ono to totiž postupuje i skrz generace, že jo? Ty nový technologie a tohle. A vnímání uměleckých filmů, když to tak řeknu. Co si myslíš, jak by vnímala ta mladá generace teď? Jo?
2: To teď znamená, mám pocit, že zase trošku budeme filozofovat.
1: Ne, nebude. To je úplně jednoduchá odpověď. Jak by vnímala třeba takový film, já nevím, co mě Koně se také střílejí.
2: No, to ti řeknu naprosto přesně. Já jsem svému synovi v domění, kde on jako, že chce nějakou dobrou akční věc, tak jsem mu pustil Den nezávislosti.
1: To je akční film.
2: No, poslouchej, ale už to bylo málo.
1: Jako málo akční?
2: Už to bylo málo tempo, už se to moc stáhlo, už ho to nechytlo.
1: Takže Koně se také střílejí,
2: což je film. Nemáš šanci.
1: Nemáš.
2: To už pak, to je pozor, smutný. To musí dospět do nějaké takové, jako že už si pak bude dávat právě, že si sednou a dej si třeba nesestříhanou verzi Tanec vlky, které miluju, film Tanec vlky.
1: Jasně.
2: Nese pětihodinovou nesestříhanou verzi. To já jsem třeba viděl, ale já jsem magor.
1: No to seš, to je pravda.
2: A je to nádherný. Jsou tam třeba hodinové záběry na krajinu. to je to.
1: Hele, my jsme na konci, ty vole.
2: Aha.
1: No.
2: Je, to uteklo.
1: A já bych pokecal o těch filmech s tebou ještě.
2: To máme takovou kolonku s mým bratrem, zdravím do Opavy, filmy, u kterých muži pláčou. A to je Poslední Mohikán, Tanec vlky, Gladiátor,
1: no,
2: Statečné srdce.
1: Tak u toho jsem brečel, no, to je pravda.
2: To jsem třeba viděl 20krát.
1: To je fakt.
2: Furt půjčovali na VHS a furt jsme
1: strašně. Ještě přemýšlím, já už jsem takový cynik v životě, že už si těžko vzpomenu, u čeho jsem ještě brečel, člověče, u něčeho. A je toho dost, ale teď si teda fakt, jo, já vím, kde jsem brečel.
2: No, schválně.
1: Moulin Rouge.
2: No, ale to jo, to chápu. No,
1: no Nicole Kidman, no, jo, no, jasně, jak umřela. No.
2: Ale to bylo ve své době úplně fenomén vlastně.
1: To byl?
2: To bylo jako úplně co... A já jsem v té době chtěl být muzikálový zpěvák, což se mi pak trošku splnilo. Takže,
1: jaký muzikál jsi zpíval?
2: Zpívání v dešti. Já jsem stepoval. Já jsem se rok učil stepovat.
1: Počkej, zpíval jsi nebo stepoval?
2: No, obojí.
1: Obojí, jo.
2: Já jsem rok
1: Ty umíš stepovat?
2: No ne už, ale tam prostě pro tu roli jsme se naučili prostě s Pepou Pejchalem a Martinkou Sikorovou, jsme ta trojice, tak jsme se fakt rok, třikrát týdně měli učitele Vaška Mušku, zdravím ho, neuvěřitelně trpělivý to člověk, tak prostě nás učil stepovat a my jsme se naučili fakt jako ty tři čísla, prostě jako já jsem nepovažuji se za stepaře, ale prostě jsme uměli předstírat, že jsme jako stepaři. To je herec, jako, že to zamaskuje, že? Tak jsme prostě...
1: Počkej, je z toho nějaký záznam
2: třeba? No určitě, tak když si pustíš archiv Východočeského divadla, tak tam nás uvidíš stepovat, no. Takže jsem...
1: Přátelé, pozor.
2: Takže jsem zpíval všechny písničky z Moulin Rouge, proto o tom mluvíme.
1: Ano, ano, ano. To mělo souvislost s Moulin Rouge, jo?
2: No, protože v té době jsem chtěl být muzikálový zpěvák a strašně, a Ewan McGregor, který v té době tam zpívá, že jo? Tak tam zpíval ty hity.
1: Jsem neskutečným tenorem, ano.
2: Takže vlastně jsme měli všichni ten soundtrack v té době a pořád jsme si to přespívávali, že jsem v té době měl ty ambice, že budu ten muzikál. Pak jsem rychle pochopil, že to je jedna věc, ale nadání je druhá, že jo?
1: No,
2: já jsem takový jako zpívající herec, ale nepovažuji se za zpěváka, že
1: jo? Já už nevím, za co se mám považovat. No to je jedno. To jsou takový ty celoživotní pochyby. Přátelé, mým dnešním hostem
2: tak byl... řekneš to zase. Už to jíme. To jíme.
1: Teď to řeknu naprosto skvěle. Byl Jan Musil přejmenovaný.
2: Já se všem omlouvám.
1: Předtím se jmenoval Pepa Nemusil, ne, si dělám srandu, prostě Jan Musil, přejmenovaný, to je jeho zatím
2: dočasné umělecké jméno.
1: Dočasné
2: umělecké
1: jméno. Já ti nějaký vymyslím. Ale.
2: Děkuju.
1: Já o tom popřemýšlím, uvidíš.
2: Ono totiž to není jakoby jednoduchý. No. Ono to totiž, pak člověk třeba začne už do toho, jak už se do toho moc zabředne, jo, tak třeba chce, aby tam bylo jako R, jo? Protože si říkáš, R, to je takový jako dobrý, že to tak jako, že to bude znělý, víš, že třeba si všimně, hodně mají, hodně Ridley Scott, víš, mají,
1: no, jasně. No,
2: tak schválně.
1: Jan Raketa Musil.
2: Dobře, dobře, Dané, ještě to promyslíme.
1: Ano.
2: Pokračujem. Ano.
1: Jan Rumburak Musil.
2: Víš, Dané, možná nebylo úplně, nemusíme to vymyslet hned.
1: Ne, to je pravda. Příliš jsem se unáhlil, ano.
2: Klidně si to promyslí ještě.
1: Já ti pak zavolám, dobře.
2: Děkuju. Tak Helen, vážím si tvojí iniciativu.
1: Jasně,
2: jmenové iniciativy.
1: Díky za návštěvu.
2: Já děkuju za pozvání, bylo
1: milý.
2: To super. Uteklo mě, to.
1: No, strašně to uteklo, já mám ještě spoustu témat, bych s tebou našel.
2: A hlavně bylo teda super, že jsme si mohli pustit, co se mi zlíbilo, to bylo jako...
1: No,
2: To bylo hezký, no.
1: Já jsem strašně tolerantní. Jo. Dobře, takže přátelé, Jan Musil, přejmenovaný, byl hostem dnešního večera, dnešní rokové zpovědnice. Jan Musil, herec, scenárista, jak filmovej, tak divadelní, a režisér, jak filmovej, tak i taky divadelní, že ano?
2: Ano.
1: To je všechno. A je mu jenom 42. Skvělý. Honziku, díky za návštěvu.
2: Díky.
1: Měj se hezky. Čau, čau, a teď System of a Down.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleď ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cervisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od

side.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Police.
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Police hrál a druhý měl Police každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend na Rádiu Beat.

0: Radio B. Classic Rock na FM.
1: Mušky stříjeli dva muže, Lapa a mě, zvonilo poledne.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, páteční, tedy jako vždycky pravidelně už před 6 hodinou s kolonou na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. První bych jenom chtěla ale upozornit, že za velkým meziříčím na 157. kilometru se v odstavném pruhu došetřuje nehoda. A pak kamiony před Brnem plní pravý pruh od Ostrovačic ze 178. kilometru a osobáky ty mají první zásek u Kývalky na 182. A od Vyškova před Rohlenkou koukám, že je to zatím čisté. Opatrně na výjezdu z Rakovníka na Nové Strašecí u odbočky na Lužnou se srazila dvě auta a ve zúžení na D11 se směrem z Prahy na Hradec Králové mezi Sackou a Poděbrady, tak na konci toho omezení na 34. kilometru se teď zase jezdí jedním pruhem. Dobré ráno, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být většinou polojasno, na východě až jasno. V západní polovině Čech bude naopak převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru začne mraku ubývat. Teploty 20 až 24, v západní polovině Čech 18 až 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalista Tomáš Ostrák pomohl St. Louis k vítězství 3-0 nad New Yorkem Red Bulls. Český záložník nastoupil v 85. minutě a v nastavení vstřelil svůj druhý gól v sezóně MLS. Úvodní rychlostní zkoušku italské rally vyhrál Švéd Solberg, druhý skončil Francouz Ogier a třetí Brit Evans. O víkendu se v Itálii rozhodne o novém mistru světa. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Zemřela zraněná žákyně. Pobodání už dříve nepřežila jedna učitelka, další pedagožka je raněná. 13-letý vrah není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Lidem z okrajových částí Jihlavy pomůže k volbám speciální doprava. V sobotu 10. října sveze voliče, kteří mají po změně volebních okrsků hlasovací místnost dál od domova.
2: Město zveřejnilo přesné časy volebních autobusů z Kosova, Henčova, Zborné, Hosova, Pávova, Červeného kříže a Heroltic. Speciální doprava má zmírnit dopad letošní rozsáhlé změny volebních okrsků. Jihlava jejich počet snížila z 58 na 35. Podle dřívějšího vyjádření magistrátu bydlí po novém rozdělení 73% voličů do 500 metrů od volební místnosti, dalších 20% do 1 kilometru a 7% jí má vzdálenější. Město zároveň upozorňuje, že voliči si mohou podle adresy trvalého bydliště ověřit, do které volební místnosti nově patří. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: A nakonec babička Alenka Otoutů nově radí, jak odhalit internetové podvody. Přes WhatsApp můžeme zdarma poslat podezřelý text, snímek obrazovky, PDF-ko nebo hlasovou zprávu a AI vyhodnotí riziko. Služba je dostupná nepřetržitě všem bez ohledu na operátora. Ani jsme se nenadáli a je tu pátek 2. října a dnešní první zprávy touto informací končí.
0: Radio B. Classic Rock.

Zatímco pro první trénink pro velkou cenu Japonska jeli borci královské třídy MotoGP po mokré trati, tak Salač a spol. Tito stihli ještě na novém povrchu trati Motegi za sucha. A Filip jel zase parádně a ze své Němkyně vytáhl druhý nejrychlejší čas. Lepší byl jenom lídr seriálu Moto2 Španěl González, který překonal absolutní traťový rekord své třídy. Tak, koukám, že od 7. se v Japonsku jedou druhé tréninky. Ostrý závod by měl odstartovat v neděli, časně z rána, tak nevím, jestli motorky budete v uvozovkách jenom sledovat, anebo tu vaši o víkendu i vyvenčíte. Ostatně počasí k tomu bude, řekla bych, ideální, jak dneska, tak zítra a v neděli odpolední maxima ke 24 stupňům. Dostaneme se i k dalším nabídkám víkendu, takže jestli se u vás děje něco zajímavého, třeba nějaký koncert, výstava, sportovní klání, prostě něco, na co byste chtěli tam k vám pozvat i ostatní býťáky, tak i od toho je tady telefon do býtu 210 32 33 34, býťácká aplikace, SMS brána 720 001 222 anebo pozvánky můžete směřovat na e-mail studio@radiobeat.cz.

Na rádiu Beat dohrála kapela Shocking Blue. Nachystán už je Tomáš Hajíček s kapelou Krucipis. Z desky Druide si pustíme Keltský osud. Tak když se koukám teď do diáře téhleté kapely, tak vidím, že nejbližší koncert budou mít až 18. listopadu. Bude to křest nové muziky v Lucerna Music Baru v Praze. Jinak dneska nemůžete jít na koncert Romana Dragouna do Kutné Hory. Pavel Bečan upozorňuje, že kvůli tomu, že si Roman porámal žebra, tak bohužel musel všechny koncerty tohoto týdne, tedy až na jedinou výjimku, kdy se mu ještě podařilo odehrát a odspívat v Lucerna Music Baru s kapelou Progress 2. Věřil, že to půjde i dál, ale prostě nejde, omlouvá se na svém Facebooku, takže ani dneska na Romana do Kutné Hory jíti nemůžete. Ale můžete si v Příbrami užít společné vystoupení kapel Dimitri a Arakain, případně zítra v Českých Budějovicích. Včera v ETC hráli v pražské Malostranské besedě, bylo absolutně vyprodáno, takže máte šanci pořídit si tenhle ten kulturní zážitek dneska. Dneska ještě na ETC pár vstupenek do besedy máme. Keltské.

A teď máme aktuálně na teploměru 10 až 14 stupňů. Tomáš Hajíček zmiňoval mráz, tak dobře, lehce, ale opravdu jenom lehce je pod bodem mrazu, teď je na Jizerce v Kořenově. Tak býťáci, jak jsem říkala, před námi je krásný víkend ve znamení babího léta a ve znamení odpoledních teplot ke 24 stupňům. Dokonce zítra by mělo být ještě o 1 stupeň teplej, v neděli pak ke 23, především pod slunou oblohou.

Před společnou kávou Býťáku ještě zalistujeme v klasické literatuře. Přijdou fanoušci Marka Twaina kanadští Rush. Někteří jejich fanoušci se teď ještě trousí z koncertu v texaském Houstonu. Tak ale chtěla bych říci, že v 9 hodin by měl sem k nám do studia Beatu dorazit Štěpán Suchochleb, pořadatel festivalu Blues Alive. Ano, v Šumperku letošní jubilejní 30. ročník, tak to tady Štěpán pořádně probere s vejvodákem a taky vás proberou parádní bluesovou muzikou od 9.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Je 6:30 a mezi lázněmi Bohdaneč a Hradubickou je nehoda. U Semtína se kolem srážky osobního a nákladního auta jezdí kyvadlově. Zdržení je tedy obousměrně. Nehoda je i na dálnici z Prahy na Hradec u Poděbrad na 38. kilometru nebo v Budějcích na Jírovcově u Politechnické školy. Tam se srazilo auto s autobusem a my si spolu uvaříme kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat. Rádio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku. Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes má být většinou polojasno, na východě až jasno. V západní polovině Čech bude naopak převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru začne mraku ubývat. Teploty 20 až 24, v západní polovině Čech 18 až 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Rychlobruslař Metoděj Jílek se stal sportovcem roku ministerstva vnitra. Olympijský vítěz v anketě rezortního centra Olymp předstihl tenistku Lindu Noskovou a biatlonistku Terezu Oborníkovou. Letošní úrodu sladovnického ječmene výrazně poškodilo vedro a sucho. Zrno obsahuje méně škrobu, takže při výrobě piva bude potřeba více sladu než obvykle. Pražská policie se chystá na dnešní nelegální sraz tuningových aut.
3: Podle dostupných informací se kolona aut má po návštěvě Prahy přesouvat do Brna. Policie proto na dohled plánuje nasadit vrtulník s termovizí, drony a také pyrotechnika. Informace o srazu několika tisíc vozů se objevila na sociálních sítích. Honza Navrátil, Praha.
2: Skalní sesuv zničil podpěru vleku na ledovci pod Kitzsteinhornem v Rakousku. Velký blok horniny se uvolnil ze svahu, sjel po ledovci a narazil do jednoho z pylonů. Souvisí to s ústupem ledovce. A nakonec Google Chrome nově umožní pokračovat na jiném zařízení přesně tam, kde jste na webové stránce skončili. Při přenosu karty se zachová i částečně vyplněný formulář. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Klasik.

0: co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cervisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Za 3 minuty bude 6:45, snídáte s Rádiem Beat a hned se přidá jeden z dnešních oslavenců. Je 2. října, narozeniny má Don McLean, Mike Rutherford nebo pianista Lubor Šonka, který třeba býval kapelníkem u Prokopových Framus Five. Ale především, a o víkendu to probereme podrobněji, má dneska 75. Sting. Já jsem nachystala jednu takovou méně známou písničku s kapelou Police, song, ve které si Sting stěžuje na to, že postel je bez jeho lásky příliš veliká. Ale hlavně poslouchejte tu basu. V té písničce je stejně důležité, co tam Sting hraje, úplně stejně důležité jako ty tóny, co záměrně vynechá.

Sting má dneska 75, zítra dovrší 64, bubeník Motley Crue Tommy Lee, a tak na jejich počest si tady na Beatu uděláme tematický dvojprofil. Prostě to tady v sobotu a v neděli si uděláme hezký, jak tomu jde, odpoledne až 24 stupňů.

Brankář Karel Vejmelka začal novou sezónu NHL shutoutem. Na domácí výhře jeho Mamutů 6-0 se podílel 15 přesnými zásahy. Jinak Mamuti z Utahu hostili Chicago Blackhawks. No a Vejmelka byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Teď taky skončila divoká hokejová přestřelka ve Vancouveru. Kosatky prohrály první třetinu s edmontonskými Oleáři 0-4, ale nevzdávali to, snažili se otočit, nepodařilo, skončilo to 7-9 a na straženě poraženého Vancouveru u jedné branky asistoval Filip Hronek. Nabídu teď Dave Edmonds a potom i vaše čerstvé zprávy z dopravy, které případně zavoláte na linku 210 32 33 34.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Život je takovej a pokud je váš aktuální rohlík makovej, tak si nechte chutnat. Za 2 minuty bude 7 a stále se brzdí u Semtína na trase Lázně Bohdaneč Pardubice. Před Hradubickou se jezdí kolem srážky náklaďáku s osobákem kyvadlově. Na dálnici z Prahy na Hradec Králové se v omezení před Poděbrady jezdí zase pomalu a v koloně Odsacké teď ztratíte 15 minut. A kamiony před Brnem na D1 v pravém pruhu zpomalují už od Domašova ze 168. kilometru, osobáky pak hlavně mezi 180. a 182. kilometrem. No a máme čerstvou nehodu na velkém pražském okruhu na D0 u křížení s plzeňskou dálnicí, tak prosím opatrně, jedná se o nějaký 23. kilometr a směr na letiště. Přeji vám dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne mraku ubývat. Teploty 20 až 24, v západní polovině Čech 18 až 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejisté Sparty slaví první domácí vítězství v sezóně, pokračuje Petr Plintovič.
2: Sparta v předehrávce 7. kola extraligy porazila České Budějovice 4-2. Dalších 6 zápasů se hraje dnes. 100% Třinec přivítá od 17 hodin Litvínov. O půl hodiny později hrají Vítkovice s Karlovými Vary. 4 duely začnou v 18 hodin. Pardubice hostí Plzeň, Kladno Hradec Králové, Kometa Brno Mladou Boleslav a Liberec si to rozdá s Olomoucí.
1: Česká cyklokrosařka Kristýna Zemanová skončila v týmu VIF Cycling. Nově bude závodit za belgické stáje Crelan Corendon a Phoenix Premier Tech. Policie uzavřela vyšetřování červencové nehody Filipa Turka s nemocničním vozem. Trestný čin se nestal. Případ předala do přestupkového řízení, protože není jasné, kdo ji zavinil. Premiér nyní čeká na určení viníka a Turek zatím podle něj funkci vládního zmocněnce nevykonává. Letní den včera zaznamenalo 11 meteorologických stanic. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích Rožnově, kde teplota vystoupla na 26,1 stupně. A nakonec, zastávka nádraží Holešovice v Praze se dnes mění v literární místo. Od 10 do 18 hodin nabídne knihy, autorská čtení, poezii, hudbu a nový bibliobus Matilda, a to v rámci týdne knihoven. To byly zprávy a druhé dějství pátečního ranního vysílání Otevřeme s kabátem.

No jo, i Žízeň si zítra můžete udělat na koncertě Kabátů v Českých Budějovicích. V ostravském klubu Parník bude dneska vzpomínat na Radima Hladíka Honza Křížek a určitě tam sebou vezme i svoji novou desku, protože ta vychází právě dnes a jmenuje se Všechno, co mám rád. A podrobnosti o tomto novém albu i první skladbu najdete u nás na webu na stránce radiobeat.cz a je tam i zmínka o tom, že za měsíc 3. listopadu bude v Malostranské besedě v Praze křest. Dnes v tomto podniku hrají ETC. Zítra má Olin Nejeschleba s Norby Kováčem a s Ivanem Hlasem koncert v netradičním prostředí. V pražské Troji v Bambusáriu.

0: Nikdy nepodceňuj soupeřů v tým, i když doma nechá svoji největší hvězdu. O tom se včera přesvědčili úřadující mistry české pingpongové extraligy pražské El Niño, když doma prohrálo s mladíky z Havířova, a to jasně 0-3. No jo, to, že se hraje na sportovišti, nikoli na papíře, to ukazuje momentálně i tenistka Linda Fruwirtová v Pekingu. Ta dostala na China Open druhou šanci. I přes nevydařenou kvalifikaci hraje hlavní soutěž, první kolo zvládla. A ve druhém teď trápí favorizovanou Samsonovou. Linda první set prohrála 2-6, ale pak druhý opanovala 6-3 a v rozhodující třetí sadě už soupeřce sebrala podání. Dneska do tohoto podniku vstoupí i vítězky Billie Jean Cupu, wimbledonská šampionka Linda Nosková, Karolína Muchová a taky Sára Bejlek nebo Nikola Bartůňková. Teď minutu po čtvrt na 8, sběrač míčků a informací o sportech, o kterých se tak často nemluví, Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Vyvrcholila sezona dvoučlenných plachetnic Fireball, více Petr Kořan.
3: Během závodu krystalizovali asi jasní dva favorité na vítězství a skutečně mezi nimi došlo k závěrečnému souboji během úterních dvou rozjížděk. Nakonec nejtěsnějším rozdílem, to znamená shodou, zvítězil Jirka Parůžek s Přemkem Čechurou před Martinem Kubovým s Honzou Vilem a na bednu je doprovodila dámská posádka Míša Jedličková, Lenka Ciglerová. Holky se tak staly i vítězkami v kategorii Lady Aboard, tedy česky baba na lodi. Pro letošek je to za Fireball asi všechno, takže be to zdar a zase na jaře.
2: Automobilový tým Bagheera ZM Racing bude v kamionech závodit s vozy Mercedes-Benz. S novým speciálem se představí už v lednu na Rally Dakar, kde by měl startovat Martin Šoltis. Velkou Pardubickou letos poběží jen 10 koní. Vítěz květnové kvalifikace za Raté je zraněný, méně účastníků měla slavná Steeplechase naposledy v roce 1993. Poslouchali jste menšinové sporty, další přijdou na řadu za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 7:30 na Velkém pražském okruhu směrem na letiště stojí za křížením s plzeňskou dálnicí na 23. kilometru auto po nehodě u středových svodidel. D5 je na příjezdu do metropole v zahuštěném provozu od Rudné. Ztratíte tam teď asi 20 minut. Jinak ještě jedna pražská v Praze kousíček od místa, kde děláme prasárny na Klamovce na křížení plzeňské s Podbělohorskou se srazilo osobní auto s tramvají. Tak, jestli jedete do Plzně po 20 od Písku, tak před Nepomukem je náklaďáček ve svodidlech a před Měcholupy se budete muset protáhnout pak kolem osobáku, co tam stojí po srážce se Srnkou. A jak nám houstne D1 na příjezdu do Brna od Prahy? Přerušovaná kolona tyráků v pravém pruhu začíná už za Velkou Bíteší na 165. kilometru a osobní auta zpomalují mezi Ostrovačicemi, kolem 180. kilometru, tak.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku. Klasik rock. Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes má převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne mraku ubývat. Teploty 20 až 24, v západní polovině Čech 18 až 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Sportovní střelkyně Anna Šindelářová skončila 6. ve skýtu na mistrovství Evropy v Aténách. Společně se Šumovou a Kučerovou získala bronz v týmové soutěži. Vláda Andreje Babiše podruhé ustála hlasování o nedůvěře. Proti návrhu hlasovalo 94 ze 177 přítomných poslanců, pro bylo 83. Opozice hlasování vyvolala kvůli schodku rozpočtu. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines převzala dosud české Smartwings. Obě firmy nyní provozují 175 letadel a značka Smartwings má zůstat zachována. Kuriozní okolnosti srpnového závodu kajaků na řece Jizeře v Benátkách se zajímají policisté i Česká inspekce životního prostředí.
4: Kvůli výraznému poklesu vody se tam poškodili během soutěže desítky lodí. Kdo a proč účelově manipuloval s hladinou stabilního průtoku řeky při vodním slalomu, se šetří už od poloviny srpna. Luboš Dvořák, Benátky nad Jizerou.
3: A nakonec umělá inteligence začíná v Česku nakupovat za lidi. Seznam spustil na zboží CZ AI agenta, který podle zadání vybere zboží a připraví nákupní košík. Zákazník ho zatím musí sám zaplatit. To byly krátké zprávy.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Police.
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Police hrál a druhý měl Police každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend na Rádiu Beat.

Dobré páteční ráno, býťáci, je 2. října, před námi je víkend, během kterého, jak už bylo před chvíli řečeno, oslavíme i dnešní 75. Stinga. Přesně o rok starší je taky kytarista a basák kapely Genesis Mike Rutherford.

76. narozeniny má dneska Mike Rutherford, teď se tady na Beatlesu blízknul z Genesis a příští rok objíždí Evropu s kapelou Mike and the Mechanics. Phil Collins nás varoval před tím, abychom žili jenom touhou po věcech budoucích s tím, jakože bude líp. Raději si máme vážit dobrých věcí, co prožíváme právě teď. Třeba takový býťák Patrik, ten se těší, až se zítra setká i s dalšími fanoušky řízné muziky v libereckém klubu The Deep, kde budou od 18. hodiny, opakuju zítra, hrát kapely Dr. Triceratops, taky Trilobit Rock a Dangar Six. Dan z okrašlovacího spolku Sypejte ptáčkům poslal pozvánku už na dnešní večer do Třebíče v Art Rock Bistru u Lípy od 21. hodiny. Kuba Ursíny a skupina Provizorium odprezentuje skladby Kubova tatínka Deža Ursínyho. A tohle jsou Deep Purple, který už se taky pomaličku chystají do Prahy.

Dneska se jde na Powerplay v Budapešti, v neděli hrají v Bratislavě, v pondělí ve Vídni a ve středu je máme v Praze. Dneska je pátek 2. října. Dobré ráno, Vítáci.

Vypadalo to nadějně, ale nakonec Linda Fruhvirtová, tenistka, končí na China Open ve druhém kole poté, co potrápila o 150 pozic výše postavenou na světovém žebříčku Samsonovovou. V Pekingu už utkání proti Rumunce Rusejové rozehrála Linda Nosková. Wimbledonská šampionka ji bude chtít oplatit letošní porážku z Bad Homburgu. Vy, pokud chcete nahlásit nějaké nepříjemnosti z páteční dopravy, tak použijte buď býťáckou aplikaci, nebo mi rovnou zavolejte na linku 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8 a v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most před Spořilovskou se řeší hromadná nehoda 4 aut. Kolona se táhne od připojení od Kolína a Běchovic, tedy už ze Štěrboholské radiály. Na D1 kamiony před Brnem na příjezdu od Prahy v přerušované koloně od Býteše, tedy od 163. kilometru. A pak v Brně na Svatoplukově směrem z Židenické na Gajdošovu u kasáren za podjezdem kolejí se řeší srážka nákladňáku s osobákem. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě výjimečně slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne mraku ubývat. Teploty 20 až 24, v západní polovině Čech 18 až 21. Zítra slunečno a nadprůměrné odpolední teploty, které se mají dotýkat až 24 stupňů, na horách 16 a na Šumavě 19.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Ruský hokejový brankář Šestorkin se při dnešní výhře New York Rangers nad Tampou Bay 5-1 zapsal mezi střelce. Skoroval přes celé hřiště a stal se 18. golmanem v historii NHL, kterému se to podařilo. Za Philadelphia zůstal Dan Vladař na střídačce při porážce s New Jersey 2-3 v prodloužení. Florbalistky Tatranu Střešovice postoupily do semifinále poháru mistryň. Ve Švýcarsku remizovali s Bernem 2-2 a navázali na domácí výhru 5-4. České mistryně Bulldogs Brno vypadly po porážce s Cugem. Právě dnes končí možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Žádost musí být doručena nejpozději do 16 hodin. Hudební festival Metronom Prague po 10 letech končí, prý kvůli nízké návštěvnosti a nedostatku dlouhodobých partnerů. Letos v červnu na festivalu v Letňanech vystoupili například Sting a Nick Cave. A nakonec, některé dětské knihy zůstávají oblíbené už po několik generací. Jaké svazky ale kromě Krtečka, Dětí z Bulerbinu nebo Dášeňky teď patří mezi trendy? Na zahájení týdne čtení dětem to řekla Eva Katrušáková.
2: Vznikají nová témata, silná vlna, viditelná ve všech evropských státech i ve západní kultuře. Knihy o emocích, o tom, co cítíte, od pozitivních emocí až po ty negativní, vznikají desítky knih.
1: A po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek 2. října 2026 a dáme si jasnou páku.

Až zvládneme ty těžkosti dneška, tak třeba hned zítra můžeme jít tady kousíček od studia Beatu do KD Barikádníku, tedy na Barču v pražských Strašnicích na koncert kapely Durmol, což je pražská coverová banda, hrající věci od Lucie, Kex, Škóru, Vohnoutů, kapely Tři sestry, zkrátka průřez tím nejlepším z naší rockové scény, jak mi s pozvánkou napsal Býťák Jakub, s tím, že o poctivou atmosféru a velkou rockovou zábavu bude tedy zítra na Barče postaráno a vstup na akci je dobrovolný.

0: Povrch pro velkou cenu Japonska na okruhu v Motegi je nový a tak na něm motorkáři řádně řádí. První trénink vyhrál lídr seriálu Moto 2 Španěl González a překonal absolutní traťový rekord své třídy. Druhý nejrychlejší čas měl náš Filip Salač. Před chviličkou skončil druhý trénink. Salač, který v posledních 8 závadech Moto 2 stál 4x na stupních vítězů, byl tentokrát 6. Ostrý závod se jede v neděli, časně z rána a o víkendu se dá zajít třeba i na Pinče, Taekwondo a hlavně Pardubice. Ode dneška hostí plochodrážní svátek a i na ovál ve Svítkově se teď podíváme se Šimim.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Stolní tenisté Havířova překvapivě porazili mistrovské El Niño Praha 3-0 a posunuli se do horní poloviny tabulky. Dnes pokračuje Extraliga 3 zápasy. Ostrava 2016 hostí NH Ostravu, té je Ostrava KST hraje s HB Ostrovem a Hradec Králové nastoupí proti Liberci. Zítra v Ostravě začne podzimní část soutěžní sezony v Taekwondo ITF. Na 12. ročník přijede přes 230 závodníků z Česka, Slovenska, Polska i Slovinska. Soutěžit budou od mladších žáků po dospělé ve 4 disciplínách. Pardubice se stávají hlavním městem ploché dráhy. Dnes od 17 hodin jedou finalisté mistrovství Evropy jednotlivců. A co zítra?
3: V sobotu ve 14 hodin se postaví na start světového šampionátu jezdci flatracku a 16:30 junioři o 52. zlatou stuhu. Nedělní nejstarší plochodrážní závod na světě o 78. zlatou přilbu ostartuje na Svítkovském stadionu úderem 12. hodiny. V pondělí večer pak uzavře svátek ploché dráhy pro příznivce levých zatáček 57. ročník Tomíčkova memoriálu na pražské Markétě. Pro rádio Beat Karel Machek, Pardubický kurýr.

Býťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: V Praze na jižní spojce ani na velkém okruhu už nehody nepřekáží, ale samozřejmě ani teď 3 minuty před 8:30 se nevyhneme frontě na příjezdu do metropole po plzeňské dálnici, kde je kolona od 4. kilometru. Taky se nám zasekává provoz na 7 u letiště obousměrně. No a jestli jedete po D1, tedy po brněnské dálnici, tak je vlastně frontáž odchodova před nájezdem na jižní spojku. Asi jsou všichni ve frontě na D1 před Brnem. Na příjezdu od Prahy kolona kamionů začíná už na 178. kilometru. Osobním autem se zaseknete především mezi Kývalkou a Popůvkami. No a v Brně pokračuje vyšetřování nehody na Svatoplukově směrem z Židenické na Gajdošovu kasáren za podjezdem kolejí. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku. Radio Beat. Počasí.
3: Dnes má být většinou polojasno, na východě až jasno. V západní polovině Čech bude naopak převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru začne mraku ubývat. Teploty 20 až 24, v západní polovině Čech 18 až 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Rychlobruslař Metoděj Jílek se stal sportovcem roku ministerstva vnitra. Olympijský vítěz v anketě rezortního centra Olymp předstihl tenistku Lindu Noskovou a biatlonistku Terezu Oborníkovou. Letošní úrodu sladovnického ječmene výrazně poškodilo vedro a sucho. Zrno obsahuje méně škrobu, takže při výrobě piva bude potřeba více sladu než obvykle. Pražská policie se chystá na dnešní nelegální sraz tuningových aut.
4: Podle dostupných informací se kolona aut má po návštěvě Prahy přesouvat do Brna. Policie proto na dohled plánuje nasadit vrtulník s termovizí, drony a také pyrotechnika. Informace o srazu několika tisíc vozů se objevila na sociálních sítích. Honza Navrátil, Praha.
3: Skalní sesuv zničil podpěru vleku na ledovci pod Kitzsteinhornem v Rakousku. Velký blok horniny se uvolnil ze svahu, sjel po ledovci a narazil do jednoho z pylonů. Souvisí to s ústupem ledovce. A nakonec Google Chrome nově umožní pokračovat na jiném zařízení přesně tam, kde jste na webové stránce skončili. Při přenosu karty se zachová i částečně vyplněný formulář. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Classic rock.

0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Beat, za 5 minut bude 8:45. Na 9, pardon. V úvodu tohohle toho opusu Heavy Horses od Jethro Tull se Mr. Anderson zmínil i o říjnovém podvečeru. Tak co třeba ten dnešní? Už máte plány? Jeden tip z jižních Čech přišel od Jany.
1: Ahoj byťáci, zdravím vás písecké počáry. Dneska večer hudební lahůdka pro všechny rockery. Reflections of Karma. Mezinárodní superkapela ostřílených pánů muzikantů. Maťo Mišík, Travis O'Neill, GDRK Stewart a Boky. Gaia Messiah, Krucipisk, Tata Boys, Marpo. To jsou kapely, od kterých si hoši chtěli trochu odpočinout. A tak vznikl tento projekt. Hudební zážitek, který byste si neměli nechat ujít. Začínáme v 8 a těšíme se na vás. Divadlo pod čarou, Písek.
0: Michal ten zase upozornil, že zítra na náměstí v Čakovicích bude posvícení a od 8:30 tam bude Vildačok s kapelou Bypass. No a Adam ten to vzal písemně, ahoj býťáci, na brněnské Melodce dneska vystoupí mladé rockové kapely 301, Johnny Churbes a Molotov Party. Ve stejné sestavě zahrají i zítra v Přerově v klubu Teplo. Jo, o víkendu má být teplíčko.

Za čtvrt hodiny, protože je pátek, na beatu začne pořad Rockerova rána a Vejvoďák si bude povídat se Štěpánem Suchochlebem, což je pořadatel festivalu Blues Alive. Akce, na které letos vystoupí i Michal Prokop, a ten ve svých řadách měl i jednoho z dnešních oslavenců. Pianista a zpěvák Lubor Šonka má dneska narozeniny, tak si ho dáme s Framusem a se skladbou Yeti Blues.

Na beatu jsme si hráli Yeti Blues jako gratulační song pro Lubora Šonku, někdejšího kapelníka kapely Framus 5, klávesistu, který má dneska 73. narozeniny. Teď ještě jedna sportovní. V prvním setu se přetahovali skoro hodinu. Druhý byl jasnou přehlídkou tenisového umu wimbledonské šampionky. Linda Nosková právě v Pekingu vyhrála utkání druhého kola proti Rumunce Rusové po setech 6-4 a 6-1 a o osmifinále si zahraje proti Švýcarce Golubičové. My ze ZZ Top ještě strávíme minuty do deváté na beatu.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 9 hodin a Martin je nadšen. Píše, D7 od Slaného na Prahu je kolem letiště plynule průjezdná, jak už jsme týdny neviděli. Ano, spíše se nám seká provoz opačně u letiště směrem od Prahy na Slaný. Pokud jdete na Brno po D1 v kamionu, tak první zásek už je od 158. kilometru. Tedy nestojí takhle pravý pruh až ke křížení s bratislavskou dálnicí, ale tam prostě někde je začátek té roztrhané kolony. S osobákem se zaseknete především u Popůvek na 182. kilometru. A na D1 na 311. kilometru u Bělotína, to jsme mezi Ostravou a Olomoucí, je obousměrně zúžení a v obou směrech taky platí, že je tam asi 10-minutový zásek. Víťáci, pěkný pátek i vydařený víkend.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
8: Dnes polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě výjimečně slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne mraku ubývat. Teploty 20 až 24, v západní polovině Čech 18 až 21. Zítra slunečno a nadprůměrné odpolední teploty, které se mají dotýkat až 24 stupňů, na horách 16 a na Šumavě 19.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: Max Verstappen byl nejrychlejší v úvodním tréninku na velkou cenu Bahrajnu F1 v Malajzii. Pilot Red Bullu porazil Russella, třetí skončil Hadžar. Tenistka Linda Fruvěrtová vypadla ve druhém kole turnaje v Pekingu. Ruské hráčce Samsonovové podlehla 2-6, 6-3 a 3-6, přestože v rozhodujícím setu vedla 3-1. Nafta by měla v příštích dnech výrazně klesnout. Zatímco benzín může do konce příštího týdne zlevnit jen asi o 30 haléřů, tak nafta až o 3,50. Kromě nižší spotřební daně za to může i levnější ropa. Lidem z okrajových částí Jihlavy pomůže k volbám speciální doprava. V sobotu 10. října sveze voliče, kteří mají po změně volebních okrsků hlasovací místnost dál od domova.
9: Město zveřejnilo přesné časy volebních autobusů z Kosova, Henčova, Zborné, Hosova, Pávova, Červeného kříže a Heroltic. Speciální doprava má zmírnit dopad letošní rozsáhlé změny volebních okrsků. Jihlava jejich počet snížila z 58 na 35. Podle dřívějšího vyjádření magistrátu bydlí po novém rozdělení 73% voličů do 500 metrů od volební místnosti, dalších 20% do 1 kilometru a 7% má vzdálenější. Město zároveň upozorňuje, že voliči si mohou podle adresy trvalého bydliště ověřit, do které volební místnosti nově patří. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
8: A nakonec nízká hladina vody v nádrži Hracholusky na Plzeňsku odhalila zbytky zatopené obce Dolany. Vidět jsou kořeny stromů z bývalého sadu na nejvýše položeném okraji obce. To byly zprávy, po kterých přichází Vejvoďák a host.
10: Jakou ránu po ránu má Štěpán Suchochleb, pořadatel festivalu Blues Alive.
11: Rockerová rána na beatu.

0: A co takový Štěpán Suchochleb? Pořadatel festivalu Blues Alive. Rockerova rána na beatu.
1: My to zjistíme, my to uvidíme a my to uslyšíme. Štěpán Suchochleb je hostem Rockerova rána. Štěpáne, dobré ráno, vítej ve studiu Rádia Beat.
2: Dobré ráno tobě i všem.
1: Víš, na co jsem zapomněl? Já jsem zapomněl zapnout videokamery. Tady všechny ty kamery, které jsou na nás namířené, tak ty měly teď už fungovat, jo? Ale já jsem na to zapomněl.
2: Já se češu.
1: Ne, je to z toho důvodu, že my vlastně potom ten rozhovor budeme dávat na sociální sítě, tak aby si byl i vidět, jo. Ale neboj se nic, já to takhle, tady takhle vypnu to světlo, aby jsem nebyl přepálený. Sleduš to, jo, všechno děláme online.
2: Ano.
1: A dám, hele, zapnout nahrávání.
2: A já to, už mávám.
1: Počkej.
2: Do kamer.
1: Teď už to jede, jo? Teď už to jede. Teď to nikdo nezastaví. Tak Štěpáne, nazdár, vítej ve studiu Rádia Beat.
2: Dobrý den všem.
1: Hele, tohle to je prostě zákeřná věc živýho vysílání, že nevezmeš jako všechno, už se nedá vzít zpátky, jo. Což ale s tvojí prací pořadatele takhle obrovského festivalu docela hodně souvisí, protože ty, co uděláš, tak už taky nevezmeš zpátky, viď? Teďko kort měsíc a půl před začátkem festivalu.
2: Co udělám a co řeknu, to už zpátky nevezmu. Musím na sebe dávat pozor. No, spíš musíme na sebe dávat pozor jako pořadatelé.
1: 30. ročník Blues Alive, tohle festivalu, který neodmyslitelně patří k Šumperku, tak startuje 12. listopadu. Dneska je 2. října. Spíš ještě dobře, anebo už máš cukaturu. A jakmile se ráno probudíš, tak už máš asi 10 věcí, které musíš udělat, než vůbec dojdeš do koupelny.
2: Vůbec nespím dobře, to si správně otypoval. A nejhorší vlastně na naší práci je to, že my pořád vymýšlíme něco nového. Ptáme se lidí, co vám vyhovovalo, co bychom příští rok měli zlepšit.
1: Jo.
2: A teďka oni, když něco přijdou třeba s tím, tady je málo jídla, nebo my chceme jiné jídlo, tak ty začneš vymýšlet prostě, takže letos máme třeba novou gastrozónu úplně. Domluvit to s těma lidma, všechno
1: no, to
2: naplánovat, povídej, postavit.
1: No,
2: nebo přišli, že je málo místa na odpočinek, jakože mezi koncerty chtějí spočinout a trošku to jako vstřebat.
1: Aha.
2: Pohoda, kafíčko,
1: jako čajíček. Jako chill out zóna.
2: Chill out, takže jsme prostě postavili jsme jim. Ale opravdu, takže máme nový stán úplně, chill out zónu s barem, se sezením prostě a tak. Takže tohle jsou věci, které z roku na rok vlastně tě zaměstnávají. A já už hrozně se těším na to, až si budeme říkat, je to dokonalý, jenom to zopakujeme.
1: Ono to není z roku na rok, ono je to z blues na blues, jo, když se to tak řekne. Já teda ti musím říct, Štěpáne, že já jsem se těšil na dnešek, protože člověk je, že jo, big beaťák, poslouchá rockovou muziku, tvrdou, měkkou, metály, do toho ty Floydy, ty Genesis a ty Jesáky a teď najednou blues, jo. Mně se na vás můžu ti říkat bluesman, že jo?
2: Taky, jo. Ano.
1: Mně se na vás na bluesmanech líbí to, že vy vlastně mluvíte o muzice, říkáte jména, který nikdo nezná a přitom je to tak hrozně dobrý, jo. A já jsem hrozně moc rád, že ty celou hodinu dneska budeš vybírat muziku, jo. Přičemž, ale tu první, kterou jsi vybral, tak to je pro mě překvapení, možná ne tak jakoby to, že je to zrovna Michal Prokop, ale ten žánr, ten se jako promítá s beatem, jo. Ale vy tam Michala Prokopa budete mít letos na festivalu taky z toho důvodu, že ono mu je, kolik mu bylo, 30 teďko nějak, viď?
2: No Michalovi Prokopovi bylo v létě teďka 80 let a ano. K Blues Alive patří od jeho začátku, hrál tam nesčetněkrát, moderoval dokonce jeden ročník, pomáhal nám moc, protože on jako náměstek ministra kultury nám v začátku opravdu hodně pomohl. A hlavně je to asi nejvýraznější postava hudby, nebo české hudby, která vychází z blues.
1: Ano.
2: Jo, tam to blues je prostě. No, takže proto Michal Prokop. A ještě zvláštní věc je, že my jsme mu dali takový jediný slot, který nekrátíme. Není to jako festivalový, že 50-60 minut. On bude hrát odpolední koncert sobotní, takže tam může udělat cokoliv, oslavit to, jak bude chtít.
1: To znamená, že třeba 2 hodiny si může tam trajdat jako po pódiu.
2: No. To je hrozně oblíbený formát u našich posluchačů. Byl tam takhle Ondřej Kondrát, spousta lidí jako Jan Spálený a podobně. A ty lidi si to užijou.
1: Myslím si, že Michal Prokop, když není tlačený nějakým časem, jak jsi říkal, tou festivalovou rétorikou, že má na to, já nevím, 50 minut, nebo hodinu, 10. Jsou různé časy, které musí ty interpreti na festivalech dodržet. Takhle, když se mu, tak to potom bude jako utržený ze řetězu. Já jsem ho zažil teďko, my jsme ho dělali v Plzni na festivalu na ulici. Byl tam v triu vlastně s Honzou Hrubým a s Pavlem Marcelem a to je tak dobrý, že nechceš, aby to končilo. Jo? A jsi limitovaný jenom tím zatraceným časem. Jo?
2: tady nebude a nebude to v triu, bude to s celou kapelou a ještě tam bude mít nějaký hosty, takže to bude opravdu taková hudka. No.
1: Jo. Proč zrovna bitvu o Karlův most si vybral jako první od Michala Prokopa?
2: Protože je to takový jako krásný otvírák a říkal jsem si, že pro posluchače rádia Beat je to na ranní rozjezd tak jako ideální.
1: Jo,
2: vlastně.
1: A on vlastně jak čeká na toho Švéda, tak je to jako by takový tematický, si myslím. Jo. Že si v tom každý najde to svoje.
2: Určitě, určitě.

0: takové věčné dilema vybrat si mezi Ortelem a Věčnou spásou. Bitva o Karlův most, Michal Prokop na beatu. Michal Prokop letos vystoupí na festivalu Blues Alive 12., 13., 14. listopadu. Já už si ta čísla pamatuju. A pořadatelem festivalu, nebo pořadatel festivalu, Štěpán Suchochleb je hostem Rockerova rána. Štěpáne, vy jedete 30. ročník letos. To už jako, pozor, jo, to už znamená, že za prvý teda velká tradice, ale velká zodpovědnost, protože po 30 letech a navíc na to výročí 30., tak od vás lidi očekávají něco jako extra, si myslím. Je tam oproti jiným festivalům letos něco, co třeba ještě nikdy nebylo?
1: Zamyslím se a určitě něco vymyslím. 30. výročí chceme oslavit jednak tím, že všechny ty naše nápady dotáhneme do dokonalosti, dalo by se říct. Hmm. My se pořád ptáme našich lidí, vlastně našich diváků, co zlepšit, takže o tom už jsem na začátku mluvil, že chceme ten servis dotáhnout, protože ty 3 dny jsou docela náročné. My začínáme hrát někdy po 4. hodině, v 5 už se vlastně začíná na těch hlavních pódiích a pak ty jammy končí třeba ve 4 ráno. A tudíž lidi chtěli vlastně kromě hudby mít i něco diskuzního, poslechového, aby si během dne vlastně tak jako zauvažovali. Jako, a takže my jim dáváme doprovodný program, který jsme začali dělat asi před 5 lety, což jsou poslechovky, diskuzní pořady. Možná se k tomu potom můžeme vrátit. A to je jedna věc, která bude letos hodně speciální, si myslím, protože máme hned 2 pořady v angličtině, že jsme přivezli profesora z Mississippi z univerzity a bude Talking Blues, což bude Luther Dickinson s Petrem Vizinou, s novinářem, jako jeden na jednoho takový rozhovor hodinový. Když to jsou fakt speciality, jako který jinde vlastně nejsou, že místo toho, aby člověk koukal na toho interpreta na pódiu a takhle k němu zlížel a on na něj házel ty trsátka, že jo, tak tam lidi budou moc přijít do knihovny a fakt si s ním povídat. Jako
0: když
1: s tím
0: řekneš, přivezli jsme profesora z Mississippi, to taky dá kus práce. Ty máš vlastně na starosti booking v tomhletom na festivalu Blues Alive. Jak to probíhalo letos?
1: Letos to probíhalo relativně jednoduše, co se týče komunikace s agenty, protože my dneska už, když řekneme Blues Alive a data, tak oni pokývají hlavou a zamyslí se a říkají, tenhle je v Evropě, toho ne, toho byste museli přiletět, tady má tour, tak pojďme se bavit. A vlastně už to není o takovém tom vysvětlování, kdo jsme, co jsme, že jsme dobře, jako spolehliví. No to je skvělý úplně. Takže už vlastně to renomé toho festivalu a ceny, které jsme získali všude možně po světě, tak nám otevírají dveře. Takže ten booking z tohohle pohledu je jednodušší. A možná letos to nebylo úplně jednoduché z toho pohledu, že jenom málo těch kapel, které bychom chtěli, tak bylo zrovna v Evropě.
0: Aha.
1: Takže tam máme pár specialit, který vyloženě přiletějí jenom na festival a to samozřejmě stojí peníze.

0: Rozumím. No a jak vlastně dlouho dopředu ty plánuješ ten program, ty kapely? Je to třeba rok, dva?
1: No jedna věc je plánovat program a druhá věc je jako bukovat, skutečně na tom pracovat, jakože to domlouváme. Takže plánujeme program tak určitě dva roky dopředu. To si určitě slyšel o takzvaném Bezřím seznamu. Ondřej Bezr, náš dramaturg, tak má seznam asi 150, jako doslova nepřeháním, 150 jako kapel, který bychom rádi přivezli.
0: Štěpáne, přivez to.
1: No jasně, a škrtáme jenom ty kapely, který buď to ale zemřou, jakože prostě blues není úplně jako mladá hudba jako ve svém základu, takže prostě když už někdo nemůže přijet, tak ho vyškrtem ze seznamu.
0: Jo.
1: A pak škrtáme ty kapely, které přivezem. A ono jich pořád ze spoda jako na ten seznam přibývá.
0: To je bezedný, ano, přesně. No,
1: takže to je plánování a pak teda nastane ta realita a jenom pro ilustraci třeba my už máme na příští rok, takže teďka jsme víc než rok před konáním festivalu, tak na příští rok už mám tak polovinu vlastně těch kapel
0: zabukovaných. A tak to je dobrý.
1: To je dobrý.
0: Jo. Ještě by to chtělo to vlastně udělat tak, aby festival skončil a na účtě bylo tolik peněz, že můžete dělat další 5 festivalů nebo 5 let dopředu. Jo?
1: Asi možná půjdu další písničku s tím. To je složité, to je vlastně těma peněz.
0: Ne, tak jako, ale patří to k tomu, bez toho to samozřejmě dělat nelze a nejde. Asi si nikdo nemyslí, že bluesmeni sem přiletí přes půl světa a budou za to chtít 6 000 korun. Jo? To prostě nějakou kačku to stojí, ale víš, co mě zajímá? Ty lidi, kteří tam přijedou na ten 3denní festival, jsou to unikátní lidi každý ten den? A nebo máte tu zkušenost, že se v okolí Šumperka nedá sehnat v tom čase, kdy probíhá festival Blues Alive Hotel, protože tam ty lidi prostě bydlí ty 3-4 dny.
1: No, ubytování je pro naše návštěvníky úzké hrdlo. My máme vlastně, loni jsme dělali průzkum Kantaru, takže můžu celkem přesně citovat čísla. My máme asi 83% návštěvníků z České republiky a zbytek z zahraničí. Zahraničí tvoří Polsko, Slovensko, Rakousko, hodně lidí z Holandska jezdí, z Německa, občas někdo z Ameriky, ale spíš jsou to expati, jako co jsou v Evropě vlastně.
0: Jo, jo.
1: Takže z těch 83% České republiky, tak skutečně je to úplně jako od Karlových Varů po Mikulov. To jsou takový jako skupinky lidí, který kámoši vlastně jezdí nebo jednotlivci. Takže ubytování je úzké hrdlo v Šumperku a okolí a je to velký problém. Jako v Šumperku vůbec už se nedá sehnat, když jdete na booking, tak tam vlastně se ještě teďka jako sežene. Ale jinak jsou hotely a penziony a takový chalupy vlastně jako.
0: A to je ale dobrý.
1: V okolí Šumperka je to úplně skvělý, protože kolařská sezóna už skončila.
0: Ano.
1: Ale zimní jako lyžařská ještě ne. Takže chalupy jsou prázdný, ale je to prostě sedneš si ke krbu jako s kámošema. Je to jako za pár peněz vlastně, jo. Je to stejný komfort jako nějaký hotel, ale je to krásný bydlení. No a potom taxík, bych taky neměl říkat, ale taxík stojí jako nesrovnatelně peněz s Prahou třeba.
0: Jasně.
1: Takže tam fakt za 150 korun jako tě dovezou úplně kamkoliv.
0: Ale
1: takže jako v Šumperku ubytování je problém, ale určitě kdo chce jet na festival, tak ho ještě sežene.
0: Ale jak to k tomu krásně patří, si myslím, jo? Že prostě jedu jako bluesman na bluesový festival, pronajmu si chalupu pro 6 lidí, těch 6 kamarádů jedeme z Domažlic přes celou republiku do Šumperka.
1: No.
0: A jo, to není jak přijet na festival na letní a někde pod stanem.
1: Ne, tak
0: kort, že jo, v polovině listopadu, to už pod stanem tak možná
1: přesně
0: jenom.
1: Přesně takhle to je, že ty lidi opravdu to vezmou jako takový prodloužený víkend. My jsme vlastně čtvrtek, pátek, sobota, vždycky kolem toho státního svátku 17. listopadu a jedou si to užít a je to neuvěřitelný, jak vlastně člověk potkává ve městě a celý to město tím jako žije.
0: Ano.
1: Že i to dopoledne těch doprovodných programů se navzájem zdravějí a plánujou, na co půjdou a tak. A je to taková komunitní opravdu veselice.
0: Jaká bude další bluesová pecka, Štěpáne, kterou si připravil?
1: Blues hodně často bývá jako zkreslené, ta vize toho blues vlastně tím, že je to nějaký starý dědula na rohu, slepej ideálně ještě,
0: jasně.
1: No a akustickou kytaru rozladěnou a tak. A tohle prostě my s tím pořád bojujeme, jo, protože blues jako je...
0: Popsal to krásně.
1: Blues je, leží v základu veškerý jako populární hudby, to vlastně jako
0: ano.
1: Z blues se potom vyvinul rock and roll a už to tam je, ale to základní 12-taktový schéma, to je prostě úplně všude. Takže teďka jsem vybral písničku od kapely, která se jmenuje Canyon Lights, Američani jsou to a jsou to mladí kluci, jim jako mezi 30-40 lety. Jo. A je tam, je to výborný, že je to taková vlastně věc postavená na 70-kovém riffu, ale je to naprosto současný a kdyby to hrálo někde prostě v Meat Factory prostě nebo v Jazz Doku, jako, tak je to úplně skvělý jako, jako píseň.
0: Škoda, že toho Štěpána nevidíte teď, on to tak jako říká, ještě gestikuluje a tím výrazem v těch očích, on tomu normálně věří, že to je dobrý.
1: Vždyť si říkal, že tady mě

0: jakou ránu po ránu má Štěpán Suchochleb, pořadatel festivalu Blues Alive.
1: Rockerova rána na beatu.
2: Hele, ránu má dobrou, to ostatně uslyšíte a uvidíte teda potom na videu, který teď točíme, jako je trošku jako neučesaný, anebo takhle to má být vlastně, vy bluesmeni si ty vlasy dáváte takhle schválně. Mezi blues a punkem už je jako velmi tenká hranice, co se týče účesu, si myslím. Aspoň u tebe, Štěpáne, teda.
3: I hudebně, my jsme hudebně, před dvěma lety jsme tam měli výbornou kapelu a lidi někteří z toho odcházeli, co je za pankáče, jo. A nám se to strašně líbilo.
2: Mimochodem, to, co jsme teď slyšeli, Kenny Lines, tak to je kapela, která vystoupí letos na Blues Alive. Kdybych se tě měl zeptat, jestli to bude ve čtvrtek, v pátek nebo v sobotu, tak to by byl faul, že jo, ale máte webovky a na webovkách ten program už teď krásně visí, je to sesumírovaný, dokonce je tam i velmi přehledná mapa vlastně centra Šumperka, kde přesně jsou jaké scény. To gro je vlastně kolem toho kulturního domu, kde je vlastně i vlastně jedna knihovna, a pak jsou vlastně ještě scény jak v Masarykově knihovně, tak ještě v kostele, že jo. Takže jak to tam je sesumírováno, Štěpáne?
3: Já myslím, že pojďme jako geneze festivalu.
2: Ano.
3: Festival vznikl v Domu kultury Šumperk, což je krásná stavba s lustrama, je to takový jako a la Brusel styl vlastně. Aha. Jako i samotná stavba je krásná opravdu.
2: Jo.
3: Čeká na svou rekonstrukci, doufám, že za 2 roky je naplánovaná velká rekonstrukce a skutečně začne. Takže festival vznikl v Domě kultury a to byla ta původní naše hlavní scéna, jo. Jediná. Ale protože zájem diváků je obrovský a vlastně sílí každý rok,
2: tak
3: my se snažíme mu vycházet vstříc a není to tak, že bychom chtěli nějakou revolucí, jako zdvojnásobit tu kapacitu, ale snažíme se prostě, když ty lidi o to zájem mají, tak vždycky něco přidat. A to jsme po covidu, teď už nevím, jestli je to 4 nebo 5 let, tak přidali vlastně. Jo? No, covid už jo, ale to naše rozhodnutí přidat ten stán vlastně, tak když si představíš Dům kultury, tak hned vedle je Pavlínin dvůr, taková klasicistní stavba, veliký dvůr, zemědělský vlastně, dneska je tam, je to krajský objekt a je tam vlastivědné muzeum.
2: Aha.
3: A na dvoře tak je prostor, kde se dělají koncerty a kam se vejde třeba 2500 lidí.
2: Aha.
3: Takže my jsme druhou scénu udělali tady na tom dvoře. Je to 50 metrů od toho hlavního sálu, takže ty lidi můžou korzovat i v tom listopadu prostě.
2: A je to open air teda?
3: Není, je to ve stanu. Aha, máme krásný vyhřívaný stan, který jsme dávali dohromady s Celtimou. Vyšli nám stříc dvouplášťovej, černej, není to jako když jdeš v létě prostě do takového toho bílého hnusného, ale je to obložený moltonem, krásně
2: to
3: izoluje.
2: Představuju, jak je to ta polovina listopadu, zima a vevnitř smrádek, ale teplíčko.
3: Ne, žádnej smrádek, teplíčko tam je, ale krásně se to vytopí. Takže to je naše druhá scéna vlastně, ke který jsme letos, to jsem zmiňoval, přistavili další vytápěný stán a to je teda ten chill out, takže tam bude jako komplex už vlastně z toho. Takže to jsou dvě hlavní pódy a my to nazýváme house, jako dům kultury, a courtyard, jako na dvoře, že děláme tu druhou scénu. Jsou stejně velké ty scény, takže vždycky jedna hraje a druhá zvučí a ty lidi tak jako korzujou mezi nima.
2: Je to chytrý.
3: No, jo,
2: než aby dvě scény hrály a pak obě dvě zvučily.
3: Ne, to je požadavek našich diváků. My jsme se, jeden rok jsme udělali to, že ty koncerty, jako jsme říkali, je to festival, tak prostě si lidi vyberou, tak to dáme přes sebe. Jako, takže jsme 5 minut, jsme vždycky jedna kapela končila a druhá už začala. Jenom o 5 minut tam byl překryv. A lidi nám to úplně jako strašně omlátili. No, takže už to neděláme a požadavek je jasný, vaše hudba na festivalu je tak dobrá, že my ji chceme vidět celou.
2: Komplet, žádný překryvačky.
3: Takže lidi fakt chodějí a úplně poctivě.
2: Když říkáš chodí, nebo choděj v tom případě, tak ono vlastně jsou tam ještě teda dvě scény, kam si člověk jako zajde, že jo?
3: Už pokračuju. Pak je ten doprovodný program a tam spolupracujeme s městskou knihovnou Tomáše Garrigua Masaryka, což je mimochodem oceňovaná před 2 lety, to byla nejlepší knihovna v České republice, získali cenu. A je fantastická v tom, že ona vlastně část spektra toho kulturního programu v Šumperku tak zastane. Takže jsou tam, není to jenom knihovna taková, ta prostě půjčíš si knihu, ale jsou tam diskuze, přednášky, promítání, občas nějaký koncert. Je to takový kulturní centrum vlastně.
2: Jo.
3: A my s nima spolupracujeme a děláme tam 4 poslechový a diskuzní pořady. Když to projedu teda, tak ty 4 pořady jsou to byla taková zkouška, nemám to tady před sebou, tak jestli si to pamatuju. Tak je to jednak pořád o tom, jak jsme byli letos v Americe, my jsme jeli z New Orleans do Delty, takový jako tour úplně tou mekou blues opravdu Mississippi. Takže to jsme byli v dubnu a květnu, takže to bude takový promítání a vyprávění tady o tom. Pak bude další pořad, je ten Luther Dickinson, toho bude zpovídat Petr Vizina, novinář Českého rozhlasu. Další bude Greg Johnson, profesor University of Mississippi, který bude povídat o rozdílech mezi Deltou a North Hill Mississippi Country, to jsou takové dva styly blues tam jako místní. A potom čtvrtý, to bylo naprosto natřískané, vyprodané ten program loni a my jsme ho samozřejmě nezopakovali, máme jiné speakery a podobně, ale řešíme Ameriku prostě, jmenuje se to Amerika v době kulturních válek a koukáme na Ameriku, na to, co se tam děje, jako z pohledu trochu jako společensko, historicko, hudebního.
2: Všechny čtyři si si zapamatoval a přísahám, nečetl to, nekoukal, všechno to má v hlavě.
3: Pak teda ještě vlastivědné muzeum, tam je výstava a jinak výstavy máme letos čtyři, protože je teda to výročí, takže výstavy budou výstava amatérských fotografií, fotografů, který dělali na Blues Alive a vždycky nám ty fotografie posílali a my jsme si říkali, to je úplně fantastický, to je prostě naprosto profi a občas jsme i nějaký použili, takže teďka jako jim dáváme prostě hold vlastně a dáváme jim výstavu úplně samostatnou. Pak bude výstava na pěší zóně, na to se moc těšíme, protože tím zase expandujeme vlastně do toho města. Mm-hmm. Na pěší zóně před divadlem tak bude výstava o historii Blues Alive, tak to se těšíme moc. A pak bude tradičně naše výstava fotografií ve vlastivědném muzeu a potom ještě jedna, to nevím, jestli posluchači budou znát to jméno, ale Jaromír Roller byl fotograf šumperský, zemřel už, ale dělal už od 60. let naprosto skvělý fotky, ne bluesmenů, ale takových spíš, jako on měl rád jazz a má ze živých koncertů ze 70. let úplně fantastický fotografie, nejenom z České republiky, ale i třeba z Francie, kam jezdil a fotografoval ještě první dva ročníky Blues Alive, takže to bude v galerii Jiřího Jílka.
2: To byly černobílý fotky asi, že?
3: Černobílý, no, ale krásný. Viděl jsem je a jsou úplně skvělý teda. No. Takže to je ten doprovodný program.
2: No, je vidět, že se informacemi o festivalu, který pořádáš, jenom hemžíš, jo? Zatím jsem tě ještě nenachytal na žádném špeku, tak doufám, že se mi to povede, že se ti zeptám na něco, co nebudeš vědět. Nicméně, teď otázka je jasná. Jaká je další bluesová věc z tvého repertoiru, který si sebou přinesl dneska?
3: No, budeme si hrát Daniel Nicole. O tu jsme taky usilovali pár let. To je docela zajímavá postava. Letos, jak jsem říkal, jak jsme byli v té Americe, tak jsme končili v Memphisu zrovna, když tam byly Blues Music Awards, což je vlastně největší ceremoniál jako předávání cen jako bluesových. A ona sklidila hned dvě, což je úplně skvělý. Ona je basistka vlastně. Ona
2: a to je ta paní, kterou máte na vizuálu, na webu?
3: Ano, je tam taky. Je to baskytaristka, takže to není jako, že by byla frontmanka, ale je normálně součástí kapely a do toho zpívá. Ona už získala za nejlepší basistku asi před dvěma lety tuhle tu cenu. Letos ale získala za nejlepší zpěvačku, což je docela zajímavý. A potom ještě za contemporary female artist, jako současná, nejlepší současná ženská umělkyně. Takže získala dvě a je to takovej prostě od vás, je to trio, kde hraje její manžel na kytaru a mají normálně bubeníka a je to takovej soul, prostě blues, všechno dohromady. Samozřejmě mladá, jako není to zase ten dědula, jako s těma
2: černými brýlema. A sledujíš, jak je to všechno propojený, ona je basistka, já mám tričko s basovým klíčem, že jo, ale...
3: No prosím.
2: To... Já, zase to do sebe sedí. Pozor!

0: říct, Štěpáne, a to teď neříkám jenom protože seš tady, ale jak to poslouchám, tak to na mě skutečně dopadá. A blues, přiznejme si to, to je vlastně žánr, který neže by byl úplně někdy jako mimo, to rozhodně ne, ale přeci jenom není to ten rock, není to ten heavy metal, je to taková krásná věc, která tam jakoby pluje, jo. A jak to poslouchám, tak už se pomalu dívám na to, jak mi to jede do Šumperka. Protože myslím si, že ten genius loci, který ten váš festival má, tak je třeba zažít. A jenom, jo, to je třetí, čtvrtá, pátá písnička, kterou si hrajeme dneska, tak si jako říkám, tohle by mě nevadilo poslouchat celý den. Jo. Takže to jsem ti jenom chtěl jako vyznat takový coming out teďko z toho.
1: Díky takových lidí už jsme pár potkali prostě, že
0: konvertovali jako třeba.
1: Nekonvertovali, protože tu hudbu cítíš nějak prostě, jo, jakože Radio Beat je, to je úplně, jako se to prolíná, ta jo. Cílová skupina, jako všichni to poslouchají, jenom o tom nevědí vlastně.
0: Jo. Ale je to ta muzika, u který, a ty jsi to viděl, že si jako stoupneš a děláš takový to, jakože hraješ na tu kytaru, máš ten výraz
1: těch očí. Jsou to ty kořeny prostě, no, jako i prostě ty lidi jako Kenny Wayne Shepherd, nebo tyhle ty svářeči, jak my to nazýváme, prostě takový ty s tou kytarou vlastně, tak to je taková nadstavba blues vlastně, jo. Walter Trout třeba tam byl před dvěma lety. To jsou všechno lidi, kteří hrajou blues, ale chodí na ně rockeři prostě.
0: Tahle Danielle Nicole, ty si říkal, že vlastně jste byli v Americe zrovna, když ona přebírala ty dvě ceny. Tak vy máte jako festival taky cenu, my už jsme to malinko nakousli, ta cena se jmenuje Keeping the Blues Alive, je to udělovaný asociací The Blues Foundation. V roce 2019 jste ji získali a to je vlastně cena, kterou nezískává hned tak jako festival, který někdy jako trvá 20 let automaticky. To už přeci jenom jste si museli nějakým způsobem zasloužit, že jo?
1: A ano, protože v té době vlastně, já nevím, asi od roku 2010, tak byl prezidentem The Blues Foundation J.C. Lemon, který tu organizaci neskutečně nakopnul. Za něj právě začaly se dělat věci jako International Blues Challenge, světová soutěž všech možných bluesových kapel, který se v lednu sejdou na Beale Street v Memphisu. Aha. A tam soutěžejí a hrozně je to jako dokáže posunout v jejich kariéře. Jo? Takže on vymyslel několik projektů a tohle byl jeden z nich, takže Keeping the Blues Alive Award je cena, nejvyšší cena, kterou v oblasti blues může získat nehudebník. To znamená, že časopis, který se zaslouží o šíření blues, samozřejmě festival. Je to prostě jako cena, která uznává příspěvek té organizace, protože nějak šíří blues, prostě zasloužila se o jeho uchování a pozvednutí. A ten proces je hrozně zajímavý, je to jako když to dostává michelinská restaurace. Oni jezdí za tebou vlastně jako se koukat, co se tam probíhá, ale ty vůbec o tom nevíš. Jo. Takže několikrát se nám ozvali nějaký lidi, někdo z Ameriky prostě, jako, že potřebuje volnou vstupenku, nebo jsme ho třeba potkali na festivalu a vůbec jsme nevěděli, kdo to je. Ty většinou jako znáš ty lidi, protože to už je fakt taková komunita. Jo. Občas někdo přibyde, ale ty hlavní tváře znáš, a hlavně když tam Američan, tak těch tam zase tolik není. Takže prostě jsi říkal, kdo to, co to jako má znamenat. Jo, teďka nám to až po letech, když jsme dostali ten dopis, jako, že si máme
0: cenu, že si máme
1: přivést, jako přijet do toho Memphisu převzít. Tak jsme si říkali, aha, tak to bylo ono. Oni opravdu to jako hodnotějí, organizaci samozřejmě, dramaturgii, věc, co nám pomohla, bylo naše publikum, protože ty lidi vlastně říkali z té Americe, že naše publikum neuvěřitelně poslouchá, že je máme, oni říkali, že je máme vycvičený, ale já si myslím, že to je naprosto běžný, že když ty lidi ta hudba zajímá, tak dokážou poslouchat. Ne se bavit spolu, jako, ale opravdu tu pozornost upřít jako na toho interpreta. Aha. A to třeba taky byla věc, kterou ty Američani oceňovali. Takže ta cena vlastně je to doživotní cena. Není to jako každý rok, že by se to dostávalo. Jak to jednou dostanete, tak už to máte. Proto vlastně z plejády cen, kterými jsme získali, tak tuhle jednu uvádíme všude jako na stránkách a máme to na hlavičkovém papíře a tak, protože to opravdu je jak ISO, nebo jak prostě taková vlastně, známka kvality.
0: Já takže, jsem to viděl u vás na webu, že to máte jako člověk jako sjede dolů a máte to tam jako takový to kulatý razítko to, toho, to jsme my máme tu cenu.
1: Otvírá to dveře, takže v tom biznise to hrozně pomáhá. No a jsme na to hrdí prostě. No. A shodou okolností 30. čtvrtý ročník festivalu a J.C. Lemon, ten dnes už bývalý prezident, tak přijede do Šumperka zase. No, přijede s manželkou a bude to,
0: je to jako u těch Michelinů, že chodí i potom dodatečně zase ta kontrola, jestli jako to dodržujete, nebo jestli máte ten standard.
1: Ne. Oni už nejezdí kontrolovat, protože jak to jednou získáte, tak prostě už to máte. Jako oni to vlastně nedají někomu, kdo začíná. Je to už přeci jenom potřeba, aby ta akce byla etablovaná. Takže oni teďka jezdějí, ale spíš jezdějí, protože se z nich stali vlastně naši přátelé, tak jo. Že třeba ten Jay, jako ten prezident, tak nás v Americe i hodně nám pomohl s těma zájezdama, takže on nás tam třeba provádí síní slávy v Memphisu, jo, takže když tam my přivezeme těch 12 našich jako natěšených bluesmenů, tak je provede tou expozicí J.C. Lemon, což je jako unikát.
0: Jo. Teď jenom důkaz toho, jak svět je malinký. Ty jsi říkal, že vlastně to, že jste získali tu cenu, tak bylo díky tomu, že tam někdo přijel a tajně vlastně si to tam, to, taková kontrola, dá se říct. Kámoš má hospodu, přijeli dvě holky na bruslích, dali si každá na nuka a brusinkový frisko a šup a byla to čojka. Jo? To člověk nečekal. Jo? To je jenom taková asociace, která mě napadla. Poslouchej, minulý týden, kdy jsme rozdávali stupenky, no to se prostě stalo, no, stupenky na Blues Alive do Šumperka, tak jsme v bluesových dvanáctkách hráli vždy někoho, kdo letos na vašem festivalu vystoupí. Tím jedním z nich byl DK Harrell. A toho my si teď zahrajeme, protože ty si ho vybral. To je ikona i pro mě, pro metalistu a Pink Floydáka, je to jméno, který jako člověk zná. Že?
1: Hele, je mu 28, on není jako starý, ale vydal dvě desky, první na Alligatoru, takovým legendárním chicagským vydavatelství, a získal letos taky dvě Blues Music Awards, přičemž získal desku roku, což je vlastně nejvýznamnější. A je to takový jako pokračovatel B.B.ho Kinga, jako legenda praví, že když mu byly dva roky, takže si u nějaký písničky B.B.ho Kinga začal s ním vlastně ve dvou letech zpívat.
0: Tak možná právě díky sociálním sítím, který dneska, že jo, jsou prim v tomhletom, tak díky tomu, že sic mát, tak vlastně se přes ty sítě dostává do cíle světa a proto je možná jako širokým povědomím i nás, který se blues zrovna jako nevěnují úplně primárně.
1: Velká hvězda současného blues, je mu fakt 28 a už září na těch Blues Music Awards, tak bylo zajímavý, že jak většinou vidíš ty, když je taková nějaká akce, kde se všichni sejdou prostě, tak mladí mají tendenci u té fotostěny jako tahat za rukáv ty starý, jako pojď se mnou nafotit. Tady to bylo naopak. Tady prostě ty starý pardálové, tak se kolem něj motali, protože je fakt cítit, že to je taková naděje té současné bluesové scény. Super takový jako 100-kilovej chlap, jako s kytarou, backing vokalistky, jako saxofonová sekce, jako je to úplně dotažený prostě.
0: Tak jo, pojďme to dotažený si pustit.

0: co takový Štěpán Suchochleb, pořadatel festivalu Blues Alive. Rockerova rána na beatu.
1: Za tu dobu, co Štěpán Suchochleb, pořadatel festivalu Blues Alive, je tady ve studiu Rádia Beat, tak mám pocit, že už o tom festivalu vím úplně všechno, protože jsme fakticky teda probrali spoustu věcí, které se týkají letošního 30. jubilejního ročníku festivalu Blues Alive v Šumperku. Nicméně je tam ještě jedna věc, která je nová, a to jsou místenky.
2: Ano, ano, zase vycházíme z přání našich diváků, protože ten program je dlouhý, takže řada z nich říkala, že by si rádi jako sedli a měli to místo zajištěné. A my jsme tam vždycky měli v sále rozhozených pár židlí vlastně. Ale stalo se zvykem, že si třeba tam někdo na začátku nasprintoval hnedka v těch 5 hodin.
1: Položil si tam ručník?
2: Dal si tam ručník, svetr, šálu, kapesník a podobně. A pak ty lidi jsou hrozně slušní a oni celý večer prostě si tam nesednou a ten pán král si tam přijde sednout na ten poslední koncert. Jo. Takže to jsme udělali tomu přítrž a fakt jsme to udělali na místenky, takže letos mají poprvé v historii festivalu lidi možnosti za pár korun. Jako.
1: Jak se na ně dostanou na ty místenky? Na webu? Nebo?
2: No, www.bluesalive.cz, vstupenky a tam to všechno, tam jsou doprovodní programy, místenky, vstupenky, tam je úplně všechno.
1: A potom lze tohle už na místě třeba udělat, taky říkám si, tenhle ten koncert je dobrý, já až pozítří přijedu tam ve čtvrtek.
2: To se možná obávám, že na místě nechci všechno, to zakřiknout. Ale řekl bych, že už možná nebudou na místě ty vstupenky, protože posledních 10 let se vždycky Blues Alive vyprodá dopředu. Jo. Takže radši bych kupoval, jako zbývají ještě, jo? Jako zhruba 10% kapacity, klepu to tady na dřevo, tak nám ještě zbývá prodat, ale myslím si, že na místě možná už nebudou. Jo, ale máme prostě vstupenky, místenky, všechno je na webu.
1: Ještě jednou ten web, já to totiž mám tady odevřený, ale...
2: www.bluesalive.cz.
1: Teď to řekl tak, že i já si to pamatuju a že jsem to pochopil. Tak, Geneva Magnus, to je další věc, kterou jsi vybral.
2: Poté jsme šli hodně let, ta byla na Bezřím seznamu opravdu dlouho, ale to se to podařilo, přiletí z Kalifornie, má ještě další koncerty v Evropě a to je veliká pecka. Paní, která vydala letos 17. desku, má Blues Music Awards 7, nominovaná na Grammy, prostě získala všechno možné. Opravdu silný životní příběh, to je teda bluesmenka hodně. Zasloužila a v téhle písničce je zajímavý, že hraje na kytaru Joe Bonamassa. Ona teda nepotřebuje jako hosty tohoto typu vlastně, rozumím, že to je jako hvězda sama o sobě, ale je to zajímavý, tak tu kytaru jako tam poznáte na první poslech. Takže to je Geneva Magnus a Joe Bonamassa.

0: Jenny Magnes, Štěpán Suchochleb, pořadatel festivalu Blues Alive, je hostem ve studiu Rádia Beat. Dneska si myslím, že jsme si užili pěknou hodinku, která byla napěchovaná tím nejlepším blues. Co se týče festivalu Blues Alive po 30. letos mezi 12. a 14. listopadem v Šumperku. Štěpáne, věřím tomu, že tak ty teďko, že jo, ten měsíc a půl, co zbývá do festivalu, tak si asi určitě užiješ, že jo. Jistě už máš všechno hotovo a už jenom budeš koukat, kdy už bude prostě toho 12. festival se otevře. Já koukám na tvý oči, jak bys mě radši zabil za tohle, co říkám.
1: Já protože... už jenom chodím do rády a povídám si.
0: Jo, jasně, tu už jenom objíždíš, jo, už máš všechno hotovo. Já to, ne že v takovýhle míře jako ty, to ne, ale malinko to znám, jak prostě všechno už je jako hotový a pak už jenom čekáš, jak ty kapely postupně najíždějí během těch dnů. Stalo se někdy, že opravdu někdo, ač domluvený, i třeba zaplacený, tak nepřijel, nebo byl tam nějaký takovýhle špek?
2: To si nevzpomínám, stává se, že prostě člověka chytne slepý střevo a dva měsíce dopředu ten koncert zruší, ale to všechno se dá vyřešit. Jedna prekérka, co si vzpomínám, tak se nám stala, že chlapíci přiletěli z Lucernu, což je stejný vlastně víkend, jako jsme my, takže si často přehazujeme kapely s festivalem Lucernu ve Švýcarsku. Takže chlapíci přiletěli, ale nepřiletěli jim kytary. Takže jsme vlastně museli, a skutečně jako ani dalším letadlem, takže jsme museli jim zajišťovat jako náhradní kytary a byla to docela kovbojka, ale klepu to na dřevo, snad se nic takového nestane letos.
0: Něco podobného jsme řešili u Jet Routal na Beatový síni slávy. Tam taky jako, ale ne že jako nepřijeli, ty si je nepřivezli. Ty prostě jako, jo, hele, nástrojovku zaříte. My to odehrajeme na cokoliv.
2: To ne, to by, přeci jenom ta komunikace jako s těma agentama a potom s tím produkčním tak musí probíhat, jasně, takže to jako my máme seznam backlineu. Včera zrovna jsme to řešili s Čepicem tady s dodavatelem vlastně backlineu. Takže máme zase dvě dodávky obrovský backlineu, jako do Šumperka vezeme z Prahy.
0: Ještě jedna věc, jak tady koukám vlastně hodinu na tvoje tričko, je tam Blues Alive a je to v bílo-fialové kombinaci. Ta samá kombinace byla na rozlučkovém koncertu s Ozzy Osbournem v Birminghamu. Mm-hmm. Vlastně tahle barva fialová taky tam převládala. Mm-hmm. To může být taky, že jo? Blues, Birmingham, Ozzy Osbourne.
2: Já myslím, že nestraš jako rozlučkový koncert. Pokračujeme
0: ne,
2: dál.
0: Tohle to nebylo myšleno takhle, ale že ta grafika, to fialový, jo, že ta fialová barva v té kombinaci s tou bílou na tom tričku je taková hudební.
2: Určitě, akorát tohle je z roku 2011, takže to bylo ještě před tím koncertem a oni to od nás opajcovali, tady tu kombinaci.
0: To jsem to chtěl říct, jo, že ano, a tím a s touhle bombou můžeme ukončit dnešní rockerova rána. Štěpáne, děkuju, opět se mi nesplnil můj sen, kdy ve studiu je Štěpán Suchochleb a vedle něj sedí Olin Nejezchleba, že bychom dali tato dvě příjmení dohromady, tak možná se nám to povede někdy příště. No a poslední věc, kterou jsi si pro nás připravil.
2: Hele, to jsou J.D. Simo and Luther Dickinson, což je takový špinavý jižanský groove, dva chlapíci, který spolu regulérně nehrajou, ale udělali spolu letos desku. A výborný je to v tom, že tam hraje ten Luther, což je hlavní hvězda North Mississippi All Stars, což je jako velmi slavná kapela, vlastně syn Jima Dickinsona, legendárního producenta. A tady ten J.D. Simo, ten druhý kytarista, nebo jeden ze dvou kytaristů, tak vlastně bude dělat masterclass, což je naše taková specialitka. My vždycky přemluvíme dva z těch interpretů, co dovezeme na Blues Alive, a oni si vezmou 10 lidí a jim jako na hodinku prostě udělají takovej masterclass, takže je to fakt jako intimní příležitost si zahrát.
0: A počkej, jak je přemluvíte, ten svážete ruce? Nebo...
2: Ne, tak prostě jim vysvětlíme, hele, my tady máme fakt nadšený bluesmeny, mohli byste udělat takovou hodinku hraní vlastně. A oni jsou ochotní, takže ten JD bude dopoledne vlastně dělat před koncertem a to je úplně skvělý. Stojí to 300 jako korun vlastně a zahraje si s JD Simem, on ti ukáže ty liky prostě, co je to fakt úplně skvělý. No a jinak teda, protože nebo jako doklad toho, že blues je vlastně mladá hudba, ta, ten JD, tak jenom pro ilustraci, tak ten hrál s Jackem Whiteem třeba jako na deskách, nahrával kytary pro Beyoncé. A ještě dělal film Elvis vlastně, soundtrack jako dělal, takže takovýhle jako šajby takovýhle vlastně k nám jezdějí. No, takže to je taková jako, nezní to jako pop, je to hodně špinavý ta písnička.
0: Štěpáne, děkuju, ať se daří.
2: My taky děkujeme.
0: 12, 13, 14, listopad, Šumperk, festival Blues Alive, tady je ta špína, ale Tolik jsme ještě v životě nepřetáhli. 2 minuty po 10. Ještě jsme tady.
2: Děkujeme mnohokrát.
0: Čau, ahoj.
2: Mějte se.

0: diváci na čtyřech kolech.
1: No a po bluzové hodině dopravní informace, dálnice D48 na 20. kilometru směrem na Olomouc, je tam vážná dopravní nehoda, vyprošťují tam osoby, buďte na to připraveni. Pozor také v Děčíně, v Jeronýmově ulici, tam vyšetřují policisté bouračku dodávky a osobního auta. Na třídě Osvobození v Odrách, tedy obec Odry na Novojičínsku, je bouračka dvou osobních aut a v Praze v Drtinově ulici řeší srážku osobního auta a dodávky.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě výjimečně slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne mraku ubývat. Teploty 20 až 24, v západní polovině Čech 18 až 21. Zítra slunečno a nadprůměrné odpolední teploty, které se mají dotýkat až 24 stupňů, na horách 16 a na Šumavě 19.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Sparty slaví první domácí vítězství sezony, pokračuje Petr Plintovič.
2: Sparta v předehrávce 7. kola extraligy porazila České Budějovice 4-2. Dalších 6 zápasů se hraje dnes. 100% Třinec přivítá od 17 hodin Litvínov. O půl hodiny později hrají Vítkovice s Karlovými Vary. 4 duely začnou v 18 hodin. Pardubice hostí Plzeň, Kladno Hradec Králové, Kometa Brno Mladou Boleslav a Liberec si to rozdá s Olomoucí.
1: Motocyklový jezdec Filip Saláč zajel 6. čas v tréninku na velkou cenu Japonska Moto 2. Český závodník si tím zajistil přímý postup do druhé části sobotní kvalifikace. Evropa spustila novou platební síť jako alternativu k Visa a Mastercard. European Network for Payments má postupně propojit národní platební systémy a od příštího roku umožnit přeshraniční platby. České banky projekt zatím sledují a nejsou si jisty, jestli bude mít pro české klienty bezprostřední přínos. Safari park ve Dvoře Králové o víkendu ukončí letošní výšky africkým safari. Jízdy osobními auty, Afrika trakem a safari busem obnoví až na jaře. A nakonec babička Alenka od O2 nově radí, jak odhalit internetové podvody. Přes WhatsApp jí můžeme zdarma poslat podezřelý text, snímek obrazovky PDF-ko nebo hlasovou zprávu a AI vyhodnotí riziko. Služba je dostupná nepřetržitě všem bez ohledu na operátora. Zprávy jsou tímto za námi a proto se ke slovu dostanou Vejvodák a Judas Priest.

Tohle jsou Slejdi na beatu, zhruba si za 5,5 minuty, bude 10:30 dopoledne, je pátek, můžete posílat dneska sem do beatu pozvánky na vaše koncerty nebo na vaše hudební akce, které dneska anebo zítra pořádáte, SMS-kou 2-3 věty a s podpisem na 720 001 222. Nejvíc toho chodí přes beatáckou aplikaci, tam můžete psát jak textové zprávy a zvát beatáky na vaše koncerty, anebo namluvit pozvánku, hudební pozvánku klidně během 30 vteřin, které na to jsou určené v té beatácké aplikaci, můžete pozvat beatáky na váš koncert nebo na tu vaši akci, ať už na dnešní, anebo na tu zítřejší. Až do večera zveme a ty vaše pozvánky čteme do našeho éteru zdarma. Je to taková věc, kterou děláme pro vás.

0: programu Rádia Beat 5 minut po 10:30 dopoledne, za chviličku Electric Light Orchestra, taky Tie Your Mother Down od kapely Queen, no a menšinové sporty, se kterými přichází do studia právě teď Petr Šimáček, uslyšíte. Máme novinky ohledně letošní Velké Pardubické a do stejného města, tedy do Pardubic, zveme i na plochou dráhu na mistrovství Evropy.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Vyvrcholila sezona dvoučlenných plachetnic Fireball, více Petr Kořan.
3: Během závodu krystalizovali asi jasní dva favorité na vítězství a skutečně mezi nimi došlo k závěrečnému souboji během úterních dvou rozjížděk. Nakonec nejtěsnějším rozdílem, to znamená schodou, zvítězil Jirka Parůžek s Přemkem Čechurou před Martinem Kubovým s Honzou Vilem a na bednu je doprovodila dámská posádka Míša Jedličková a Lenka Ciglerová. Holky se tak staly i vítězkami v kategorii Lady Aboard, tedy česky baba na lodi. Pro letošek je to za Firebally asi všechno, takže be to zer a zase na jaře.
2: Automobilový tým Bagheera ZM Racing bude v kamionech závodit s vozy Mercedes-Benz. S novým speciálem se představí už v lednu na Rally Dakar, kde by měl startovat Martin Šoltis. Velkou Pardubickou letos poběží jen 10 koní. Vítěz květnové kvalifikace Zarate je zraněný, méně účastníků měla slavná Steeplechase naposledy v roce 1993. Stolní tenisté Havířova překvapivě porazili mistrovské El Niño Praha 3-0 a posunuli se do horní poloviny tabulky. Dnes pokračuje Extraliga 3 zápasy. Ostrava 2016 hostí NH Ostravu, té je Ostrava KST, hraje s HB Ostrovem a Hradec Králové nastoupí proti Liberci. Zítra v Ostravě začne podzimní část soutěžní sezony v Taekwondo ITF. Na 12. ročník přijede přes 230 závodníků z Česka, Slovenska, Polska i Slovinska. Soutěžit budou od mladších žáků po dospělé ve 4 disciplínách. Pardubice se stávají hlavním městem ploché dráhy. Dnes od 17 hodin jedou finalisté mistrovství Evropy jednotlivců. A co zítra?
4: V sobotu ve 14 hodin se postaví na start světového šampionátu jezdci flattracku a 16:30 junioři o 52. zlatou stuhu. Nedělní nejstarší plochodrážní závod na světě o 78. zlatou přilbu ostartuje na Svítkovském stadionu úderem 12. hodiny. V pondělí večer pak uzavře svátek ploché dráhy pro příznivce levých zatáček 57. ročník Tomíčkova memoriálu na pražské Markétě. Pro Rádio Beat Karel Machek, Pardubický kurýr.
1: Rádio.

0: Jako kdyby Čech v tom dešti skutečně stál. Živák skladby Standing in the Rain od Electric Light Orchestra. Muzika, která teď nabíjí tu minutu po 11:15 dohrála. Mám tu další pozvánky. První je od Martina, který zve Podkaštany do Zlína.
1: Ve Zlíně na tržišti Podkaštany vám v pátek 2. předvedu poslední letošní open air rokotéku Martina Koeniga, skoro jako z golem. Začínám v 5, dokud bude ještě všechno zalité sluncem. Ale na zalívání bude i pivo a tyhle věci. Konec je v 10, takže se vhodně oblečte, ať se mi moc nespotíte. A já jdu ladit formu.
0: Martinovi děkujeme, další pozvánka je do klubu Bílej medvěd v Plzni. Dnes tam zahrají punkové legendy Apple Juice, Požár mlýna 2.0 a Pod stolem. Díky Douša podepsaný. Děkujeme a ještě jedna pozvánka, ta je od Jury, který zve všechny metalisty.
2: Nazdar metaloví nadšenci. Zítra, v sobotu 3.10., zahrají své nejlepší pecky kapely Manuál a Chris v Rozinánu v Pardubicích. Zažijte ty pravé kytarové riffy a metalovou radost spolu s námi. Začátek je plánovaný na 19. hodinu. Za kapelu Chris zve všechny. Jura.
0: Jura má krásnou kompozici přes býťáckou aplikaci. Můžete poslat pozvánku na váš koncert nebo na vaši hudební akci, ať už na dnešní anebo zítřejší, stejně tak i vy, přes aplikaci býťáckou nebo SMS-kou 234 věty s podpisem 720 00 1222. Kdo chce, pozor, může poslat pozvánku i e-mailem studio@radiobeat.cz jablko. To už tam nepatří to jabko, že jo, to už je, to jsou ty progresové.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: prostor ještě pro Joplinku, tedy pro Janis Joplin, Move Over, tak se jmenuje její píseň, která teď 4,5 minuty před 11. na beatu dohrála. Za chvilku Shimmy, zprávy po zprávách Black Sabbath, dopravní informace právě teď.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, na dálnici D8 z Prahy směrem na Ústí před Lovosicemi na 40. kilometru je přímo na silnici nějaká dopravní značka. Jedete-li na okrese Brno-Venkov z Pohořelic na Znojmo po 53, tak hned za Pohořelicemi je bouračka dvou osobních automobilů. Pozor také na 37. z Trutnova na výjezdu směrem na Dvůr Králové. Jezdí se tam kivadlově jedním pruhem kvůli bouračce dvou osobních aut. V Teplicích na Mírovém náměstí je silný provoz kvůli havárce dvou osobáků. Na Opavsku v Hlučíně v Zahradní ulici se srazilo osobní auto s motorkářem a v Nažďársku v Novém Městě na Moravě v Dukelské je k řešení havárka cyklisty. Na místě záchranka, taky policisté a hasiči, býťáci. Prosím, buďte tam opatrní.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozv.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě výjimečně slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne mraku ubývat. Teploty 20 až 24, v západní polovině Čech 18 až 21. Zítra slunečno a nadprůměrné odpolední teploty, které se mají dotýkat až 24 stupňů, na horách 16 a na Šumavě 19.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Ruský hokejový brankář Šestorkin se při dnešní výhře New Yorku Rangers nad Tampou Bay 5-1 zapsal mezi střelce. Skoroval přes celé hřiště a stal se 18. golmanem v historii NHL, kterému se to povedlo. Za Philadelphia zůstal Dan Vladař na střídačce při porážce s New Jersey 2-3 v prodloužení. Pražský dopravní podnik vypsal tender na stavbu stanice metra D Libuš. Předpokládaná hodnota zakázky je 3,75 miliardy korun. Postaveno má být do roku 2032. Spojené státy plánují ještě teď v říjnu v Polsku jednání o budoucnosti NATO, ale nepozvali některé klíčové spojence, například Velkou Británii, Francii či pobaltské státy, které významně investovaly do obrany a mají v alianci klíčové role. A nakonec třinecké závodiště Steelring se o víkendu rozburácí jízdami starších aut.
4: Třetí ročník akce Racing and Classic nabídne přehlídku skvostů, které mimo jiné dřív bavili diváky podél okruhu Havířov-Šenov, Ostrava-Vítkovice či na stráních vrchařské legendy Ekce Homo Sternberg. Můžete se těšit na cestovní automobily, včetně proslulých Škodovek 130 RS, flotilu pěti Tatrovek 603, Marathon de la Rue, monoposty Formule Škoda, Mondial a také vás okouzlí sportovní prototypy Metalex. Sobotní jízdy začínají v 9 a nedělní v 10 hodin. Ze Steelringu pro Radio Beat Martin Straka.
3: To byly poslední dopolední zprávy, víkend se blíží čím dál víc, užijte si ho, teď tu máme Black Sabbath.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Police.
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Police hrál a druhý měl Police každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend na Rádiu Bee.

Pat a boty, Flamengo a Vladimír Mišík na beatu 2:14 dopoledne. Dneska nás čeká další půlkilovka, tedy 50letá muzika, album, které vyšlo v roce 1976. Celý říjen se tomu věnujeme v hodině mezi 14. a 15. Tam, kde jsou normálně tupláky, tak během října najdete právě desky, které si budeme hrát celé od začátku až do konce. Jsou to ale desky, které mají datum výroby v roce 1976. Slaví tedy letos 50 let od svého vydání. My dopředu neříkáme, která deska to bude, od jakého interpreta, a už vůbec ne název, i když dneska, kdybych měl tak trošičku detektivně napovědět, jaká to bude deska, jaké to bude album, tak v názvu, v přeneseném slova smyslu v češtině by se to mohlo jmenovat ta deska jako Kozí dech tu kozí dech, nebo Fichtl tu Fichtl, nebo Splašený trubky tu splašený trubky. Kdo si nevykroutil zápěstí při řazení z jedničky na dvojku a zpět na S11, tak neví, co je to motorka. Jo? Řadit nohou na motorce, kdo to kdy viděl? To přišlo až dávno potom. Tak dneska ve 14 hodin si poslechněte 50letou muziku v půlkilovce roku na beatu. Bude to stát za to.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Moby Dick, tedy Bonzův majstrštyk, Led Zeppelin na beatu, 2,5 minuty před 11:30. Dobrý den, Pepa Lábus, Radio Beat u prince Miroslava hraje dneska, v pondělí 5. října. Dovoluji si všechny pozvat za Mirka, Pírka, Jirka, díky. Pepa Lábus hraje v pondělí u prince Miroslava. Takhle, měli byste přijít, protože jak Pepa vyhrožuje, bude tam hrát zase příště až za rok, jo? Takže budete muset rok čekat, pokud ho dneska, nebo respektive tedy v pondělí, neuslyšíte a neuvidíte na koncertu. Další pozvánka je na tradiční oslavu narozenin památkově chráněného bubeníka Jiřího Bavra Lokajíčka. Ta se uskuteční dnes v plzeňském klubu Mrtvej kostelník. Od 20 hodin vystoupí plzeňská ska-punková skupina Like. Těšíme se na vás, podepsaný Pete. A ještě jedna pozvánka, ta je z aplikace a je do Písku, do divadla Pod čarou.
1: Ahoj byťáci, zdravím vás písecké Počáry. Dneska večer hudební lahůdka pro všechny rockery. Reflections of Karma. Mezinárodní superkapela ostřílených pánů muzikantů. Maťo Mišík, Travis O'Neill, GDR K. Stewart a Boky. Gaia Messiah, Krucipisk, Tata Boys, Marpo. To jsou kapely, od kterých si hoši chtěli trochu odpočinout. A tak vznikl tento projekt. Hudební zážitek, který byste si neměli nechat ujít. Začínáme v 8 a těšíme se na vás. Divadlo Pod čarou, Písek.
0: Děkujeme, stejně tak jako z Písku přišla tahle pozvánka přes býťáckou aplikaci. Můžete namluvit svým vlastním hlasem pozvánku na váš koncert, ať už na dnešní, anebo zítřejší, anebo na hudební akci, kterou tedy pořádáte. Když byste nechtěli přes aplikaci, můžete poslat textovku 720 001 222, anebo e-mailem na studio@radiobeat.cz. Až do večera vaše pozvánky čteme do našeho éteru zdarma.

tož vem to dělat z Pražský výběr na beatu asi 4 minuty před 3/4 na 12 dopoledne. V půlnočních deskách v tomto týdnu jsou všechno kapely a interpreti, kteří začínají písmenem C, což je v češtině C. V angličtině je to úplně jiné písmeno, protože oni to mají prostě jinak. Nicméně ve hře jsou Creedence, Clearwater Revival, Eric Clapton, Cavalera, Conspiracy, Cactus, Camel a Captain Beyond. Je to tak, že dneska je pátek, už malinko je z toho vidět, jaká deska určitě do éteru půjde, a to sice album Green River od Creedence Clearwater Revival. Ta má skoro už 400 hlasů, ale na druhé pozici zatím album Old Sock od Erika Kleptna 283 a na třetí pozici deska Inflicted od Cavalera Conspiracy 242. 242 a 283 není až tak veliký rozdíl a proto si myslím, že během dneška, soboty a neděle svede Eric Clapton z Cavalera Conspiracy takový souboj o to, jestli nebo kdo se tedy podívá jako druhý do našeho éteru, protože pouze dvě desky z těch šesti, které vám nabízíme, tak za celotýdenní vaše hlasování dvě desky, které získají nejvíc hlasů, tak ty jdou do éteru. Jeden týden, to znamená tento, hlasujete, následující týden v úterý a ve čtvrtek si hrajeme ty desky, ta alba, která jste si naklikali a vybrali, která se vám nejvíc líbila v tom předchozím týdnu. Princip je velmi jednoduchý, celou anketu půlnoční desky najdete na titulní stránce našeho webu. Sting tam není, ale až bude abeceda zastavena u písmena S jako syčák třeba, tak Stinga určitě nevynecháme. Teď jsme teprve tedy u písmene C, podívejte se na to. Englishman in New York.

0: Tohle byly Toutou a Rosen. 4 minuty necelé zbývají do konce tedy dopoledního programu. Za chviličku začne ten odpolední, taky aby ne, protože je tu 12. hodina. Na tu má připravené zprávy Pepa Lábus, nebo ne zprávy, spíš zpravodajský přehled dne. Jako první po přehledu bude bluesová 12, aby jsme trošku navázali na dnešní bluesové rockerovo ráno se Štěpánem Suchochlebem, pořadatelem festivalu Blues Alive, kterého jsme tady dneska měli, a hodinu z blues jsme si nádherně užili. Budeme hrát taky Beatles anebo Jiřího Šelingra. Doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D35 stále pozor, úsek Sedlice Ostrov, 136. kilometr, leží tam nějaká prkna přímo na dálnici, na D4 stále platí od Prahy na Strakonice na 28. kilometru hořelo auto, zasahovali tam všichni z integrovaného záchranného systému, pořád tam buďte opatrní. Pozor v Ústí nad Labem, v Textilní ulici, srazila se tam 3 osobní auta, pozor také v Brně na Kolišti, kousek před křižovatkou s Cejlem. Je tam bouračka s únikem oleje, srazila se tam dodávka a osobní auto, na místě už jsou hasiči a záchranka. Pozor v Praze v Modřanech, ve Lhotecké ulici, je tam bouračka 2 osobáků a v Praze ještě pozor také v Budečské u křižovatky s Vinohradskou se také řeší bouračka 2 osobáků.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně polojasno až oblačno. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přeháňky. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů. Noční ale ojediněle klesnou až na 3 a vyskytnou se přízemní mrazíky. Zítra se vyjasní. Teploty budou podobné těm dnešním. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Motocyklový jezdec Filip Salace zajel 6. čas tréninku na velkou cenu Japonska Moto 2, zajistil si tím přímý postup do druhé části zítřejší kvalifikace. Florbalistky Tatranu Střešovice postoupily do semifinále poháru mistryň, ve Švýcarsku remizovali s Bernem 2-2 a navázali na domácí výhru 5-4. České mistryně Bulldogs Brno vypadly po porážce s Cugem. Vláda Andreje Babiše po druhé ustála hlasování o nedůvěře. Proti návrhu hlasovalo 94 ze 177 přítomných poslanců, pro bylo 83. Opozice hlasování vyvolala kvůli schodku rozpočtu. Cena nafty by měla v příštích dnech výrazně klesnout, zatímco benzin může do konce příštího týdne zlevnit jen asi o 30 haléřů, nafta až o 3,50, kromě nižší spotřební daně za to může i levnější ropa. Právě dnes končí možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Žádost musí být doručena nejpozději do 16 hodin. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Zemřela zraněná žákyně. Pobodání už dřív nepřežila jedna učitelka. Další pedagožka je raněná. 13-letý vrah není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka o 12.

0: Hrála na beatu 2 minuty po 12:15 odpoledne. Co se týče zastavené trojky, jedete-li nebo chcete-li sjet z dálnice D1 u Mirošova a pokračovat potom po trojce směrem na Benešov, tak u Poříčí nad Sázavou je trojka uzavřena, je tam bouračka nákladního auta na místě, hasiči, záchranka a policisté, neprojedete. Eva, která píše SMSku, v nehybné koloně stojí už skoro půl hodiny, tak s tím počítejte. No a ucpáno je i na druhé straně republiky na dálnici D1. Lipánek nám namluvil tuhle dopravní informaci.
1: Dobrý den, tady řidič Lipánek. Chtěl bych nahlásit dopravní nehodu 2 kamionů na kilometru 308 dálnice D1 směr Ostrava. Je to sjezd na hranice a jsou neprůjezdné 2 jízdní pruhy, levý předjížděcí je a potom hned zatím je kolona stojících vozidel ve všech 3 jízdních pruzích. Díky, mějte se, naschle.
0: Je pátek, býťáci, jezděte maximálně opatrně, ať dojedete tam, kam potřebujete.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Já se koukám, poslouchám a status quo mi tady dohrávají. Teď je 29 minuta před půl jednou, připraveni jsou Hollies, taky Iron Maiden, neméně tak vohnouti v rámci čtení své audioknihy 30 svíček na dortu. Ze všeho nejdřív, a to se právě teď děje ve studiu, Petr Šimáček s Beatoskopem.
1: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Google chce v rámci projektu Suncatcher otestovat datacentrum přímo na oběžné dráze. Satelit velikosti chladničky má pro umělou inteligenci využívat čistou sluneční energii a nezatěžovat pozemní elektrické sítě. Více Lož Kopecký z www.sci-line.cz.
3: Velká datacentra na Zemi naráží na své limity. Potřebují obrovské množství elektřiny a vody na chlazení. Google proto zkouší spustit server přímo ve vesmíru, kde slunce svítí nepřetržitě a je tam zima. Zní to logicky, ale fyzika v kosmu je jiná, než jsme zvyklí. Ve váku totiž chybí vzduch, takže teplo z procesoru nejde odvádět ventilátorem a hardwareu škodí i kosmické záření, které může samovolně přepisovat data v paměti. Vesmírné datacentrum má zatím velikost běžné ledničky a výkon jediného serveru. Je to testovací prototyp, který má ukázat, jestli to bude fungovat.
1: Beatoskop.
2: Android Auto nově umožňuje hrát plnohodnotné mobilní hry přímo na displeji auta. Hraní funguje pouze při zaparkovaném voze. Za jízdy se automaticky zablokují.
1: Beatoskop.
2: Česká služba Moje ID nasadila nové šifrování, které má odolat budoucím útokům pomocí kvantových počítačů. Postkvantová kryptografie je nově dostupná na webu Moje ID i v mobilní aplikaci Moje ID klíč. Dobrovolně si tak můžeme vyměnit své kryptografické klíče. Čas pro Beatoskop se tímto naplnil.
1: Rádio.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 34. Rádio Děda. Čte Honza.
2: Když jsme vyráběli desku Polipsy dědu, měl Zemánek s Fenkem ve studiu na Kačinách spoustu času. Je tomu tak u každého nahrávání, protože jako první točíme základy, tedy basu a bicí, což trvá zhruba pár dní, ten zbytek, teda týdny a měsíce, se pak potíme my s bráchou. Pro rytmickou sekci je to ideální stav, protože jí nastává prostor pro lelkování a kibicování. A tak, hledáte-li opravdu dobrý povolání, popřemýšlejte o práci basáka či bubeníka. Když Zemánek s Fenkem na těch Kačinách pili lahvový pivo a koukali do kraje, tak je napadlo, že by mohli udělat rádio. A to nikoli v přístroji, ale stanici. A tak vzniklo Rádio Děda. Stačil k tomu notebook, mikrofon a připojení. Z pokoje si udělali studio, odkud moderátoři Omar Kvasnička a Arnošt Vrabec překreslovali českou mediální mapu.

Radio Děda. Šlo o zhruba půlhodinovej cyklus rozhovorů, kuchařek, předpovědí počasí a dalších nesmyslů, který se vypouštěl jednou týdně na internet. S mikrofonem kluci vyráželi i do terénu, neboť byla festivalová sezóna a šlo odchytnout zajímavý kámoše a trochu je potrápit.

bude dovolený. Teď bacha na chybu, dáme se do pohybu a všechno bude dovolený. Je dáma na tahu a já si beru radu, že si veni, veni, veni, veni, veni, vidi, vidi, vidi, opakuj. No a taky, že nebudu levnej, že nebudu levnej.

0: Pohnouti se svým dortem v programu Rádia Beat minutu a půl před 15:45 odpoledne. Další pozvánky všem minulým a budoucím účastníkům legendárního pochodu 10 hospod Novoměstském oznamujeme, že letošní 49. ročník se koná tuto sobotu 3. října. Start je v 9 hodin ráno z pivnice Richta v Novém Městě nad Metují. Již nyní se těšíme na hezký den a veselé účastníky pochodu. V cíli, tedy v hospodě Uškaldu ve Vrchovinách, zahraje k tanci tradičně legendární a skvělá blues rocková skupina Clark Band za pořadatele zve Ťaur. Ťaurovi děkujeme a já přidávám ještě pozvánku od Artema, který zve na Vyškov.
1: Ahoj Býťáci, dnes od 19 hodin v restauraci Oryx v Praze na Žižkově zahraje kapela RTA Band. Jde o ryzí big beatovou party i s řadou překvapení v útulné atmosféře pravé české hospody. A vzhledem k obvyklému zájmu o tyto pravidelné akce doporučujeme rezervaci za kapelu Arťas.
0: Možná jsem řekl Vyškov, ale myslel jsem tím Žižkov samozřejmě. Máte-li vy svoji kapelu a chcete pozvat býťáky na svůj koncert, anebo pořádáte hudební akce a chcete pozvat býťáky, tak šup sem s pozvánkou přes aplikaci, e-mailem na studio@radiobeat.cz anebo SMS-kou 2-3 věty s podpisem 720 001 222.

mixtures bridge. Let's go.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7 na Rádiu Beat.

0: To byl náš společný strýček, tedy strýček Lemmy, Trigger, Motorhead na beatu, 5 minut a kousíček k tomu zbývá do 13. Pepa Labus přijde na zprávy, to uslyšíte, po zprávách potom Ozzy, taky Katapult, anebo Creedence Clearwater Revival.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Býťáci, stále si dávejte pozor na trojce, po sjezdu z dálnice D1 směrem na Benešov u Poříčí nad Sázavou. Kvůli havárce nákladního auta byla silnice uzavřena, zasahovaly tam všechny složky integrovaného záchranného systému. Dálnice D1 na 21. kilometru ve směru na Brno, je to ještě před sjezdem na České Budějovice, je v pravém jízdním pruhu bouračka osobního auta a dodávky. Dálnice D1 ještě jednou, a to nájezd na kilometru 308, exit směr Ostrava. Je to vlastně výjezd na dálnici od hranic. Ten je uzavřen kvůli bouračce, tedy nákladního auta. Pozor na trojce u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Je to vlastně z Budějovic směrem na Kamenný újezd. Tam je bouračka dvou osobních vozů. V Kroměříži v ulici Svatopluka Čecha řeší havárku dvou osobáků. A pozor ještě na Rychnovsku. V Kostelci nad Orlicí v Komenského ulici je vážná havárka nákladňáku se zraněním. Na místě už zasahuje Rychnovsku. Vy tam buďte, býťáci, určitě opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherymotor.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
8: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně polojasno až oblačno. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů. Noční ale ojediněle klesnou až na 3 a vyskytnou se přízemní mrazíky. Zítra se vyjasní, teploty budou podobné těm dnešním. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Alenu Gabrielu Rusovou porazila 6-4, 6-1 a příště narazí na Švýcarku Viktorii Golubicovou. Dohrála naopak Linda Fruchtwirtová, která podlehla nasazené Ljudmile Samsonovové z Ruska 2-6, 6-3, 3-6. Poslanec Filip Turek se omluvil neziskové organizace Hnutí Doha za to, že označil za parazity. V omluvě zmínil, že jeho tehdejší výrok se nezakládal na pravdě a byl neoprávněným zásahem do pověsti spolku. Organizace podala žalobu také kvůli tomu, že i čestný prezident motoristů spojoval s úmrtími při povodních na podzim 2024. Turek organizaci zaslal omluvu dnes do datové schránky. Podle rozhodnutí Městského soudu v Praze musí omluvu zveřejnit i na svém profilu na Facebooku. Všechny složky záchranného systému zasahovaly dnes dopoledne u letiště v Klatovech. Podle prvotních informací se tam při pádu zranil parašutista. Jeho zranění byla ale natolik vážná, že mu zdravotničtí záchranáři už nedokázali pomoci. Spojené státy posílají na Blízký východ dalších víc než 9 tisíc vojáků a třetí letadlovou loď. Informovala o tom agentura AP s tím, že přichází v době, kdy americký prezident Trump varoval, že může znovu udeřit na Irán. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Ozzyho na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

0: Kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co? Polis.
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Polis hrál a druhý měl Polis každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend

určitě nemůžeme upřít skupině Juráhy, že tenhle živák byl úplně stejný jako ta skladba, kterou známe z desky Lady in Black. V živé verzi, tedy na beatu, teď asi za 3,5 minuty, kdy bude 1:30 odpoledne. Mám tady knížku, kterou dáme v pondělí 5. října tomu, kdo uhodne detektivku, kdo jako první na to přijde. Je to krásná knížka, jmenuje se Černá zátoka. Jejím autorem je Peter May. Je to knížka, kdy deník The New York Times napsal, Peter May je autor, kterého chcete následovat až na konec světa. To je hodně odvážná věta, nicméně tahle knížka je skutečně velmi, velmi jako ceděná v recenzích. Peter May je rodákem z Glasgow, jak říkala tady Radunka z naší kanceláře, Glasgow to je někde u Prešova. Pravděpodobně tedy asi, kdo máte chuť na tuhle knížku Černá zátoka od Petra Maye, v pondělí v 9 hodin ráno poslouchejte Radio Beat, snažte se podle nápověd uhodnout, jakou kapelu hledáme, i když to nebude kapela, teda bude to jenom jeden muzikant, ale věřím tomu, že podle indicie nápověd nakonec dojdete k cíli a

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Dneska ráno nebo dopoledne, chcete-li mezi 9. a 10. tady byl náběh na můj splněný sen, protože tady byl Štěpán Suchochleb, pořadatel festivalu Blues Alive v Šumperku. A já jsem říkal, že by se mi jednou, kdyby se to podařilo mít ve studiu Štěpána Suchochleba a Olina Nejez chlebu, že bychom to dali jako dohromady, ta příjmení k sobě úplně pasujou a lícujou, takže třeba se mi to někdy splní. Tohle byl zrovna Olin Nejez chleba z ETC se skladbou, která se jmenuje Honduras. Ještě několikero pozvánek. Zítra v 7:30 večer zahrají v Uničově kapely Balet Československého rozhlasu Po pracovní době a Old Rich Fucking Bitch. Akce se koná v Uničově na 4. v Sadové ulici. Děkuji, Rostě podepsaný. Děkujeme. Zítra vystoupí v pardubickém klubu Žlutý pes kapely Libor Pavlata Band a Medvěd 009. Koncert začíná ve 20 hodin. Roman Pleskot poslal pozvánku. Děkujeme. A ještě jedna, ta je přímo z Písku z divadla Pod čarou.
1: Ahoj byťáci, zdravím vás písecké Počáry. Dneska večer hudební lahůdka pro všechny rockery. Reflections of Karma. Mezinárodní superkapela ostřílených pánů muzikantů. Maťo Mišík, Travis O'Neill, GDRK Stewart a Boky. Gaia Messiah, Krucipisk, Tata Boys, Marpo. To jsou kapely, od kterých si hoši chtěli trochu odpočinout. A tak vznikl tento projekt. Hudební zážitek, který byste si neměli nechat ujít. Začínáme v 8 a těšíme se na vás. Divadlo Pod čarou, Písek.
0: Do Písku zdravíme, do divadla Pod čarou. Další pozvánky, ať už na dnešek, anebo na zítřek, posílíte Otovi. Ota samozřejmě nejdřív mezi 14. a 15. udělá půl kilovku roku, tedy zahraje jednu 50-letou desku od začátku až do konce, máte se na co těšit. No a potom po té 3. hodině se bude opět věnovat vašim tipům a pozvánkám na Big Beaty, Metály, Měkám břicha, ať už dnešní, anebo zítřejší. SMSky, 2-3 věty s podpisem na 720 001 222. Přes býťáckou aplikaci můžete poslat nejenom textovku, ale i hlasovku, tak jak jsme slyšeli před chviličkou z divadla Pod čarou v Písku. Guns N' Roses a Bob Dylan, to jde dohromady, mají společné písně, tak si zahrajeme dvě po sobě.

0: Kapela Yes je ještě tedy před 14. hodinou, nikoliv jak před tupláky, ale před půlkilovkou roku. 50. tedy další album, další deska, která letos slaví svoje 50. 50. výročí od vydání, tedy v roce 1976, tak je připravena v jurisdikci Otise Mana. Otise Man dneska uvede tu 50-letou muziku. Já jsem napovídal, že v přeneseném slova smyslu to album by se mohlo jmenovat u nás Kozí dech tu kozí dech, anebo fichtl tu fichtl. Přijďte na to, pokud jste to ještě nerozkodovali, záhy hnedka po zprávách s Pepou Lábusem, jaká deska to je. Určitě doporučuji. Ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Dávejte si pozor, na dálnici D1 na 308. kilometru ve směru na Ostravu u sjezdu na hranice je bouračka dvou osobních aut. V Jablonci nad Nisou ve Větrné ulici nepříjemná bouračka. Osobní auto vjelo do otvoru po otevřeném kanálu. Nikomu se nic nestalo, akorát auto nemá kolo. V Táboře v Chýnovské ulici se srazila tři osobní auta. V Třinci v Nádražní ulici řeší bouračku motorkáře s osobním vozem a v Brně v Novolíšeňské ulici je zhruba asi na 100 metrech rozsypaný nějaký štěrk přímo na silnici. Vývodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Dnes bude převážně polojasno až oblačno. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů. Noční ale ojediněle klesnou až na 3 a vyskytnou se přízemní mrazíky. Zítra se vyjasní. Teploty budou podobné těm dnešním. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Petr Bříza se novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace nestal. Ve volbě na Tenerife nakonec jen o 3 hlasy podlehl Franci Reindlovi z Německa, který ve funkci nahrazuje dosavadního šéfa Lika Tardifa. Český funkcionář aspoň obhájil post viceprezidenta. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je opět pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. Uvedly to vodárny. Dronový útok na německé letiště Lipsko-Hale ze 4. srpna zorganizoval podle britského deníku The Telegraph ruský motorkář s lotyšským pasem. Měl prý úzké vazby na stejnou jednotku ruské rozvědky GRU, která je zodpovědná za explozi ve Vrběticích. Jeho jméno se také objevilo v dokumentech plukovníka GRU, který vede jedno z oddělení služby pro zvláštní činnosti. Spojené státy zpřísněly sankce proti Iránu. Americké ministerstvo financí včera v rámci operace Economic Outcast, čili ekonomický vyvrhel, zasáhlo proti platební síti A7. Ta je napojená na Rusko a podle ministerstva pomáhá Iránu a dalším aktérům obcházet sankce a přesouvat peníze. Úřad zároveň uvalil sankce na iránský automobilový a železniční sektor a na další firmy napojené na tamní průmysl. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte půl kila roku. Na rádiu Beat.
0: 5 křížků na hrbu a pořád si je každý rád vychutná. Půl kila roku na rádiu Beat.

Tak a znalci už vědí, já myslím, že v tomhle se orientujete poměrně asi všichni víťáci. Ano, je to David Bowie, který je tím interpretem, jenž nám dnes představuje svoje 50-leté album. Je to tak, rok 1976 přinesl právě tuhle placku, kterou teď posloucháme. Station to Station z roku 1976 je 10. studiové album britského hudebníka Davida Bowieho. Platí za jedno z nejvýznamnějších, ale zároveň taky za jedno z nejtemnějších děl jeho kariéry. To album jako takový tvoří přechodový můstek mezi tím jeho, řekněme, plastovým soulem, tak nějak se to občas i nazývalo, a obdobím Young Americans a pak nadcházející to vysoce experimentálním obdobím, kterou tvořila ta berlínská trilogie, kde se David Bowie léčil z drogových závislostí. K tomu se dostaneme. Tahle ta deska jako taková tak byla poměrně dost ovlivněna jeho závislostmi. Za chvíli o tom dáme řeč. Teď si ovšem pustíme další z těch kousků, který na tom albu jsou. Není to dlouhý album, řekněme si, že skutečně bezmála 40 minut není až tak dlouhý. V té době to ale bylo celkem normální, běžný, že stopáže těch desek bývaly kolem těch 40. Tahle má tedy 38 minut a 8 vteřin k tomu. Nahrávaná byla od října do listopadu 1975, myslím, že ta placka, ta deska. A to v Cherokee Studios v LA. Tak pojďme si tady pustit další a vlastně tu nejslavnější z téhleté desky, to je Golden Years.

Půl kila roku na Radio Beat. Station to Station Davida Bowieho je jedno z těch 50-letých alb, která v tomto měsíci máme příležitost vám představit. A tak si ho tady pouštíme celé od začátku až do konce. Máme za sebou vlastně tři songy. Jak jsem říkal, stopáž toho alba jako takového je velmi krátká. Je tam celkově jenom 6 písní z toho. Ta první Station to Station, která to tady otevřela, tak má přes 10 minut. Ty další jsou samozřejmě poměrně kratší. A čekají nás teda už vlastně jenom zbývající 3 songy z tohoto alba, z téhleté placky, která v žebříčku 500 nejlepších alb všech dob časopisu Rolling Stone získala nebo vybojovala 324. místo. Každopádně je úspěch už to, že se mezi těch 500 nejlepších alb všech dob dostala ta deska. No a já jsem tady zmiňoval, že byla poměrně dost ovlivněna Bowieho závislostmi. Tak pojďme se na to teď podívat, protože on v té době skutečně měl, jak sám i říkal později, kokainové zatmění a jistou ztrátu paměti. On to album nahrával, a to jsem tady taky zmiňoval, v Cherokee Studios v Los Angeles, v době, kdy vrcholila ta jeho těžká závislost na kokainu. A podle informací, které pak jako později podával, tak žil v nějaký permanentní paranoje. A jeho strava tenkrát se údajně skládala výhradně z mléka, červených paprik a kokainu. To je docela zvláštní kombinace, rozhodně se potom asi netloustne. Kvůli tomuhle tomu extrémnímu životnímu stylu si Bowie nakonec vlastně to nahrávání alba prý vůbec nepamatoval. Později v nějakých rozhovorech přiznával, že když tu desku poslouchal, tak mu připadalo, jako by dělal někdo úplně jiný. Prostě si vůbec nevybavoval, že by na tomhletom něco prováděl, dělal. Nicméně výsledek, myslím, že dost dostačující a taky uchvacující pro mnohé, pochopitelně. No a vlastně na tomhletom albu během a hlavně během toho následujícího turné pak Bowie představil to své velké alter ego Thin White Duke, což byl tedy štíhlý bílý vévoda. Byl to aristokratický, chladný chlápek bez emocí, elegantně oblečený v té bílé košili, v černých kalhotách a vestě. No a Bowie ho sám popisoval jako šílence, maskovaného za aristokrata, a zároveň zcela bezduchého tvora, což tak nějak odráželo i ten jeho tehdejší psychický stav. Station to Station, jdeme na ty další kousky, které tohle album charakterizují.

0: 50 let to není žádný věk. To je tak akorát půl kila roku na rádiu Beep.
1: Dnešní půlkilové, nebo chcete-li 50-leté album, je deska Station to Station, desátá deska z repertoáru Davida Bowieho z roku 1976, což je logicky, když je to 50-letá záležitost, že jo? Samozřejmě, po celý tento měsíc ty 50-leté desky budete slýchat právě v době mezi 14. a 15. hodinou, tedy v době, kdy normálně míváme tupláky, ale takhle už pár let na podzim to děláme, že pouštíme ty 50-leté desky. Takže Station to Station, album, u kterého jsme dnes, kombinuje funk, disco tak trochu a vlastně i německý, tehdy se tomu říkalo krautrock. A přestože mělo tedy, nebo mělo velký komerční i řekněme kritický úspěch u kritiky, dosáhlo tenkrát na třetí místo v americkém žebříčku, tak a ukázalo zároveň Bowieho zájem o německou elektronickou scénu a tím vlastně otevřelo do světa dveře takovým kapelám jako Kraftwerk nebo Neu, to jsou ty německé kapely, tehdy právě potom nějakým způsobem nasměrovali tu cestu Bowieho i do toho Berlína, prostě se to všechno tak nějak propojilo. Já jsem tady zmiňoval to, že nejslavnější píseň z téhleté desky byla Golden Years, to byla vlastně ta, kterou jsme slyšeli jako druhou z tohohle toho alba. Zajímavý je, že původně tu píseň, když ji Bowie napsal, tak ji nabídl Elvisi Preslimu. Ten ji ale odmítl, takže ji Bowie naspíval sám a stal se z toho největší hit téhleté placky, kterou dnes slyšíme, co by 50 letou. Co se týče tedy zaměření té desky jako takové, nebo ideového zaměření, tak byla vlastně, řekněme, okultisticky zaměřená, protože Bowie v tom svým drogovým opojení se vlastně touhletou okultní nějakou magií hodně nechával ovlivňovat. Obal desky, tak ten nevznikl při klasickém fotografování pro album, tvořil jej černobílý filmový záběr z kultovního science fiction snímku Muž, který spadl na zemi, a režíroval ten film Nicholas Roeg a Bowie tam stvárnil mimozemšťana Thomase Jerome Newtona. No a ten obal vlastně, nebo ten snímek, ten vystřížek z toho filmu, to bokínko, políčko, tak to jde ze scény, kdy Newton vstupuje do vesmírné teleportační komory, což vlastně skvěle v té době symbolizovalo ten Bowieho vlastní přechod do jisté nové životní i hudební fáze. Pojďme si dát tedy poslední píseň z tohohle toho alba Station to Station.

No a to je z dnešního půlkyla roku asi tak všechno. Je to ukázka toho, že to sdružení 50-letých není vůbec žádnej důchodák. Naopak, dnes jsme slyšeli tedy disku Station to Station Davida Bowieho, jak jinak než z roku 1976. Na co se můžete těšit v pondělí? No, nechte se překvapit. Myslím, že budete příjemně překvapeni a že si to užijete. My nesmíme ale ani naznačovat. Takže vám k tomu víc neřeknu. Jak jsem říkal, stopáž té desky není nějak extra dlouhá, 38 minut není moc, a to znamená, že do celé máme ještě nějakých pár minut, který vyplníme další muzikou, která už úplně nesouvisí, nebo vlastně vůbec nesouvisí s tím, co jsme v půlkyle roku slyšeli. Nicméně, jak říkám, na pondělí se určitě na další 50-letou placku těšte.

0: Aby to nás čekají zprávy, jak jinak než s Pepou Lábusem. Jsou připraveni na 15. hodinu, ještě předtím si dáme dopravu a po zprávách potom Aerosmith, Luboš Pospíšil, Jimi Hendrix a spousta dalších a samozřejmě se dostanu taky k pozvánkám.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na silnici číslo 56 na 34. kilometru trasy Místek Přívoz, je to vlastně už v Ostravě, tak tam boural osobák s nákladňákem. Pozor na to, dobržďuje se na 35. na 22.5. kilometru trasy Hrádek nad Nisou Turnov. Tady došlo taky k dopravní nehodě nákladňáku s osobákem a pak se bouralo ještě v Žitavské ulici ve Friedlandu na Liberecku. Tady jsou v sobě tři osobáky. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech vyskytnou místní mlhy nebo nízká oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Se 6 českými judisty, včetně dvojnásobného olympijského šampiona Lukáše Krpálka, začne v neděli v Baku mistrovství světa. Vedle něj se příští týden představí na tatami také David Klamert, který se loučí s reprezentační kariérou, také Adam Kopecký, Husnidin Karimov, Tereza Bodnárová a dvojnásobná mistryně Evropy Renata Zachová. Šampionát se koná do 11. října. Skoro měsíční pátrání po 38-leté ženě s vlídku místku je u konce. Policie na odpoledním briefingu potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané ženě. Její totožnost dnes potvrdili výsledky zkoumání DNA. WhatsApp chce dát rodičům větší přehled o tom, jak jejich dospívající děti aplikaci používají, zavádí proto rodičovskou kontrolu, která umožní omezit některé funkce aplikace, například používání Meta AI nebo kanálů. Rodiče mohou také rozhodnout, kdo uvidí stav jejich dítěte. Soukromí zpráv ale zůstává zachováno. I při zapnuté rodičovské kontrole jsou osobní zprávy a hovory chráněny koncovým šifrováním. Americký prezident Trump se ptal chatbota Grok na rady před lednovým útokem na Venezuelu. Píše to časopis Times odvoláním na nejmenovaného amerického představitele. Na otázku, jak by Venezuelané reagovali na únos tamního prezidenta Madura, měla inteligence podle zdroje časopisu odpověděla, že by to mnoho z nich nejspíš uvítalo. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Aerosmith na Rádiu B.
0: Classic rock.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Police.
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Police hrál a druhý měl Police každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend

Fire, to byl Jimi Hendrix a jeho rozpalující příspěvek do dnešního odpoledního vysílání tady na Rádiu Beat. Máme 2. října, pátek, svátek má Oliver nebo taky Olivie a všem tedy patří gratulace i od nás tady z rády a stejně tak jako na ně nezapomeňte s gratulací. Vy, beatáci, za chvíli si pustíme něco od Scorpions, dojde taky na Deep Purple, ale zároveň bych rád připomněl, že když je ten pátek, tak se věnujeme pozvánkám na různé akce, které se konají ve vašem okolí, ať už jste tedy pořadateli, případně účinkujícími, anebo třeba jenom pouhými návštěvníky, tak mi můžete pozvánky na všechny ty akce posílat přímo sem do studia. V písemné formě SMS-kami na 720-001-222, mailem na studio@radiobeat.cz a nebo přes bíťáckou apku, tam to jde jak písemně, tak zvukovou formou. Nepochybně o tom víte, no a nějaké ty zvukové mi tady taky přišly. Budu se těm pozvánkám věnovat během toho odpoledne až do 19. hodiny, co tady vlastně budu. Já jsem Ota Seman, přeji příjemné páteční a taky pohodové páteční odpoledne a pouštím slíbené Scorpions.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Tak jsme se na chvíli ocitli pod mostem Under the Bridge, tohle byly Red Hot Chili Peppers. Já jsem říkal, že se vrhnu na pozvánky, takže nějaké mi tady přistály, nějaké pochopitelně budou i nadále přistávat. No a co se týče pozvánek, tak poslouchejte, takhle přišla třeba ve zvukové podobě přes naší býťáckou apku.
1: Zdar, tady Hinek, zvu na zítřejší akci od 7 hodin Nový Bor, vedlejší kolej, Mental Session 2, pořádající Blob, Cross Grind, z Litoměřic Spras, Dead Grind, a návštěva ze Slovenska. Fish Heart Collection, Trnava, Hardcore Crossover a Cannabeast, Pezňok, Drum and Bass Grind. Přijď to podpořit. Díky, čau.
0: Tak snad jste se v tom zorientovali. Další pozvánka je na páteční, tedy dnešní koncert ve Strakonicích v nově otevřeném hudebním klubu Křemelka. Večer odstartuje místní skupina BVK, jako druhý pak zahraje punková legenda VT Marvin a jako hřeb večera prý vystoupí místní legendární parta Funkce Šroubu v téměř původní sestavě. Píše tady koník z klubu Křemelka Strakonice. Ahoj, Vítáci, chtěl bych vás pozvat na akci Bílej medvěd Plzeň, kde v pátek 2.10., což je tedy dneska, zahrají punkové legendy Eplius, dále Požár mlýna 2.0 a Pod stolem. Start akce ve 20 hodin. To je pozvánka od Vítáka Douši a teď jsou tu AC/DC.

To byla připomínka strašlivé vojny s Turkem v podání třech sester. Pojďme na hokej. Naše reprezentantky si to dneska rozdali v rámci Eurohockey Tour se Švédkami, prohráli 0-5 a jinak se dnes hraje Extraliga, tedy nejvyšší soutěž hokejová u nás, ta domácí. Třinec Litvínov, to je utkání, který začíná v 17 hodin. Vítkovice, Karlovy Vary 17:30, od 18 hodin pak můžete na zápas Brno, Mladá Boleslav, Kladno, Hradec Králové nebo Liberec Olomouc. A ještě v 18 hodin hrají také Pardubice z Plzní, což hodně zajímalo Vojvoďáka. Když odcházel, tak jsme o tom dávali řeč. Teď pro vás mám Nazaret.

0: Před 16. hodinou jsme si vyslechli Patti Smith a její partu, tedy Patti Smith Group, no a teď už nás čekají zprávy, takže si vyslechneme taky Pepu Lábuse a to už za malou chvíli, pak si dáme něco od Van Halen, dojde na Beatles a taky na Ram Jam.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Brně opatrně v Kníničské ulici, protože tam momentálně probíhají záchranné a vyprošťovací práce po havárii dvou osobáků. Na místě už jsou složky IZS. Na D1 na 312. kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě osobáku s nákladňákem. Na místě je policie, počítejte tam tedy s komplikací a dobržďováním. V Ďáblické ulici v Praze se zdržíte, protože tam stojí porouchané vozidlo, které tam zablokovalo provoz a tak se tam tvoří kolona. V Brně v Pratecké ulici také došlo k dopravní nehodě. I tady jsou to dva osobáky v sobě, takže opatrně. A autobus s osobákem, to je Ťukanec, který mám hlášený z Evropské ulice. V Praze býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherymotor.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
8: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech vyskytnou místní mlhy nebo nízká oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: V úvodních trénincích na velkou cenu Bahrajnu Formule 1 v Malajzii byl nejrychlejší Max Verstappen z Red Bullu a Charles Leclerc z Ferrari. Čtyřnásobný mistr světa Verstappen nejdřív přečil na okruhu v Sepangu o 383 tisíciny sekundy Brita George Russella z Mercedesu. Leclerc později porazil o 99 tisícin sekundy Verstappenova týmového kolegu Isaaca Hadjara. Při dopravní nehodě v americkém státě Wyoming zemřeli dva čeští občané. Další Čech byl zraněn. Sdělil to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čarge. Generální konzulát České republiky v Los Angeles podle něj v této souvislosti poskytuje rodinám zemřelých i zraněnému občanovi intenzivní konzulární asistenci a je v kontaktu s místní policií a dalšími orgány. Rodinám a blízkým zesnulých ministerstvo vyjádřilo upřímnou soustrast. Automobilka Škoda Auto omezuje kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů komponent výrobu. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn podle dostupnosti dílů pro jednotlivé modely. Firma to uvedla v prohlášení, neupřesnila, o jakého dodavatele ani komponenty jde a kterých provozů a modelů se omezení týká. Při studentských demonstracích a blokádách ve Francii, které se někde zvrhly v násilnosti, podněcované výtržníky bylo podle úřadu poškozeno zhruba 100 středních škol. Některé regiony také oznámily škody v desítkách milionů eur. Vláda znepokojů, kvůli kterým byly zadrženy stovky lidí a zraněny stovky příslušníků bezpečnostních složek, obvinila radikální levici. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte Van Halen na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

is all.

0: slíbení Ram Jam a jejich Black Betty, vlastně jejich nejslavnější hit, ale teď něco málo k dopravě, protože to se vám tak může stát, že jedete po silnici a říkáte si, už jsem zažil úplně všechno, nic mě nemůže překvapit a najednou proti vám barák. To se samozřejmě stát může, tak jako třeba právě před chvílí.
1: Jedu teď po trojce a naproti mě, jako z Benešova směr na Tábor, u Olbramovic, vezou dům na podvalu. Nemají to označený a docela hodně to vyčuhuje a nemají sebou ani žádný doprovod, tak pak na to, jo. Opravdu to kouká jako hodně do stran.
0: No tak opatrně, býťáci, počítejte s tím. Posílejte i nadále pozvánky samozřejmě, no a já pro vás mám Michala Prokopa z Framus 5 Blues o spolikaných slovech. Já jsem Ota Seman, přeji příjemné, pohodové, páteční 2. říjnové odpoledne.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: tohle byly Queeni a nabít to budeme mít už za 3:30. To jenom, abyste byli v čase trošičku orientovaný a pojďme se podívat na nějakou orientaci na hudbu. Pozvánky, které přišly ve zvukové podobě přes naší býťáckou apku, jsou následující.
1: Ahoj býťáci, dnes od 19 hodin v restauraci Oryx v Praze na Žižkově zahraje kapela RTA Band. Jde o ryzí big beatovou party s řadou překvapení v útulné atmosféře pravé české hospody. A vzhledem k obvyklému zájmu o tyto pravidelné akce doporučujeme rezervaci za kapelu Arťas.
2: Ahoj býťáci, zdravím vás písecké počáry. Dneska večer hudební lahůdka pro všechny rockery. Reflections of Karma. Mezinárodní superkapela ostřílených pánů muzikantů. Maťo Mišík, Travis O'Neill, GDRK Stewart a Boky. Gaia Messiah, Krocipisk, Tata Boys, Marpo. To jsou kapely, od kterých si hoši chtěli trochu odpočinout a tak vznikl tento projekt. Hudební zážitek, který byste si neměli nechat ujít. Začínáme v 8 a těšíme se na vás. Divadlo pod čarou, Písek.
3: Nazdar metaloví nadšenci. Zítra, v sobotu 3.10. zahrají své nejlepší pecky kapely Manuál a Chris v Rozinánu v Pardubicích. Zažijte ty pravé kytarové riffy a metalovou radost spolu s námi. Začátek je plánovaný na 19. hodinu. Za kapelu Chris zve všechny. Jura.
4: Ve Zlíně na tržišti pod Kaštany vám v pátek 2. předvedu poslední letošní open air rokotéku Martina Koeniga skoro jako z golemu. Začínám v 5, dokud bude ještě všechno zalité sluncem. Ale na zalívání bude i pivo a tyhle věci. Konec je v 10, takže se vhodně oblečte, ať se mi moc nespotíte. A já jdu ladit formu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Woman, tohle byly Rolling Stones a člověk by si podle toho rytmického bušení do kravského zvonce mohl možná myslet, že se tahle píseň narodila někde ve Švýcarsku, ale to není vůbec pravda. Tahle píseň spatřila světlo světa v Brazílii na přelomu let 68 a 69, kdy Mick Jagger spolu s Keithem Richardsem byli právě v Brazílii na dovolené a tam možná pod vlivem nějakých těch barových tanečnic, pod vlivem pohledů na tyhle ty barový tanečnice, tak složili právě tuhle píseň Honky Tonk Woman, která je vlastně jedním z nejslavnějších rockových hitů téhleté kapely. Vyšla jako samostatný single v červenci 69 a okamžitě dobývala vrcholy hitparád. Takže tohle byly Rolling Stones. My se teď podíváme a pohrabeme zase v nějakých těch pozvánkách. Ahoj všem posluchačům Rádia Beat. Dnes večer vás zveme do brněnského klubu Rusty Nail na Veveří 57. Od 20 hodin bude hrát instrumentálně zaostalá a rytmicky labilní kapela Skrz na skrz. Klidný víkend přeje Jirka z Rusty Nail. Myslím, že podle téhle pozvánky byste si to neměli nechat ujít. Pepa Lábus, ten zve k princi Miroslavovi. U prince Miroslava v pondělí 5. října bude vystupovat Pepa Lábus a bude rád, když tam dorazíte. Ono totiž potom ten další koncert, on už to tady avizoval, tak ten se uskuteční zase až za rok, takže byste si museli dát potom delší pauzu a to by byla škoda, myslím, že teď bude ideální čas na to, abyste tam šli. Britská kapela Willie and the Bandits se vrací do Opavy a vystoupí v kulturním pelíšku Kupé v neděli 4. října od 19 hodin, tak máte dorazit na pořádný nářez. A ještě jedna pozvánka, ahoj všem, tradiční oslava narozenin památkově chráněného bubeníka Jiřího Bavra Lokajíčka se uskuteční dnes v plzeňském klubu Mrtvej kostelník. A je to od 20 hodin, vystoupí tam plzeňská ska punková kapela Like, takže se na vás těší. Napsal mi to tady Pete. No a teď si dáme Born in the USA od Bruce Springsteena.

0: co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Tohle je takový hezký kvílení a skuhrání v bluesovým rytmu. To byly Led Zeppelin, You Shock Me. Tahle věc dozněla a přivedla nás k 17. hodině. Na 17. připravil Pepa Lábus zprávy. A po zprávách potom chystám kapelu Bon Jovi, taky něco od Juráhyb a budou tady i Vavky.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: V Děčíně v ulici Jiřího z Poděbrad havaroval osobák, naboural tam dovrat, pozor na to. Dále potom v ulici Jiřího z Poděbrad v Uherském Hradišti probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Zdá se, že ulice Jiřího z Poděbrad jsou nějak zakleté. Osobák tam srazil chodce, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Bouralo se také v Poličce na Svitavsku ve Střítežské ulici, vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Dále potom na Novinářské ulici v Ostravě, tam se střetl autobus s osobákem, tak i tady počítejte s komplikací. Konkrétně je to vlastně na křižovatce s Varenskou. Tak na sjezdu z Varenské na Novinářskou došlo k tomuhle tomu karambolu. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech vyskytnou místní mlhy nebo nízká oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České hokejistky utrpěly na turnaji Eurohockey Tour v Lahti nejvyšší porážku se Švédskem v historii 0-5. V druhém utkání neskorovali, stejně jako ve středu proti Finsku, kterému podlehli 0-2. Turnaj zakončí zítřejším soubojem se Švýcarskem. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti o víkendu a v pondělí. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 45,97 a nafta za 48,54 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státy na dnešek činili 45,92 za litr benzinu a 48,58 za litr nafty. Úředníci odboru dopravních přestupků městské části Praha 2 už od policie obdrželi spisový materiál týkající se červencové dopravní nehody poslance Filipa Turka. Teď mají nejpozději ve lhůtě 60 dnů zahájit správní řízení. V něm pak rozhodnou, který ze dvou účastníků nehody na křižovatce IP Pavlova v centru byl jejím viníkem a jakou dostane sankci. Dotyčný se pak ještě může odvolat na pražský magistrát. Přívalové deště způsobily v noci na dnešek na východě Španělska bleskové povodně. Voda zaplavila ulice měst, uzavřela několik silnic a připravila víc než 1000 domácností o elektřinu. Meteorologové vydali nejvyšší stupeň výstrahy před srážkami. Přívalové deště zasahují východ Španělska už několik dní. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich přichází Bon Jovi na Rádiu Beat.

To bychom měli, to byli Jura Heep, Come Back to Me. Jak jsme na tom s časem? 10 minut po 17. hodině je čas, který ukazují hodiny tady ve studiu a myslím, že by měly být úplně přesný, protože je to digitálně řízený, že jo, Bůh ví odkud, ale důležitý je, že přesný jsou. Takže jak říkám, 10 minut a teď ještě pár vteřin k tomu po té 17. hodině. Kalendář, ten je taky jasný, 2. října. Máme páteční odpoledne, dalo by se klidně říct už i pozdní odpoledne a připomínám, že svátek mají dnes Olivie a taky Oliver, takže na ty určitě s gratulací dnes nezapomeňte. Věnuju se pozvánkám po celé odpoledne, budu se jim věnovat až do té 19. hodiny, co tady jsem, takže klidně můžete i nadále posílat nějaké pozvánky na kulturní, společenské, rokové nebo třeba i sportovní akce na 720 001 222 SMS-kami, maily na studio@radiobeat.cz a nebo případně přes Vítěcku obku písemně nebo i zvukově. To už nechám na vás, jakou variantu zvolíte. No a teď bychom si mohli dát, jak jsem slíbil, vavky a za chvíli to budou taky Boston. Já jsem Ota Semana, přeji příjemné, pohodové, ničím nerušené páteční pozdní odpoledne.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Police.
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Police hrál a druhý měl Police každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend

Ono se to vlastně takhle zdá, že to není tak dávno, ale ve skutečnosti prostě je. Byl to rok 1991, kdy vznikla tahle ta emotivní píseň, tedy tahle verze té emotivní písně, protože ta původní, ta je z roku 1973, to jí naspívali, nahráli Argent. Ta verze, kterou jsme slyšeli teď od Kiss z roku 1991, byla textově upravená a vlastně i aranží a vším. Každopádně záležitost, která je emotivní, zejména kvůli tomu, že to byla poslední nahrávka kapely Kiss, na který si zaspíval spolu s kamarády taky Eric Carr,

který pak v listopadu, myslím 24. listopadu roku 1991 zemřel. Ta rakovina už byla v pokročilém stádiu, takže bubnovat už nemohl, ale zaspíval si s chutí právě tuhle věc. A taky dlouhá léta byla tahle píseň takovým tím bonusem, tou věcí, kterou hráli jako přídavek na svých koncertech, takovou tu závěrečnou finální záležitost. Tak God Gave Rock and Roll to You, to byla ta, kterou jsme slyšeli právě teď od skupiny Kiss, a za chvíli tu bude doprava, takže jestli něco z dopravy máte, tak mi to klidně dávejte. Tady jsou 11 Spoonful.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: No, já vám říkal, že nás čeká doprava, takže se na to pojďme podívat. Volal mi před malou chvíli jeden z býťáků.
2: Ahoj, tady Pepa, prosím tě, teďka akorát za mnou v italská sajfrtová, tam trefil autobus z nějakého auta, takže tam možná bude malinko taková zácpa.
1: Možná by stálo za to upřesnit taky město.
2: Jo, promiň.
1: Jo, italská bývá v různých městech, tak jo.
2: Jo.
1: Děkuji ti. Jasný, měj se, čau, díky.
2: Měj se, čau, ahoj.
1: Jo, občas to prostě nedocvakne, to se stává. Na Barrandovském mostě, pozor, býťáci ve směru do centra, tak tady počítejte s dopravní nehodou, vlastně je to na úrovni Braníka, tak tady je dopravní nehoda třech osobních vozidel, takže tam se určitě teď budou tvořit docela slušný kolony, počítejte s tím. Počítejte s komplikací taky v Brusnickém tunelu v Praze, tady se střetla dodávka s osobákem a je to v Brusnickém tunelu vlastně ve směru na Patočkovu nahoru, na Střešovice, takže i tady počítejte tedy se zdržením, protože tohle bude chvíli trvat. V Rýnovické ulici v Jablonci nad Nisou vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních vozidel a pozor, v Českých Budějovicích na Okružní, tady jsou to taky dva osobáky. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Menšinové sporty na rádiu Beat.
3: Vyvrcholila sezona dvoučlenných plachetnic Fireball, více Petr Kořan.
4: Během závodu krystalizovali asi jasní dva favorité na vítězství a skutečně mezi nimi došlo k závěrečnému souboji během úterních dvou rozjížděk. Nakonec nejtěsnějším rozdílem, to znamená shodou, zvítězil Jirka Parůžek s Přemkem Čechurou před Martinem Kubovým s Honzou Vilem a na bednu je doprovodila dámská posádka Míša Jedličková a Lenka Ciglerová. Holky se tak staly i vítězkami v kategorii Lady Aboard, tedy česky baba na lodi. Pro letošek je to za Firebally asi všechno, takže beat to zdar a zase na jaře.
3: Automobilový tým Bagera ZM Racing bude v kamionech závodit s vozy Mercedes-Benz. S novým speciálem se představí už v lednu na Rally Dakar, kde by měl startovat Martin Šoltis. Velkou Pardubickou letos poběží jen 10 koní. Vítěz květnové kvalifikace za Raté je zraněný, méně účastníků měla slavná Steeple Chase naposledy v roce 1993. Stolní tenisté Havířova překvapivě porazili mistrovské El Niño Praha 3-0 a posunuli se do horní poloviny tabulky. Dnes pokračuje Extraliga třemi zápasy. Ostrava 2016 hostí NH Ostravu, té je Ostrava KST, hraje s HB Ostrovem a Hradec Králové nastoupí proti Liberci. Zítra v Ostravě začne podzimní část soutěžní sezony v Taekwondo ITF. Na 12. ročník přijede přes 230 závodníků z Česka, Slovenska, Polska i Slovinska. Soutěžit budou od mladších žáků po dospělé ve čtyřech disciplínách. Pardubice se stávají hlavním městem ploché dráhy. Dnes od 17 hodin jedou finalisté mistrovství Evropy jednotlivců. A co zítra?
5: V sobotu ve 14 hodin se postaví na start světového šampionátu jezdci flatreku a 16:30 junioři o 52. zlatou stuhu. Nedělní nejstarší plochodrážní závod na světě o 78. zlatou přilbu ostartuje na Svítkovském stadionu úderem 12. hodiny. V pondělí večer pak uzavře svátek ploché dráhy pro příznivce levých zatáček 57. ročník Tomíčkova memoriálu na pražské Markétě. Pro rádio Beat Karel Machek, Pardubický kurýr.
0: Rádio Beat.

Tops, to byly na beatu Pink Floyd. Já se přiznám, že tady po očku sleduju už hokej, protože Karlovy Vary, kterým samozřejmě to není žádný tajemství, fandím, tak hrajou ve Vítkovicích. Tam je stav tedy 1-0 pro Karlovy Vary, tak Vítkovičtí prohrávají od první minuty prakticky. No a další zápas, který už se rozehrál v 17.30, je Třinec Litvínov a tam vedou domácí Třinečtí 2-1 nad Litvínovem. Další zápasy, které se dneska v rámci nejvyšší hokejové soutěže že hrajou, tak to jsou utkání Brno Mladá Boleslav, Kladno Hradec Králové, Liberec Olomouc a Pardubice Plzeň. Všechna tahle ta utkání začínají v 18 hodin, což není za dlouho, to si řekněme na rovinu. Grand Funk Railroad, to je kapela, kterou uslyšíme právě teď a za chvíli vám nabídnu taky Roxy Music.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: To byly Rainbow, nás čekají zprávy, Pepa Lábus už je na ně nastartovaný, nachystaný a potom si dáme tři kousky ze 60. Six O'Clock Rock, to je to, co nás čeká vždycky takhle ve všední den po té 18. hodině. Zprávy tedy už za chvíli, teď doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: V Praze v ulici u Lužického semináře vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Je to ťukanec na plechy, ale pozor. Na D8 na 22. kilometru ve směru od Prahy na německou státní hranici. Tady buďte velmi opatrní, protože tam mezi jízdními pruhy leží plastová přepravka. V ulici pohraniční stráže ve Vejprtech na Chomutovsku došlo k dopravní nehodě, tři osobáky v sobě, a na třídě 3. května ve Zlíně počítejte s dopravní nehodou dvou osobáků s únikem oleje. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, asi či to tam dávají prostě do pořádku. V Pardubicích v Jánově ulici srazil osobák chodce, tady je to bohužel se zraněním a složky IZS jsou na místě. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Radio Beat. Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
7: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech vyskytnou místní mlhy nebo nízká oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Zítřejším závodem v Chýnově u Tábora začne domácí pohár cyklokrosařů. 3 ze 7 podniků povýšili do první kategorie kalendáře UCI, zbývající 4 zůstávají v druhé kategorii. Sérii zakončí 12. prosince závod na písečné trati ve Veselí nad Lužnicí. Jaderná elektrárna Temelín zahájila modernizaci vodovodních sítí v celém areálu. Kompletní obnova se týká 25 kilometrů potrubí pro požární a pitnou vodu. Cílem je připravit sítě na dlouhodobý provoz, který se má prodloužit na 80 let do roku 2080 a 2082. První etapa, která je technicky nejnáročnější, potrvá do roku 2029. Kompletní výměna skončí v polovině 30. let. Dinosauria Muzeum Prah, které se nachází nedaleko ruzinského letiště, oslaví zítra 5 let od svého otevření. Při této příležitosti návštěvníkům poprvé představí novou kostu Tenontosaura, která je z 75% původní. Muzeum také rozšířilo expozici ptakoještěrů a připravilo přednášky a komentované prohlídky. Po celý den nabídne zvýhodněné vstupné. Klimatický jev El Niño ovlivní podzim a zimu v Evropě. Británie se už připravuje na možné krizové scénáře. Lidé dostanou instrukce, jaké vybavení a zásoby mají mít doma nebo které nouzové kontakty budou fungovat i v případě rozsáhlých problémů. El Niño dosáhl letos rekordní intenzity a jeho vliv se projeví ve velké části světa už v následujících měsících. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na Rádiu Beat.
0: O'clock rock na Radio Beat.

Muzyka jako tenkrát. Six o'clock rock. Na rádiu Beat. Sunny.

Píseň, která vlastně má určitý tragický nádech, dalo by se to tak říct, protože ať zní optimisticky, tak nese poselství a nese poselství naděje, tak ten vznik provázela osobní tragédie. Bobby Happy složil pod vlivem událostí z listopadu 63, kdy během pouhých 48 hodin přišel o dvě významné osobnosti svého života, nebo osobnosti, které ovlivňovaly jeho život. Jednak to byl atentát na amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, no a starší bratr Harold, tedy Bobbyho Heba, tak ten byl zavražděn v 23. listopadu 63. 22. to byl ten atentát na Johna F. Kennedyho. Takže skutečně v tom listopadu to bylo pro něj zvláštní období a on měl velmi kladný vztah právě jak k prezidentovi, tak to samozřejmě u svého bratra, tam to bylo ještě mnohonásobně složitější a těžší. A pak složil tuhle, řekněme, pozitivně naladěnou píseň. Zajímavý, legendární soul jazzový popový hit. Stal se jako single velkým celosvětovým hitem. Vlastně ta píseň, přestože ji složil ve 63. na konci nebo na přelomu let 63-64, tak se dostala na single až v roce 1966. To byla tedy ta druhá v dnešních Six O'Clock Rock. Ta první, kterou jsme slyšeli, tak ta byla od Beatles Dizzy Miss Lizzy a to jsme si připomněli jejich slavný hit z roku 1965. Píseň, kterou tedy nahráli původním autorem a interpretem byl americký hudebník Larry Williams, ten ji vydal už v roce 58. No a nás teď čeká ještě jako třetí kousek píseň Brown Eyed Girl od Van Morrisona a kapely Them a je to píseň z roku 67. Van Morrison tehdy původně složil píseň Brown Skinned Girl, ale přeci jenom ta hnědooká dívka se víc hodila, byla přijatelnější pro rádio, takže ta nakonec vyhrála, nebo ten název byl změněn a tahle ta píseň se tedy do těch rádií dostala. Velký hit a Them s Van Morrisonem bude tedy to, co uslyšíme právě teď jako třetí kousek v Six O'Clock Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To bylo skoro jako pozvánka. Greta Van Fleet a jejich Highway Tune, tahle věc právě dozněla, jenom bych rád připomněl tu důležitou informaci, která vlastně je ode dneška už i na našem webu, že Greta Van Fleet míří do Prahy, do O2 Areny a že poprvé vystoupí v České republice tito držitelé ceny Grammy, jedna z nejvýraznějších rockových kapel téhle generace, tak 22. května příštího roku, tedy 27, přijedou do pražské O2 Areny a bude to určitě stát za to. Přijedou s novým materiálem, ale předpokládám, že tam zazní i tyhle ty klasické věci, které tady na beatu hrajeme. Speciálním hostem večera prý má být americké duo Larkin Poe, takže to je taky hodně zajímavá informace a věřím tomu, že pro spoustu beatáků je to velký, ale opravdu velký lákadlo. Teď si dáme Genesis I Can Dance.

0: I Can Dance, tohle byli Genesis. Ještě před Beatoskopem a před dopravními informacemi si dovolím jeden skok na led, tedy na zimní stadiony, kde se dneska hraje další kolo naší nejvyšší hokejové soutěže. Třinec Litvínov 3-1 po dvou třetinách, Vítkovice Karlovy Vary 0-2 zatím v té druhé třetině, Brno Mladá Boleslav 0-0, Kladno Hradec Králové 2-2, Liberec Olomouc 0-0, Pardubice Plzeň 0-0. Takhle to vypadá momentálně na stadionech. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na Nuselském mostě v Praze před nájezdem na Legerovu, tedy ve směru do centra, počítejte s dopravní nehodou, protože tam zůstal viset nějaký osoba, který, jestli je to přímo nehoda, nebo jestli tam stojí jenom prostě proto, že mu to kleklo, to teď úplně nevím, ale každopádně se to přicpává a na tom Nuseláku budete chvíli poskakovat. Na Kbelské ulici v Praze ve směru na Novopatskou, těsně před sjezdem na Novopatskou, boural osobák s nákladňákem. V Choceňské ulici ve Vysokém Mítě na Ústecko-Orlicku stojí porouchané vozidlo, které tam zdržuje. V ulici U Průhonu v Praze vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních vozidel. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
4: Včera neděle bylo.
5: Včera byl hezký čas.
4: Včera neděle bylo.
5: Za týden bude zas.
6: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno.
7: V každém případě bude zase
8: klasika, novinky, rozhovory.
9: Každou neděli od 8 do půlnoci.
5: Za týden bude zas.
9: Na Beatu.
10: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
11: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Google chce v rámci projektu Suncatcher otestovat datacentrum přímo na oběžné dráze. Satelit velikosti chladničky má pro umělou inteligenci využívat čistou sluneční energii a nezatěžovat pozemní elektrické sítě. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
12: Velká datacentra na Zemi naráží na své limity. Potřebují obrovské množství elektřiny a vody na chlazení. Google proto zkouší spustit server přímo ve vesmíru, kde slunce svítí nepřetržitě a je tam zima. Zní to logicky, ale fyzika v kosmu je jiná, než jsme zvyklí. Ve vákuu totiž chybí vzduch, takže teplo z procesoru nejde odvádět ventilátorem a hardwareu škodí i kosmické záření, které může samovolně přepisovat data v paměti. Vesmírné datacentrum má zatím velikost běžné ledničky a výkon jediného serveru. Je to testovací prototyp, který má ukázat, jestli to bude fungovat.
10: Beatoskop.
11: Android Auto nově umožňuje hrát plnohodnotné mobilní hry přímo na displeji auta. Hraní funguje pouze při zaparkovaném voze. Za jízdy se automaticky zablokují.
10: Beatoskop.
11: Česká služba Moje ID nasadila nové šifrování, které má odolat budoucím útokům pomocí kvantových počítačů. Postkvantová kryptografie je nově dostupná na webu Moje ID i v mobilní aplikaci Moje ID klíč. Dobrovolně si tak můžeme vyměnit své kryptografické klíče. Čas pro Beatoskop se tímto naplnil.
10: Radio Beat.

Spin me down the long ages, let them sing the song. O víkendu je důležité, aby nebyla nuda, takže kdybyste se náhodou nudili, tak můžete vyrazit někam za zábavou. Zítra v 19.30 hrají v Uničově kapely Balet Československého rozhlasu po pracovní době a Old Rich Fucking Bitch. Akce se koná v Uničově na čtyřce v Sadové ulici, píše mi Rostia. Zítra vystoupí v pardubickém klubu Žlutý pes kapely Libor Pavlata a band a Medvěd 009. Koncert začíná ve 20 hodin, to mi píše Roman. A ještě je tu pozvánka na sobotu 3.10., což je tedy taky zítra, do klubu Hvězda v Teplicích na akci rokové narozeniny. Zahrají Seven, což je heavy metal z Českých Budějovic, se skvělým kytaristou Honzou Kirkem Běhunkem a Stará škola jinak, což je zase pro změnu hard rock z Ústí nad Labem. Začínají ve 20 hodin a samozřejmě se na vás těší.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

19. hodina se blíží, dalo by se říct klidně i nezadržitelně, a to znamená, že za chvíli už začne páteční flám. Ještě předtím, než se definitivně pro dnešní večer nebo podvečer rozloučím, tak tady mám jednu pozvánku, která není úplně rocková. Všem minulým a budoucím účastníkům legendárního pochodu 10 hospod Novoměstském oznamujeme, že letošní 49. ročník se koná tuto sobotu 3. října. Start je v 9 hodin z pivnice Richta v Novém městě nad Metují. Již nyní se těšíme na hezký den a veselé účastníky pochodu. V cíli v hospodě u Škaldů ve Vrchovinách zahraje k tanci tradičně legendární a skvělá bluesrocková skupina Klak Band a za pořadatele zve Ťaur. Takže já myslím, že zítra můžete spojit trošku sportovního ducha nakonec s tím rockovým, no a uhasit u toho i žízeň. A tím je to vlastně už ode mě všechno. Mějte tedy pěkný páteční večer a vlastně vůbec užívejte i celý pěkný následující víkend. Čau, býťáci.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Polis?
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Polis hrál a druhý měl Polis každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherymotor.cz.
5: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Páteční fám na Rádiu Beat.

0: Lexice Cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 34. Rádio Děda.

Lubeňka. Když Zemánek s Fenkem na těch kačinách pili lahvový pivo a koukali do kraje, tak je napadlo, že by mohli udělat rádio. A to nikoli v přístroji, ale stanici. A tak vzniklo Rádio Děda. Stačil k tomu notebook, mikrofon a připojení. Z pokoje si udělali studio, odkud moderátoři Omar Kvasnička a Arnošt Vrabec překreslovali českou mediální mapu.

Šlo o zhruba půlhodinovej cyklus rozhovorů, kuchařek, předpovědí počasí a dalších nesmyslů, který se vypouštěl jednou týdně na internet. S mikrofonem kluci vyráželi i do terénu, neboť byla festivalová sezóna a šlo odchytnout zajímavý kámoše a trochu je potrápit.

se to pohybu a všechno bude dovolený. Teď bacha na chybu, dáme se do pohybu a všechno bude dovolený. Je dáma na tahu a já si beru radu, že si vení, vení, vení, vení, vení, vidí, vidí, opakuj. No a taky, že nebudu levnej, že nebudu levnej.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Police.
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Police hrál a druhý měl Police každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Farm.
1: La Bip. God, look at

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Police.
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Police hrál a druhý měl Police každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend na

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

sliding in together, baby.

Český rok na beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.